Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Vítejte k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies s podstatným přispěním mistra zvuku Vojtěcha Dluhého. S vámi bude do historie roku a popu nahlížet Jirka Tieftrunk. Dostal jsem před časem hudební tip Forrest Gump. Ano, to je ten známý americký film a jeho hlavní hrdina je v něm průvodcem moderními dějinami USA díky vybraným songům i těmi hudebními.

Filmový Forrest Gump se narodil v roce 1944 a tak není divu, že ve filmu zazněl hit Hanka Williamse Lovesick Blues z roku 1949. Hank oživil asi čtvrtstoletí starou píseň a měl s ní neskutečný úspěch. V country žebříčku Billboardu, který měl tehdy název Retail Folk Records, byla dlouhých 16 týdnů číslem 1 a bodovala v něm celkem 42 týdny. V popovém žebříčku týden jediný.

To už jsme v letech 50. Elvisův hit Hound Dog z roku 1956 samozřejmě znáte. Připomínám, že už 3 roky předtím jim v žebříčku Rhythm and Bluesovém zazářila Big Mama Thornton. Ta následující orchestrálka, to byl rok 1958, americký kytarista Duane Eddy a jeho první hit v top 10 s názvem Rebel Rouser. Do své databáze jsem si napsal překlad Vzbouřenec.

Zpěvák a hudebník Clarence Frogman Henry zaspíval But I Do. Aby bylo jasné, o co jde, je lepší říkat delší název písně I Don't Know Why I Love You, But I Do. The Rooftop Singers přidali svoji úspěšnou předělávku Walk Right In, number one z roku 1963. Svůj název si toto trio zvolilo velice šikovně. V americkém slengu navíc raise the roof znamená nevázaně se bavit. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nejen americkým rokem a popem živ je člověk. Ani dnes jsem nezapomněl porovnávat. Prvním odskokem do srovnávací rubriky je píseň Anny Zagorové Mužská věrnost. Rok 1967 textoval Eduard Krečmar, doprovázel ostravský rozhlasový orchestr dirigovaný Pavlem Staňkem. V Itálii tu píseň znají od roku 1966. Tamní zpěvačka Mina ji naspívala jako Breve amore.

Breve amore znamená krátká láska ve filmu Fumo di Londra z roku 1966, česky asi nejlépe Kouř nad Londýnem, jí pod názvem You Never Told Me zpívala Julie Rogers. Která nahrávka byla pro naši zpěvačku vzorem, to už se samozřejmě nedozvíme, to už si nikdo ze zúčastněných asi nepamatuje. A teď opět písně, které zazněly ve Forrestu Gumpovi.

Ta první to byla píseň skupiny The Fireballs Sugar Shack. Je o dřevěné kavárničce zatratí, které se přezdívá cukrová bouda a kde prodává rozkošná dívka. U nás bychom ji nazvali třeba kavárnička perníková chaloupka. Skupina Canned Heat přidala předělávku Let's Work Together. Do první poloviny 60. let by se ale asi lépe hodil originál Wilburta Harrisona.

Když slyším Jaromíra Bajera, vybaví se mi jeho písnička Temný stín s textem Na okno klepeti paprsek z perleti. Byla to ale písnička Rudý míč z roku 1969, text k ní napsal Ivan Ressler. Originál pochází z repertoáru americké skupiny The Circle, vzorem ale byla naší verzi asi jiná nahrávka, která, bohužel nevím, volím tedy pro srovnání ty čtyři kluky z Ameriky.

Skupina The Circle je u nás neznámá, v žebříčcích Billboardu bodovala v polovině 60. let 6 singly a 2 alby. Zajímavé je, že manažera jí dělal manažer The Beatles Brian Epstein a zvláštní podobu jejího názvu prý vymyslel John Lennon. A ještě jedna zajímavost, skupina The Circle dělala předskokana The Beatles během jejich posledního turné v Americe. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: To byly další dva songy, které byly vybrány do filmu Forrest Gump. Henky Penky, česky Techtle Mechtle, to je první single Tommyho Jamese a The Shondells v horké stovce Billboardu a hned number one. Také Blowin' in the Wind dobře znáte. Tvůrci filmu se ale rozhodli, že dají před originálem přednost nahrávce Joan Baez, a nebo nedostali od Boba Dylana svolení k použití originálu.

Do třetího porovnávání jsem vybral písničku Valdemara Matušky Mě zmáhá hic. Je z muzikálu Kiss Me Kate z roku 1938. Český text napsal Ivo Havlů, doprovázel orchestr Dalibora Brázdy a podílel se také sbor Lubomíra Pánka. Když jsem řekl název muzikálu, je jasné, že i v tomto případě půjdeme pro srovnávací nahrávku za Atlantik. Sammy Davis Jr., Too Darn Hot.

Náš i anglický text jsou prakticky totožné, česky hovorově by to bylo zatraceně je fakt pořádně vedro, ale to by se špatně zpívalo. Ještě k tomu Matuškovi, je to moc pěkná písnička o horku, ale neslyšel jsem, že by ji teď v létě, když je to aktuální, nějaké rádio hrálo. Stejně tak si asi nikdo nevzpomněl na Vomáčkův, Koptův a Laufrův letní song 1.30 ve stínu. One, two.

Ano, to byla další dvojice písní, které byly použity ve filmu Forrest Gump. Wilson Pickett zaspíval Land of 1000 Dances. Je to předělávka z roku 1966, jeho první zásah do popové první desítky. A byla to také rhythm bluesová jednička, jeho třetí v pořadí. Creedence Clearwater Revival jste určitě poznali. Fortunate Son je singlový song z roku 1969.

Dospívali Four Tops z Detroitu, patřící do velké čtyřky skupin vydavatelství Motown. I Can't Help Myself, to je jejich první velký hit, do konce 70. let jich nasázeli do horké stovky Billboardu 40. Zavírák obstará Aretha Franklin, Respect, to je pecka, která nemohla ve Forrestu Gumpovi chybět. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, nashledanou za týden.

Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
1: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto.
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře, takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města a to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože tak takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou, byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, v mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby a teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidl, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já? Zrovna žokeje. Opa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano,
0: ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, ano, a my se kamarádíme, takže
0: hezkým
1: ano.
0: Na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešovou. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
3: No, my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam tak určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné směvové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to tak ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si...
2: Ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování. Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme. Prosím. Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tedy volal Pepa ze Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dám vám pane. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Zabiju si vkračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Eman Fiala vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda, to bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jdu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Tím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý číslo, druhý kolo. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku, nečem to není. To chlapovi nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že ně několikrát nedělej tohle. já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle mi pokračovat, ale ty se zblázneš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a on není... mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Jo. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam riso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04, nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saskii Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Saskii, že je pořád stejná.
2: Saský Jů jste měl díky. Říct po vašem.
4: Děkuji. Hezky.
2: Lichotka z Hané.
6: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovic. Zdravím paní Saský Burešovou.
4: Já vás taky.
7: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já
7: a
2: taky.
7: Já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Ještě vydržte.
2: Dobré odpoledne.
8: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
8: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
8: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
9: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím. Už, dobře.
9: Ano, už se stalo.
2: Bezva.
9: A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano,
9: kterou
4: děkuji.
9: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. A se vám daří. A vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo, děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy, až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás, dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
10: Dobrý den, zdravím vás oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
10: Často se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu. Mm.
2: A?
10: Děkuji. Paní Sasky zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
10: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
10: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každý mu říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějakej Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánu. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vladětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a další filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním moc krát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla také nosit samozřejmě.
3: No to taky. A hlavně, taky to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje.
3: Určitě.
2: Jich má plnou polici.
3: Určitě, já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala, pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom
2: měli? Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno. A

0: taky domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
1: Z kávovaru by to asi nešlo, to je pravda.
0: Koho nám vyvěštíte vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den.
0: Tady
2: je Eva z Chodova.
0: Ano.
2: Zdravím vás a paní Burešovou.
1: Ano, dobrý den.
2: Chtěla bych Ačko.
0: Máme zapsáno. Ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne. Kdo se hlásí?
3: Haló.
0: Ano, posloucháme.
3: No, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: Děkujeme.
0: A
3: chtěla by jsem Helenku Ružičkovou. A ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Saskiu Burešovou, protože ji sleduju už leta, ale to už si její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju. A škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
1: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
0: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně dalších krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
4: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejichž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
0: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
1: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
0: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
1: Krásné léto a těším se na vás.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Soutěže Firma roku a Živnostních roku znají své finalisty. Město Semily zvažuje stavbu krytého bazénu. Hradec Králové posílil fotbalista Herman Barkousky. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Krajská kola soutěží Firma roku a Živnostník roku začnou v Hradci Králové. Z 10 finalistů v obou kategoriích z Králové Hradeckého kraje budou porotci vybírat 9. září. Vítězové regionálního kola pak postoupí do republikového finále.
2: Mezi desítkou krajských firem soutěží například hradecký výrobce unikátních rozložitelných stentů, dvorský producent neviditelných rovnátek anebo rodinná firma na výrobu kožených kabelek z Třebechovic pod Orebem. V kategorii živnostníků usiluje o titul třeba fyzioterapeutka zvířat z Hronova anebo výrobce trofejí ze dřeva a betonu z Vrchlabí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Město Semily zjišťuje, zda mají obyvatelé zájem o stavbu krytého bazénu. Vzniknout by mohl u sportovního centra. Lidé se můžou vyjádřit v online dotazníku.
3: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Česká bankovní asociace očekává, že ekonomika letos vzroste o 2%. Zlepšil se taky výhled spotřeby domácností, investice a exportu. Mimo jiné díky růstu mest, úvěrů nebo odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% na 2%. Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a poškodil ho. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa. Sport. Hradec Králové posílil fotbalista Herman Barkousky. Běloruský reprezentant přestoupil do východočeského týmu z polského celku Puszcza Niepołomice. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po zprávách 5 s Radkem Půlkrápkem vám taky Jakub Šmit začíná přát dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 20. srpna, dnešek je 232. dnem v tomto roce a důležité je, že má svátek Bernard také, takže zdravíme, přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku vám v první reportáži dnešního dobrého rána představíme speciální kameru, která při jízdě autem má za úkol hledat rostliny, které do Krkonoš nepatří. Vědci tak hledají způsob, jak tyto invazivní rostliny odhalit a zjistit, jak se šíří krajinou. A naše vědecká reportérka za nimi vyrazila přímo do terénu, co natočila tedy za chviličku. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové uslyšíte.
1: Dobré

0: Český rozhlas Hradec Králové, 5 hodin 10 minut. Dobré ráno vám přejeme a míříme do Krkonoš, jak jsem slíbil. Vědci z Krkonošského národního parku totiž teď testují nové metody mapování invazních rostlin. Porovnávají klasický terénní průzkum s drony a speciální kamerou umístěnou na autě. Ta během jízdy fotografuje okolní vegetaci a díky GPS dokáže zaznamenat, kde přesně se jednotlivé rostliny nacházejí a kudy se parkem šíří.
1: Pojďme to tam dát, pánové.
2: S Martinem Vojíkem z Agentury ochrany přírody a krajiny právě připevňujeme na autokameru, která má během dne projet klidně desítky kilometrů krkonošských cest.
1: Momentálně se teda přemisťuje ta kamera na zadní kufr auta.
2: Ale nevypadá to úplně jako klasická kamera.
1: To vlastně vypadá spíš jako taková krabice, na které je přidělaný velký foťák.
2: Super, máme hotovo, kam tedy s kamerou pojedeme?
3: Pojedeme na Vírovku.
4: Tak z pravého okýnka vidíme bílou kytku. A tady je, a to je přesně ona, která utekla z nedaleké skalky Uhorských chat.
2: Teď kamera tu rostlinu krásně snímá. Kolik těch snímků ona vlastně udělá takhle po té cestě, co my teď jedeme?
4: Ta kamera dělá okolo 10 snímků za nějaký časový úsek, záleží na tom, jak jedeme rychle. Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
2: Zatímco kamera během jízdy sbírá jeden snímek za druhým, data pak putují dál. V postprodukci je zpracovává umělá inteligence, která podle podobnosti jednotlivých snímků pomáhá určit, o jaký druh jde. Kamera přitom není jediná technologie, kterou v Krkonoších zkoušejí, vysvětluje vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a s použitím kamery. Výstupem projektu by měla být certifikovaná metodika, kterou by využívali správy chráněných krajinných oblastí a národních parků.
2: Kamera na autě, drony, terénní průzkum i měření mikroklimatu tak mají společný cíl dát ochraně přírody co nejpřesnější obraz o tom, jak se krkonošská krajina mění. A ten můžou vědci porovnat i s daty starými půl století.
5: Před 50 lety naše kolegyně Jana Husáková zakládala tady výzkum vegetace kolem cest a máme unikátní databázi, kterou můžeme srovnat se současným výskytem.
2: Cesty totiž pro invazní rostliny fungují jako koridory, po kterých se můžou šířit dál do krajiny. Semena můžou přenášet auta, ale třeba i turisté na botách. Z Krkonošského národního parku Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, čtvrtek 20. srpna, jak už jsem říkal, dnešek je 232. dnem v tomto roce. Svátek má Bernard, svatý Bernard je patronem včelařů, bych chtěla připomenout. No a narozeniny oslaví česká herečka slovenského původu Hana Gregorová, bude jí dnes 74 let. Ještě bych mohl zmínit taky, že před 230 lety se narodil legendární loupežník Václav Babinský, který zemřel v roce 1879. No a před 135 lety byla slavnostně otevřena pro veřejnost Petřínská rozhledna v Praze. Ještě tady vidím takovou krásnou pronostiku pro dnešek, která říká, že když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
1: Počasí.
0: Musím říct, že ráno je teplotně zase docela jako na tom dobře, řekl bych, v uvozovkách, tedy ty teploty jsou vysoké. Já se dívám tady do Hradce Králové, kde teď teploměr ukazuje něco kolem 18 stupňů Celsia, takže je teplo, možná někde na některých místech v Hradci je i 19 stupňů. V Rychnově taky kolem 18, v Jičíně 17 stupňů Celsia, v Trutnově je možná malinko chladněji, tam kolem 16-17 stupňů a totéž i v Náchodě taky 16 nebo 17 stupňů Celsia. Tak teplo je teď po ránu a teplo bude i během dne, sice ne tak moc, jako jsme byli zvyklí během tohoto léta, během prázdnin, ale co se týče tohoto týdne, tak ten dnešek bude určitě nejteplejším dnem. Bude oblačno až zataženo, odpoledne místy přehánky, výjimečně se můžou objevit i bouřky a teploty v Královéhradeckém kraji budou dnes stoupat na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách pak naměříme teplotu kolem 20 stupňů a ještě na biozátěž se taky podíváme a ta je dneska na stupni číslo 1, takže nás čeká mírná zátěž. Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, hezké vstávání a ať se vám naše vysílání i dnes taky hezky poslouchá.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Janka nám teď zpívala v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a dospívala 9 minut před půl šestou. Na řadě je spotřebitelský servis, rád připomenu naši adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Můžete se ptát samozřejmě i vy, našeho spotřebitelského rádce a experta Josefa Černého, na to, co vás této oblasti zajímá nebo trápí. No a dneska vás zajímá účet za zboží, které nikdy nedorazilo. Jak naložit s fakturou, to už nám teď vysvětlí a doplní Josef Černý.
1: Manžel paní Michály si na základě telefonické nabídky objednal balíček pánských holítek pouze za cenu poštovného. Holítka nepřišla, ale za to za měsíc přišla upomínka na zaplacení částky přes 500 korun, což měla být původní cena plus penále a navíc s pohrůžkou vymahačskou firmou. Paní posluchačko, pokud vám žádná zásilka nedošla, pochopitelně nic neplaťte. Jestliže byl balíček poslán obyčejnou poštou, pak odesílatel nemá v ruce nic, čím by prokázal, že jste ho převzali. A prokazovat musí on, protože jinak by si něco podobného mohl vymyslet kdokoliv.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem, proč harletínem, proč míhat má...
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Studenti letos zaplatí za nájmy v bytech víc než loni. V některých městech vzrostly ceny oproti loňsku zhruba o 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Nejdražší je tradičně Praha. Nájmy ale rostou i na východě Čech. Stavba parkovacího domu Rožberk v Hradci Králové naráží na technické komplikace. Investor musí upravit postup při zajištění stavební jámy, což může zbrzdit další práce. Víc ve zprávách v 6. Ve Vrchlabí odpoledne vystoupí desítky uměleckých souborů na tradičních folklorních ozvěnách. Na náměstí Míru se vystřídají tanečníci, hudebníci a zpěváci z Česka, Slovenska, Polska a dalších zemí. Titul Vinař roku získalo i letos vinařství Volařík z Mikulova. Večer to oznámili pořadatelé soutěže. Porota vybírala z 9 finalistů. Marie Bousková vypadla v osmifinále tenisového turnaje v Cincinnati. Česká tenistka podlehla domácí Goffové 3-6, 2-6. Končí taky wimbledonská šampionka Linda Nosková. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, odpoledne místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty na východě Čech kolem 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

ulicích cizích lávek stál, tak

0: Denní tisk.
1: Je to tak, jsme tady i dnes s novinami. Do soutěže jde 13 komedií, píše Hradecká příloha Mladé fronty dnes. Letošní 48. ročník festivalu České filmové komedie v Novém Městě nad Metují nabídne 13 soutěžních snímků. V Novoměstském kině ho zahájí 13. září Šipkaři, závěr soutěžní části festivalu 19. září pak obstará komedie Poberta. Přehlídka bude mít po loňské premiéře opět dvě divácké ceny, kromě Novoměstského hrnce smíchu za nejdelší čas smíchu publika udělí cenu na základě hlasování diváků také. No a další ocenění, včetně Zlatého primu, udělí odborná porota. Šipkaři, ve kterých hrají Jakub Štáfek, Krištof Hádek či Tomáš Maštalíř, budou mít na festivalu předpremiéru. Takže jste zváni, Mladá fronta dnes má k tomu podrobnosti. Už se dívám do krkonošského deníku také. Noční montáž ve Špindlu. Jeřáb usadil konstrukci nového mostu pro lyžaře. Během noci z pondělí na úterý usadil Jeřáb ocelovou konstrukci nového mostu přes silnici druhé třídy číslo 295 na příjezdové cestě do Špindle Mlína. Náročnou montáž se podařilo zvládnout oproti předpokladům během jedné jediné noci bez větších komplikací. No a most u Labské přehrady bude sloužit lyžařům ve ski areálu Špindlerův mlín na dojezdu sjezdovky lesní a k propojení na terminál P1, kde vznikají nové nástupní stanice Lanovek. Společně s již dokončeným mostem přes řeku Labé na druhé straně údolí představuje přemostění silnice druhé třídy číslo 295 jeden z důležitých prvků miliardového projektu lyžařského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. No a víc už si můžete k tomu přečíst sami. Jak jsem říkal, v krkonošském deníku se o tom podrobně rozepisují. Tak a ještě celostátní strany Mladé fronty dnes. Sucho zdraží maso, mléko i zeleninu. Slunce sežehlo krmivo pro dobytek i drůbež nebo dovážené olivy a zeleninu. Extrémní sucha a vlny veder ničí produkci nejenom na jihu Evropy, zdraží na podzim potraviny i tady u nás v českých obchodech. Podle agrárního analytika Petra Havla začínají ceny na burzách růst už teď. Než se ale propíšou do cen pro spotřebitele nebo než se například zdraží pšenice, umele mouka a upeče chléb, bude to ještě trvat měsíce. Kvůli sluncem sežehnutým pícninám rostou i náklady na krmiva, prodobytek a drůbež. Posléze tak podle Havla zdraží i maso s výjimkou hovězího, kde se dá naopak kvůli větším porážkám dobytka očekávat krátkodobé zlevnění. Růst by tak měly i ceny mléka, které dříve padly kvůli přebytkům na minima. No a podrobněji se o tom píše v Mladé frontě dnes na celostátních stranách, takže se můžete také začíst a podívat se. No a my do novin mrkneme společně, jako vždycky zase za hodinu v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a zase z nich přineseme i další zajímavá témata dnešního dne. Tak nás poslouchejte, teď Peči Boys v dobrém ránu a pak si připomeneme, jaké nás dnes čeká venku počasí.

0: I dnes budeme mít v dobrém ránu hosta po 8:30 a dnes vám představíme Ivetu Jankovičovou, která se vedle práce lékařky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové věnuje taky horským ultramaratonům. Její největší sportovní výzvou byla určitě letošní 100milovka ve Slovinsku, kde uběhla neskutečných 162 kilometrů s převýšením 6,5 tisíce metrů a navíc závod po 33 hodinách dokončila jako první ve své kategorii a osmá žena celkově, což je opravdu úžasný, úctyhodný výkon. Budeme Ivetě Jankovičové určitě moc rádi blahopřát dnes po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: A venku nás čeká oblačný až zatažený den dnes, odpoledne místy přehánky, výjimečně i bouřky se můžou objevit, teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20, biozátěž pak na stupni číslo 1, což je mírná zátěž samozřejmě. Teploty, jak jsem říkal, až 28 stupňů Celsia dnes, takže to bude nejteplejší den z celého tohoto týdne, nejteplejší je už určitě i ráno, v Hradci Králové 19 stupňů, v Trutnově 16, v Jičíně 15,5, v Rychnově taky 19 stupňů Celsia a v Náchodě teď aktuálně 18 stupňů.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Yeah.

0: Je čtvrtek 20. srpna, prázdniny jsou v poslední čtvrtině, brzy se vrátí povinná školní docházka a právě na ní se tedy malých předškoláků tentokrát zeptala Petra Beránková. Pojďme na to, pojďme si to poslechnout.
1: Víte, co to znamená povinná školní docházka?
2: No, musíme chodit do školy, musíme se učit a můj brácha tam chodí.
1: Proč si myslíte, že musíme chodit do školy?
2: Protože aby jsme se naučili číst a aby jsme se tam něco naučili, třeba písmena, a nebo tak podobné věci.
3: A nebo aby jsme se mohli i naučit hrát spoustu her a dělat nějaké věci a nějak vyrábět.
4: Protože tamhle se učíme číst, počítat a něco takového pěkného.
1: A jaké předměty se ve škole učí?
2: Úkoly, matika, čeština.
3: Mohli bychom tam se naučit nějak dělat nějaké triky na tancování.
4: A dělat nějaké taky velké věci, co bychom se mohli udělat. A máme tam spoustu kamarádí, to si budeme spolu hrát.
5: A takhle to vidíme my.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Senátem neprošel zákon o znovu zavedení EET. Stavba parkovacího domu Rošberk v Hradci Králové se komplikuje. České hokejistky vstoupily do nové sezóny porážkou s Finskem. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky teploty do 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. Senát odmítl některé zákony poslanecké sněmovny. Kromě znovu zavedení EET neprošel ani návrh na zákon o státních zaměstnancích. Podle koalice měl mimo jiné usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítaly, že změny destabilizují státní správu.
3: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Sucharda Šípová za Pirátský klub. Mluvila například o ohrožení několika zásad státní správy.
4: A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita.
3: Zákon v Senátu obhajoval Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Podle něj je potřeba modernizovat původní služební zákon,
5: který prostě tu státní správu zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
3: Spolu se zákonem o státních zaměstnancích padl i návrh na omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Jednací řád sněmovny, který má zabránit obstrukcím, Senát bez projednání poslal k podpisu prezidentovi. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Stavba parkovacího domu Rošberk v Hradci Králové naráží na technické komplikace. Investor musí upravit postup při zajištění stavební jámy, což může zbrzdit další práce. Třípodlažní objekt v jižní ulici nabídne téměř 300 parkovacích míst. Hotový má být na podzim příštího roku, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
6: Při ověřování podmínek pro založení stavby se ukázalo, že bude vhodné upravit původně předpokládaný postup tak, aby bylo možné stavbu realizovat bezpečně, kontrolovaně a s co nejmenším dopadem na okolí. Součástí úprav technického řešení je snaha minimalizovat rozsáhlé čerpání podzemní vody a omezit možné ovlivnění okolního území.
1: Na příměstském táboře v Nové Pace si mladé dívky zkouší práci módních návrhářek. Neobvyklý tábor pořádá Dům dětí a mládeže Stonožka. Co tam děti zažijí, popisuje módní návrhářka Eliška Kortanová.
7: Dát možnost dětem se cítit jako návrhářky, projít si tím procesem vlastně nejenom to šití, ale i to navrhování a ve finále budeme ještě fotit a budou mít i módní přehlídku pro rodiče.
1: A k tématu se vrátíme v našem vysílání po 7. hodině.
2: Sport.
1: České hokejistky vstoupily do nové sezony porážkou 1-3 s Finskem na úvodním turnaji Euro Hockey Tour. Zítra se Češky utkají se Švédskem. Turnaj zakončí v sobotu duelem se Švýcarskem.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, odpoledne místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Velkém Poříčí na Náchodskou pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Počítejte s objízdnou trasou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, přejeme i teď 4 minuty. Po 6. je čtvrtek 20. srpna, svátek má Bernard, tak přejeme všechno nejlepší zároveň. No a v další reportáži za chviličku budeme mluvit o tom, že zdravotní sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Diskutuje se třeba o předepisování některých léků. Na příslušné novele zákona teď ministerstvo zdravotnictví pracuje, no a víc o tom tedy za chvíli v další reportáži dnešního dobrého rána, s kterým stáváte do nového dne. Jak jsem říkal, čtvrtek 20. srpna, tak ať se vám všem den vydaří na jedničku. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: vám hraje, myslím příjemně, Český rozhlas Hradec Králové, 6 hodin 12 minut, za 3 minuty tedy už bude 6:45. Předepisování léků chronicky nemocným pacientům nebo očkování proti chřipce a covidu. To teď zdravotní sestry dělat nemůžou, ale v budoucnu by mohly. Mohly by dostat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje novelu zákona, kterou chce mít hotovou v září a týkat se má dětských a všeobecných sester.
1: Nové pravomoci by uvítala třeba všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy, která pracuje současně v nemocnici a ordinaci praktické lékařky.
2: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a samozřejmě odpovědnosti a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné kompetence a hlavní část mojí práce je administrativní a jako telefonistka, takže je to nesrovnatelné.
1: Změny by se mohla dočkat od ledna 2028. Vedle péče o chronicky nemocné pacienty a očkování by se zdravotní sestry mohly víc zapojit právě taky do prevence nebo ošetřování ran, říká hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
3: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření. Vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
1: O konkrétních úkonech, které by sestry mohly dělat navíc, se podle ní ještě diskutuje. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale s rozšířením kompetencí nesouhlasí. Podle něj na to sestry nemají dostatečné vzdělání.
4: To všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí, ale co se stane, když dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nezpůsobili.
1: Řekl před časem Kubek. O tom, jestli bude sestra dělat úkony navíc, rozhodne po vzájemné dohodě poskytovatel péče, tedy lékař nebo nemocnice. Do budoucna ministerstvo připravuje koncept sestry s pokročilou praxí, který by vedl ke změnám ve vzdělávání. Zuzana Tomášková z České asociace sester ale odmítá, že by už teď sestry neměly dostatečnou kvalifikaci.
5: Když spočítáte celkovou dobu, tak ty kolegyně studují třeba 8 let. Když si někdo chce dodělat PhD, máte to další 4 roky. Takže věřím, že to vzdělávání určitě je nastavené velice dobře, protože na lékařských fakultách, kde většinou je i obor všeobecné sestry, mnoho těch přednášek, na které chodí v prvním ročníku lékaři, chodí vlastně společně.
1: Ministerstvo chce ale do novely zahrnout i další nelékařská povolání, třeba nutriční terapeuty. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: čtvrtek 20. srpna, svátek má Bernard, česká herečka slovenského původu Hanna Gregorová má dnes narozeniny a svatý Bernard je patronem včelařů, bych ještě mohl připomenout. Taky před 230 lety se narodil legendární loupežník Václav Babinský, který zemřel v roce 1879 a před 135 lety byla slavnostně otevřena pro veřejnost Petřínská rozhledna v Praze. A víc, kdo by chtěl vidět z kalendáře, tak si poslechněte i dnes Petra Jungmana, to bude chvilku před půl devátou, kdy pravidelné kalendárium Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové nabízí, takže i dnes určitě ještě spoustu dalších zajímavých věcí, které se právě v historii 20. srpna odehrály. Tak, co se odehraje dnes 20. srpna v radioporadně s magistrem Janem Simonem Pražákem, budeme rozpoznávat hmyz při našich letních procházkách. Takže téma je, začínáme s entomologií, vybavení, legislativa, etika, to všechno budou naše témata dnes po 11. hodině v radioporadně, jak jsem říkal, s Janem Simonem Pražákem, který nás naučí poznávat hmyz při našich letních procházkách, takže se můžete nechat inspirovat samozřejmě i vy dopoledne.
1: Počasí.
0: Máme novou předpověď, aktuální, která před chvíličkou dorazila z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové od Jaroslava Tučka. No a říká se v ní, že dneska nás čeká teplo. Bude to asi nejteplejší den z celého tohoto týdne. Teď ráno polojasno až jasno, během dne bude většinou oblačno, odpoledne s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer pak budou srážky částečně přibývat a teploty 27 až 30 stupňů. Takže původně mělo být 28 maximálně, o 2 stupinky to Jaroslav Tuček navýšil, takže až 30 stupňů Celsia dneska může být. Na horách 19 až 22, noc bude pak taky teplá, oblačno až zataženo, zpočátku místy déšť nebo přeháňky, ojedněle i bouřky a teploty v noci klesnou na 19 až 16 stupňů. No a zítřek bude pak večer deštivý, pátek bude tedy většinou oblačný, později odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer pak bude na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které můžou být zítra k večeru pak i velmi silné a teploty zítra 23 až 26.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tak a kdo bude hostem dnes po 13. hodině u Alex Minářové? Bude to herečka Jaroslava Obermajerová. Dozvíte se třeba i to, že uměleckou kariéru chtěla začít kdysi jako baletka.
1: Takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti. Ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř. A já jsem myslela v těch osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku. Doteď se s některými spolužáky vídáme.
0: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. I ráno po 8:30 budeme mít ale hosta. Dneska to bude Iveta Jankovičová, která se vedle práce lékařky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové věnuje taky horským ultramaratonům. Její největší sportovní výzvou byla určitě letošní 100mílovka ve Slovensku, kde uběhla 162 km s převýšením 6,5 tisíce metrů. Takže i o tom si budeme dnes po 8:30 s naším ranním hostem Ivetou Jankovičovou v Dobrém ránu povídat. Těším se na to, poslouchejte. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Výbava do školy pro prvňáka vyjde v průměru na 3350 korun, podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Radnice v Hořicích plánuje upravit plochu za Sokolovnou. V zimě tam bylo kluziště. Město teď nechává areál zrekonstruovat, aby se mohl využívat celý rok. Víc ve zprávách v 7. Krajská kola soutěží Firma roku a Živnostník roku začnou v Hradci Králové. Z 10 finalistů v obou kategoriích z Králové Hradeckého kraje budou porotci vybírat 9. září. V Českých Budějovicích začíná další ročník Země živitelky. Letošním tématem jsou inovace. Na veletrh tradičně míří 10 000 lidí. Tenistka Sára Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6, 6-4. A jaké bude počasí? Oblačno, odpoledne ojediněle přehánky. Teploty na východě Čech kolem 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: Dnes už po druhé se společně v Dobrém ráno díváme, co píšou noviny. Začnu tentokrát regionálním Hradeckým deníkem. Píšou tady v titulku Další rána pro nemocnici v Novém Bydžově. Místní se bojí, že skončí i laboratoř. Po sociálních sítích se v posledních dnech začala šířit neoficiální zpráva, podle které má v novobydžovské nemocnici přibližně za měsíc skončit provoz klinické laboratoře. Lidé v regionu reagují s obavami i rozhořčením. Pro zdravotnické zařízení i celé Bydžovsko by to totiž v krátkém sledu znamenalo další citelnou ránu. Místní nejsou jakékoliv zprávy o změnách v nemocnici velmi citlivé, nebo jsou na ně citlivé. V živé paměti mají totiž postupný útlum z minulých let, kdy se zařízení zmizela porodnice, dětské oddělení, chirurgická lůžka s operačními sály i jednotka intenzivní péče. Letos v únoru kraj potvrdil, že se celkem 22 akutních interních lůžek přemění na lůžka rehabilitační péče. V komentářích pod facebookovým příspěvkem se k tématu vyjádřil i jeden z diskutujících, který se představil jako zaměstnanec novobydžovské laboratoře. Uvedl, že podle něj situace bohužel není pouhou neoficiální spekulací, protože mu k polovině srpna nebyla prodloužena pracovní smlouva. Ale je to, jak jsem říkal a jak tady píšou taky, pouze tedy diskuze na sociálních sítích. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje jakékoliv takové okamžité rušení laboratorního pracoviště v novobydžovské nemocnici odmítá a informace ze sociálních sítí dementuje. Víc už si můžete přečíst sami, téma rozebírají v dnešním regionálním deníku. Tak se podívejte. Já už se dívám do Mladé fronty dnes do přílohy kraj Hradecký. Ve sporu o spadané listí navrhl soud smír. Ve sporu o spad a úklid listí z městské aleje v Chlumci nad Cidlinou na soukromou zahradu včera odvolací krajský soud v Hradci Králové navrhl stranám smír s finanční kompenzací majitelům zahrady. Ti požadují částku 500 000 korun. Zda na to město přistoupí a zaplatí, budou řešit rada a případně i zastupitelstvo. Spor o listí mezi manželi Blankou a Oldřichem Popkovými a Chlumcem trvá přes 9 let. Je to letitý spor, jistě jste o něm taky slyšeli, takže další posun v tomto teď aktuálně a rozebírá ho Mladá fronta dnes v příloze kraj Hradecký, takže tam si můžete přečíst. No a přidám ještě pozvánku na záběr do Dvora Králové nad Labem z dnešních novin na textilní řemeslné dny, které tam budou. Vyzkoušet tradiční textilní řemesla, jako je předení tkaní nebo zdobení textilu, si budou moci účastníci sobotních textilních řemeslných dnů v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem. Od 13 do 17 hodin dojde v sobotu taky na doprovodný program s hudbou a tancem. No a akce je součástí česko-polského projektu ve spolupráci s městem Karpač. Ještě tady také píšou. Takže i vy se můžete zúčastnit v sobotu textilní řemeslné dny v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem. Hezky si to užijte. No a my vám dál přejeme dobré ráno. Za 4 minuty už bude 7:15.

0: Nicole Kidmanová a Robbie Williams teď společně v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za minutku necelou, tedy musím říct, už bude 6:45. Za chviličku sportovní informace hned po písničce skupiny Elán. Dneska budou fotbalisté Hradce Králové rozehrají totiž v Aténách boj o postup do základní fáze konferenční ligy. Proti Panathinaikosu se budou snažit o něco podobného, co se jim povedlo před 66 lety. Tehdy řecký velkoklub porazili a postoupili do čtvrtfinále poháru mistrů evropských zemí. No jaké mají ambice teď, uslyšíte tedy v dnešní sportovní reportáži. Za malou chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dnes bude teplo, ráno polojasno až jasno, během dne bude většinou oblačno, odpoledne s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami, večer pak budou sráčky částečně přibývat. Teploty 27 až 30 stupňů Celsia, takže opravdu ty teploty budou ještě výš, než se původně předpokládalo. Ten původní odhad byl maximálně 28 stupňů, teď už víme, že to bude i na některých místech 30 stupňů Celsia, no a na horách 19 až 22. Pak nás čeká teplá noc, oblačno až zataženo, zpočátku místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky, teploty v noci 19 až 16 stupňů Celsia, na horách 15 až 12. No a zítra večer deštivo, ty bouřky můžou být, když se objeví zítra, i velmi silné, možná i dnes nějaká ta bouřka, když přijde, tak by mohla být silnější. Zítra tedy většinou oblačno, později odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a k večeru zítra v pátek bude na většině území právě déšť, přeháňky, místy i bouřky, které můžou být silné. No a teploty zítra 23 až 26 stupňů Celsia, takže zítra čekáme zase oproti dnešku ochlazení, jak jsem říkal. No a teploty aktuální raní teď, pojďme se ještě na ně podívat, abychom věděli, že tady v Hradci Králové kolem 20 stupňů, v Trutnově teď 15 stupňů Celsia, v Jičíně 17, v Rychnově 19 stupňů a totéž v Náchodě tam taky 18 nebo 19 stupňů Celsia.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30-letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat pod zimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Tak skupina Elán teď v dobrém ránu dohrála, dospívala 6.50, za 10 minut už bude 7 hodin. Fotbalisty Hradce Králové, jak už jsem říkal, před chvílí čeká v Atenách první utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. No a za soupeře mají domácí Panathinaikos, na který už v minulosti jednou narazili. Před dlouhými 66 lety to bylo a dokázali v poháru mistrů evropských zemí slavnějšího soupeře zaskočit a porazit a postoupit do čtvrtfinále. Teď by na to hradečtí fotbalisté chtěli určitě navázat.
2: My jsme sem přijeli pro výsledek takový, aby jsme doma mohli hrát o postup, a ten cíl prostě máme jednoznačný, a to je to, že chceme prostě jít dál.
3: Má jasný plán trenér hradeckých fotbalistů David Horejš. K tomu ale potřebuje pozvednout produktivitu, která i přes dobrý výkon jeho svěřencům v předkole Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul chyběla.
2: Aby jsme mohli pomýšlet na lepší výsledek, tak musíme mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, být odvážnější a potřeba vstřelit tu branku.
3: O to se bude snažit i kapitán fotbalistů Hradce Králové Vladimír Darida, který má navíc z minulosti s Panathinaikosem nevyřízené účty. Moc dobře si pamatuje, jak v dresu Arisu Soluň prohrál s aténským velkoklubem finále domácího poháru.
4: Ty vzpomínky na Atény se mi vybavovaly, když jsme projížděli městem z letiště na ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos.
3: Hradecké fotbalisty zase bolela před týdnem prohra na hřišti Bešiktaše Istanbul, kde tým zažil vynikající zápasovou kulisu. Na olympijském stadionu v Aténách to ale bude podle Daridy trochu jiné, i když se na tribuny vejde přes 70 tisíc fanoušků.
4: V té atmosféře, co jsme zažili v Bešiktaši, tak asi tady takováhle nebude ta kulisa jako tam. Samozřejmě přijde 15-20 tisíc lidí, ale budou sedět trošičku dál, takže se asi na hřišti uslyšíme víc a můžeme tam víc komunikovat.
3: Očekává se, že k atmosféře přispějí i fanoušci východočeského celku, kterých by mělo dorazit několik stovek. Někteří letěli přímo s týmem a na palubě letadla nechyběl například český hokejový reprezentant a obránce týmu NHL Vancouver Canucks Filip Hronek.
5: Jako malý jsem hrával a teď už na to není moc čas, takže spíš koukat a fandit. Letíme se s taťkou podívat. Zatím kluci hrajou dobře, takže se těšíme a doufám, že to tam klapne.
3: A klapne to i v případě, že východočeši uhrají na řecké půdě do odvety nadějnou remízu, jako před 66 lety. První zápas play-off o postup do základní fáze konferenční ligy mezi Panathinaikosem Atény a Hradcem Králové začne ve 20:30. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Česku přibývá pacientů s nádory hlavy a krku. Teplice nad Metují chtějí během filmového festivalu omezit počet aut. Fotbalový tým Hradce Králové posílil Herman Barkousky. A počasí oblačno, ojedinělé přeháňky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. V Česku roste počet případů rakoviny hlavy a krku. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky onemocnělo v roce 2024 zhruba 2000 pacientů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Za nárůstem stojí podle lékařů mimo jiné nadměrná konzumace alkoholu, infekce HPV viry nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek.
4: Jenom to mluvení a to přijímání potravy, jinak se cítím dobře.
5: Popisuje šedesátnice Jana. Kvůli nádoru v dutině ústní prodělala náročnou léčbu, při které jí lékaři zrekonstruovali polovinu jazyka. Podle primáře onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Blaška přicházejí mnozí pacienti pozdě.
6: Mnohdy ti pacienti bagatelizují potíže a můžou je schovávat za drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně. Odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkově.
5: Dříve než kdysi vydají lékaři nádory hlavy a krku také u žen a lidí kolem 50. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: V Hořicích vznikne sportovní plocha v prostoru za Sokolovnou. V zimě tam bylo kluziště. Město teď nechává areál zrekonstruovat, aby se mohl využívat celý rok. Hotovo má být před začátkem zimní sezóny.
7: Stavbaři budují cesty okolo, rovnají a upravují terén. Vzniknout má kvalitní travnatá a odvodněná plocha, protože za nepříznivého počasí se do prostoru kluziště zanášelo bahno. Okolní plochy proto čeká zpevnění a postupně se má zkvalitňovat také zázemí. Areál má být navíc ozvučený a jeho využití se podle vedení města nemá omezovat jen na bruslení. Přes léto má upravená plocha nabídnout zázemí sportovním oddílům a dalším aktivitám. V zimě se na stejné místo znovu vrátí mobilní ledová plocha z Hořic. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Město Teplice nad Metují spoplatní během mezinárodního horolezeckého filmového festivalu parkování. Řidiči můžou zdarma odstavit auta u vlakového nádraží. Podle nezávislé starostky Věry Prokopové budou jezdit mimořádné autobusové linky.
8: Návštěvníkům nově nabídneme noční spoje, které vás po skončení programu odvezou ve směru na Náchod, na Trutnov i na Broumov. Přesné odjezdy autobusů návštěvníci najdou v aplikaci IDOS.
2: Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují bude od 27. do 30. srpna.
9: Sport.
2: Fotbalový Hradec Králové posílil Herman Barkousky. Běloruský reprezentant přestoupil do východočeského týmu z polského celku Puščan Nepomolice. Klub o tom informuje na svém webu.
9: Počasí.
2: Čekáme oblačno, odpoledne ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 27 až 30 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na příjezdu do Hradce Králové odjíčíná teď pozor na nehodu na kruhovém objezdu u bývalého areálu ČKD, kde se srazilo osobní auto s nákladním.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: S
10: 7 hodin 4 minuty čtvrtek 20. srpna. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové, ať se hezky vstává, příjemně poslouchá. Za chviličku vás vezmeme v další reportáži na příměstský tábor do Nové Paky, kde se malé slečny stávají na několik dní skutečnými módními návrhářkami. Základům se naučili hned první den a postupně se zdokonalují natolik, že opravdu už šijí skutečné šaty, jak se o tom přesvědčila naše reportérka Kateřina Kohoutová, takže za chviličku o tom bude další reportáž našeho ranního vysílání. A taky budeme soutěžit v Bleskovce Dobrého rána. Pro vás máme dnes před 7:30 knížku z radioservisu Děkovačky Libuše Švormové. Už jednou jsme o ní v tomto týdnu ráno hráli, to bylo v pondělí, takže dnes po druhé. Přeju vám hodně štěstí, ať to dobře dopadne před 7:30 v dnešní ranní soutěži. A ať se dál tedy hezky vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové.
3: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: skupina Olympic. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové za 4 minuty, už bude 7:45. A míříme na tábor. Sen mnoha dívek a holčiček se na příměstském táboře v Nové Pace totiž stává na několik dnů skutečností. S pomocí zkušených lektorek z Domu dětí a mládeže Stonožka si tady totiž zkouší práci skutečných módních návrhářek. Šaty si nejenom vymyslí a navrhnou, ale taky si je sami uší a nakonec i představí publiku.
1: Tady máme figurínu a teď tady budeš našpendlovat ten top, co jsi vymyslela.
2: Eliška Kortanová, vedoucí tábora.
1: Natka si vymyslela právě, že plesové princeznovské šaty až.
3: Pak by se to jenom jakoby tak, že tady...
1: Aha. A chceš mít tady ten trouhelník?
3: Jo, tady bych to takhle
1: dobře
3: chtěla.
2: Barčata už tady dokončila špendlení. Sukně?
3: Ano, ale ještě to není celý hotový, ještě tam jako nějaký věci chybějí.
2: Jaké to je vymýšlet a tvořit vlastní oblečení?
3: Mě to baví, jako si vymýšlet věci.
2: Máš ráda originalitu?
3: Jo.
2: Většina dívek se s touto činností, tedy šitím, seznamují.
1: Od úplných základů, včera se seznamovali s tím, jak vlastně funguje šicí stroj, jak se šije ručně a tak. Začaly navrhovat svoje vlastní výrobky. A našli si tu látku.
2: Materiálu je tady i díky dárcům spousta.
1: Moc děkujeme všem paním, které nám poslaly ostřižky nebo i hodně galanterie. Díky nim tady holky můžou mít nepřeberné množství možností a můžou se tady přebírat látkama a vybírat.
2: Jaká je hlavní myšlenka tohohle tábora?
1: Dát možnost dětem se cítit jako návrhářky, projít si tím procesem vlastně nejenom to šití, ale i to navrhování a ve finále budeme ještě fotit.
4: Tady jak máš tu drážku, tak tam vždycky budeš mít konec látky, jo?
1: Jo. Vzadu zapoší. Zapoší.
2: Nebojí se obrsty?
1: Ne, nebojím.
2: Na závěr tábora čeká švadlenky módní přehlídka, na které představí své výtvory z Nové Paky. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru, jak říkají meteorologové. Do sobotního rána může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. O víkendu se počasí přechodně uklidní, déšť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. To je tedy pohled na celou Českou republiku a na to, co by nás mohlo teď v těch následujících dnech čekat. Já jsem třeba na sociálních sítích už dneska ráno objevil videa ze včerejška z Německa, konkrétně z Hesenska, kousek od Frankfurtu, kde se objevily tornáda, takže i vy možná někde na to narazíte. Co nás čeká dnes? Dneska teplo, ráno polojasno až jasno, během dne bude většinou oblačno, odpoledne s ojedinělými přeháníkami nebo i bouřkami, večer budou srážky částečně přibývat a teploty 27 až 30 stupňů Celsia, takže bude ještě větší teplo, než jsme původně čekali, původně to měla být maxima do 28 stupňů Celsia. Jaroslav Tuček to změnil dneska ráno a bude tedy až do 30 stupňů, na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia. A s tím, že ty velké bouřky by se mohly pak třeba objevit tady u nás v našem kraji během zítřejšího dne. Uvidíme, Jaroslava Tučka se na to určitě zeptáme, až s ním budeme kolem 8:45 zase dnes v dobrém ránu mluvit.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat.

0: Skupina Činasky teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a já doufám, že jste připraveni si zahrát spolu s námi dnes.
1: Bleskovka.
0: Dneska o knížku Děkovačky Libuše Švormové, knížka z radioservisu. Doufám, že vám udělá radost, takže jdeme na to a vaším úkolem bude zase poznat někoho dnešního narozeninového oslavence, respektive, dobře, už to zase upřesním, oslavenkyni. Kdo to je?
2: Už jsem byla na dvou operacích. Na akupunktuře i na laseru. Muž se se mnou chce dát rozvést, protože chrápu.
0: Tak, zavolejte, jestli víte, jestli jste poznali.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: No, tak jsem na vás zvědav, jestli to bude hned na poprvé. Dobrý den,
3: Český rozhlas.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
3: Zdena.
0: Dobrý den, paní Zdeno, moc vás zdravím. Tak povídejte, poznala jste, nebo víte, nevíte, tušíte?
3: Bylo to krátký.
0: Krátký, ano.
3: Chytla bych Pavlu Tomicovou.
0: Pavla Tomicová. Nebyla to ona. Nebyla to ona, ale chápu, že jste si to mohla zaměnit, protože já bych taky možná na první poslech řekl, že to byla ona. Nebyla. Mějte se moc hezky, paní Zdeno, nashledanou. Zdravíme vás.
3: Nashledanou.
0: Tak, první tip bohužel nevyšel teď v dobrém ránu, tak to necháme na vás. Kdo to zkusí dál? Dobrý den, halo. Halo, halo, je tam někdo? My vás slyšíme, ale vy s námi nemluvíte, nebo nevíte, tak se nedá nic dělat. Musíme dát ještě šanci někomu dalšímu, že by to dneska bylo tak těžké. Halo, Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Mirka.
0: Dobrý den, Mirko, zdravím vás. Tak povídejte, kdo si myslíte, že to byl podle vás?
4: Já si myslím, že to je Hana Gregorová.
0: A to už je správná odpověď, výborně. Hanu Gregorovou, herečku, moderátorku, divadelní manažerku, taky někdejší ředitelku vlastně divadla. Radka Brzobohatého jste poznala, protože ona ho mnoho let vedla, on byl taky jejím manželem, byť jste to také víte, no a ona dneska slaví 74. narozeniny. Taky moc zdravíme, blahopřejeme. Ona patřila určitě k nejpřitažlivějším herečkám, říká o sobě, že byla dokonalou manželkou, i přesto, že prý nesnáší žehlení, tak jenom abychom se taky o ní něco rozvěděli. Přesně. Tak jo, takže vám blahopřeju. Poznala jste ji hned, paní Mirko, Hanu Gregorovou? Hned jste věděla?
4: Ano.
0: No tak skvělý, skvělý. Takže si knížku zasloužíte. Takže ať se vám hezky.
4: Moc děkuju.
0: Čtou děkovačky, vydržte na telefonu. Mějte se moc krásně. Nashledanou.
4: Ještě jednou moc děkuju a nashledanou.
0: Tak za 5 minut, teď už necelých bude 7:30. Čeká nás Ricky Martin a Mia teď v téhleté společné písničce a pak už taky Radek Půlkrábek, který nám o 7:30 řekne, co je nového. Tak ať se vám dál hezky poslouchá naše vysílání. Dobré ráno.

0: Černé skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Studenti letos zaplatí za nájmy v bytech víc než loni. V některých městech vzrostly ceny oproti loňsku zhruba o 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Nejdražší je tradičně Praha. Nájmy ale rostou i na východě Čech. Stavba parkovacího domu Rošberk v Hradci Králové naráží na technické komplikace. Investor musí upravit postup při zajištění stavební jámy, což může zbrzdit další práce. Třípodlažní objekt na Slezském předměstí nabídne téměř 300 parkovacích míst. Ve Vrchlabí odpoledne vystoupí desítky uměleckých souborů na tradičních folklorních ozvěnách. Na náměstí Míru se vystřídají tanečníci, hudebníci a zpěváci z Česka a dalších zemí. Titul Vinař roku získalo i letos vinařství Volařík z Mikulova. Večer to oznámili pořadatelé soutěže. Porota vybírala z 9 finalistů. Marie Bousková vypadla v osmifinále tenisového turnaje v Cincinnati. Česká tenistka podlehla domácí Goffové 3-6, 2-6. Končí taky wimbledonská šampionka Linda Nosková. A jaké bude počasí? Oblačno, odpoledne čekáme ojediněle přehánky. Teploty na východě Čech kolem 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na příjezdu do Hradce Králové od Jičína pozor na nehodu na kruhovém objezdu u bývalého areálu ČKD, kde se srazilo osobní auto s nákladním.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: právě Deník tisk.
1: Dnešní čtvrteční krkonošský deník píše třeba o noční montáži ve Špindlu. Jeřáb tam usadil konstrukci nového mostu pro lyžaře. Během noci z pondělí na úterý usadil Jeřáb ocelovou konstrukci nového mostu přes silnici druhé třídy číslo 295 na příjezdové cestě do Špindlerova mlýna. Náročnou montáž se podařilo zvládnout oproti předpokladům během jedné jediné noci bez větších komplikací. Most u Labské přehrady bude sloužit lyžařům ve ski areálu Špindlerův mlýn na dojezdu sjezdovky Lesní a k propojení na terminál P1, kde vznikají nové nástupní stanice lanovek, společně s už dokončeným mostem přes řeku Labe na druhé straně údolí představuje přemostění silnice druhé třídy číslo 295 jeden z důležitých prvků miliardového projektu lyžařského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. A přečíst si o tom můžete ještě víc, v krkonošském deníku je článek. Do soutěže jde 13 komedií. Letošní 48. ročník festivalu České filmové komedie v Novém Městě nad Mentují nabídne 13 soutěžních snímků, jak píše Mladá fronta Dnes. V novoměstském kině ho zahájí 13. září Šipkaři, závěr soutěžní části festivalu 19. září pak obstará komedie Poberta. Přehlídka bude mít po loňské premiéře opět dvě divácké ceny, kromě novoměstského hrnce smíchu za nejdelší čas smíchu publika udělí cenu také na základě hlasování diváků. Další ocenění, včetně Zlatého primu, udělí pak odborná porota. No a Šipkaři, ve kterých hrají Jakub Štáfek, Krištof Hádek nebo Tomáš Maštalír, budou mít na festivalu předpremiéru. Závěr pak obstará speciální projekce Pupenda, a to ze staré 35mm kopie. Takže se můžete těšit už 13. září. To všechno v Novém Městě nad Metují opět vypukne, tedy Festival České filmové komedie. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešní celostátních novin. Sucho zdraží maso, mléko i zeleninu. Slunce sežehlo krmivo pro dobytek i drůbež nebo dovážené olivy a zeleninu. Extrémní sucha a vlny veder ničící produkci nejenom na jihu Evropy zdraží na podzim potraviny i tady u nás v českých obchodech. Podle agrárního analytika Petra Havla začínají ceny na burzách růst už teď, než se ale propíšou do cen pro spotřebitele nebo než se například zdraží pšenice, umele mouka a upeče chléb, bude to ještě trvat měsíce. Kvůli sluncem sežehnutým pícninám rostou i náklady na krmiva, pro dobytek a drůbež. Posléze tak podle Havla zdraží i maso, s výjimkou hovězího, kde se dá naopak kvůli větším porážkám dobytka očekávat krátkodobé zlevnění. Růst by tak měly i ceny mléka, které dříve padly kvůli přebytkům na minima. Podrobnosti v Mladé frontě Dnes, takže tam si o tom můžete přečíst. Dobré ráno přejeme, za 4 minuty jenom připomínám přesný čas, už bude 3:15. 8.

0: Elton John přesně ve 7:45 dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme vám krásný den, aby byl příjemný, tak jsme tady taky my, Český rozhlas Hradec Králové. Zveme vás dnes do radioporadny po 11. hodině, kde to bude taková pěkná letní procházka s naším hostem a on nás naučí, konkrétně tedy Jan Simon Pražák, rozpoznávat hmyz právě při letních procházkách přírodou. Takže téma začínáme s entomologií, vybavení, legislativa, etika, to všechno se bude dnes po 11. hodině v této souvislosti rozebírat, takže si určitě poslechněte. Dobré ráno z Hradce Králové.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká teplo, ráno polojasno až jasno, během dne budou většinou mraky a bude oblačno, odpoledne s ojedinělými přeháňkami a bouřkami, večer pak budou srážky částečně přibývat a teploty budou šplhat na 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 22. Čeká nás pak taky teplá noc, teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, bude oblačno až zataženo, zpočátku místy déšť nebo přeháňky, ojedinělé v noci také můžou být bouřky. No a zítřek bude deštivý, hlavně večer, většinou oblačno čekáme v pátek, později odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer bude na většině území pršet. Přeháňky, místy i bouřky, které můžou být silné. Teploty zítra o něco nižší než dnes, zítra 23 až 26. Tak, toliko počasí. Stavět se dá z různých materiálů a my si za chviličku řekneme, kdy se začalo poprvé stavět z cihel. To je téma dnešní rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na Zlaté návrší v Krkonoších bude možné vyrazit pouze pěšky. Senát má dnes projednat stavební zákon. České hokejistky vstoupily do nové sezóny porážkou s Finskem. A počasí oblačno, ojediněle přehánky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek. Hezké ráno. Na Zlaté návrší v Krkonoších nebudou jezdit autobusy. Uzavírka silnice začne kvůli opravě 31. srpna. Práce potrvají do konce října. K nejvýše položené autobusové zastávce v Česku nebudou smět ani cyklisté. Cesta je tam v havarijním stavu.
3: Silnice proto dostane nový povrch a opraví se i část podkladových vrstev poškozených spodní vodou. Veřejná doprava bude po dobu rekonstrukce končit v horních Mísečkách. Na hřeben Krkonoše tak turisté dostanou odtamtud jen pěšky. Silnice bude zavřená i pro cyklisty. Pokládka asfaltu totiž proběhne po celé šíři silnice najednou. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Královéhradecký kraj bude i nadále podporovat projekt Řeky nejsou smetiště. Práci dobrovolníků, kteří čistí koryto i břehy Orlice, oceňuje hejtmanství dlouhodobě. Do roku 2029 uvolní organizátorům 300 tisíc korun, říká mluvčí kraje Dan Lechman.
4: Přínos projektu nespočívá jen v zajištění praktické péče o cenné přírodní prostředí v okolí řeky Orlice, ale má význam i ekologicko-výchovný pro všechny generace. O přidělení finanční podpory kraj rozhodl na základě žádosti Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, který akci pořádá.
1: Senát má dnes projednat stavební zákon. Podle koalice usnadní a zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, ji ale doporučili zamítnout. Vytýkají například, že navrhované změny neprošly mezirezortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost. Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a poškodilo ho. Chorvatsko vydá podezřelého do Německa. Sport. České hokejistky vstoupily do nové sezóny porážkou 1-3 s Finskem na úvodním turnaji Euro Hockey Tour. Zítra se Češky utkají se Švédskem. Turnaj zakončí v sobotu duelem se Švýcarskem.
2: Počasí.
1: Na východě Čech dnes čekáme oblačno, odpoledne ojedinělé přehánky. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dopravní nehoda komplikuje provoz na příjezdu do Hradce Králové od Jičína. Pozor na kruhovém objezdu u bývalého areálu ČKD, kde se srazilo osobní auto s nákladním.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A ještě celou hodinou vás budeme budit do nového dne. Dnes je to čtvrtek 20. srpna. Svátek má Bernard, Jakub Šmit vás zdraví. Od mikrofonu, no a víc než 200 mladých jachtařů usiluje na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku o republikové tituly. Za chviličku se dozvíte, co v úvodních rozjížďkách pokazily dvě české juniorské reprezentantky. No a hostem po půl deváté pak bude Iveta Jankovičová, která se vedle práce lékařky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové věnuje taky horským ultramaratonům. Její největší sport sportovní výzvou byla určitě letošní 100 mílovka ve Slovinsku, kde uběhla 162 kilometrů s převýšením 6500 metrů a závod po 33 hodinách dokončila jako první ve své kategorii a osmá žena celkově, což je opravdu neskutečný výkon. My k tomu budeme určitě blahopřát a zeptáme se taky na to, jak vůbec takový ultramaraton 162 kilometrů 33 hodin běhu, tedy jak to vypadá. Tak poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a ještě jednou vás pěkně zdravíme.
2: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Písnička Vladimíra Mišíka, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a je 8 hodin 11 minut, takže za 4 minuty bude čtvrt na 9. Pěkně vás zdravíme, teď míříme s další reportáží na přehradu Rozkoš u České Skalice, kam se po dvou desetiletích vrátily taky významné jachtařské závody. Na mistrovství republiky mládeže bojuje o medaile víc než 200 sportovců, 200 jachtařů tedy konkrétně. No a podle pořadatelů jde o nejdůležitější tuzemský juniorský závod letošního roku.
1: Přijíždějte v klidu, počkejte si na vodě!
2: Pičku si tam hoď.
3: Kluci, tak co, jak se dařilo?
4: Jsem ve svážnici, kam přijíždí lodě po jednotlivých závodech. Se mnou tady společně Tereza a Lucie, české reprezentantky. Já jsem tady viděl dneska i slzy. Vy jste jak spokojené s tím vaším výkonem?
5: No, to je takový menší fail, že jsme měli přetaženou kosatku, takže... Na začátku jsem byl takový naštvaný, že se nám prostě nedařilo, zjistili jsme, že to byla ta kosatka. Potom jsme ji povolili a už to bylo dobrý, no.
4: Mám to chápat jako technické problémy, anebo jo, vaši jo. Chybu?
5: No, jakože obojí, no. Prostě jsme se na to nedali pozor, no.
4: Proběhla nějaká hádka přímo na vodě, dohadovali jste se o tom, kdo to měl pohlídat, kdo měl udělat něco jinak?
5: Ne, vůbec, my to děláme spolu, takže to byla čistě obou strana chyba a obě jsme to prostě pokazili, no.
4: Vy jste strávili na vodě kolik? 5 hodin, to je dlouhá doba. Který ten úsek těch dnešních rozjížděk byl pro vás nejtěžší? Právě tenhle problém, který jste mi teď zmiňovali?
5: A ještě prostě se třájelo jedno křídlo a na druhém křídle najednou přišel poryv, takže to taky bylo takový...
6: Musel se hodně hlídat, jak se ten vítr točí a kam jdou ty porivy. To hodně rozhodovalo dneska.
4: Já vlastně jachting neznám, ale co mě zaujalo, vy jste několik hodin byli na vodě, ale teď, když už jste dojeli a měli byste mít ve své podstatě volno a klid, tak řešíte ještě přípravu na zítřek, museli jste sundat a zbalit plachtu, teď přikrýváte loď, kdyby náhodou pršelo. To jsou ty běžné věci, které děláte vždycky?
5: Ano, tak loď se musí jako zabalit vždycky, ale asi nejdelší potom bude debriefing s trenérem, kde rozebereme detailně celý závod.
4: Dostanete vy nadáno?
5: No, myslím si, že asi jo, ale co už.
4: Další rozjížďky vás čekají. Dá se na ně nějak připravit, abyste zkrátka nezažili to, co dnes?
5: Určitě, no. Jak jsme že měli tu kosatku, tak jsou na to přístroje, který to jakže měří, ale bohužel se to neudělali, no.
6: Předpovědi byl silnější vítr, takže jsme to nastavili na něj a na vodě nám asi potom nedošlo, že se to musí povolit, no.
4: Takže ještě je co vylepšovat do dalších dnů.
5: To určitě.
4: Další program mistrovství České republiky v jachtingu mládeže záleží na počasí. Pokud bude foukat ideálně, skončí šampionát v sobotu. Z přehradní nádrže Rozkoš na Náchodsku, Václav Plecháček, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu

0: počasí.
1: Předpověď si teď uděláme s meteorologem Jaroslavem Tučkem, kterého zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. On má totiž dnes službu. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Zatím vám to jde hezky, utíká vám to.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak paráda. Tak jak bude dneska? Co můžeme čekat venku?
2: No tak dnešek by se dal charakterizovat jako teplým dnem, po ránu máme polojasno až jasno, ale v průběhu dne přece jenom trošku té oblačnosti naskáče a bude většinou oblačno s tím, že odpoledne můžeme potkat i ojedinělou přeháňku nebo i bouřku. Večer pak srážky budou trošku přibývat a budou se vyskytovat místy. No a maximální teplota dneska 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 22 a vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Tím, že když bude bouřka, tam bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio to je na stupni číslo 1 mírná zátěž.
1: No a budou nějaké velké bouřky? Já už jsem říkal našim posluchačům, že třeba v Německu byla tornáda dneska tam někde u Frankfurtu nad Mohanem, Hesensku. Jsem to viděl někde na sociálních sítích, tak tomu věřím, že to je pravda. Viděl jsem tam, jak se to tak jako kroutí a spojuje se to nebe s tou zemí. Tak jako asi nepředpokládám, že by tornáda zase mohly udeřit tady u nás v našem kraji někde, ale nějaká velká bouřka bude, protože se to taky říkalo, že se v těch dnech následujících možná nějaké větší bouřky objeví.
2: Určitě předpoklad tu je na silné nebo dokonce i velmi silné bouřky a je to hlavně zítra s přechodem té studené, zvlněné fronty. V noci to ještě nebude na zítřek, tam očekáváme oblačnou až zataženou oblohu. Z počátku té noci ještě místy s deštěm nebo s přeháňkami výjimečně nějaká bouřka. No a ty teploty 19 až 16 stupňů Celsia, no a v noci bude foukat vítr jenom slabý proměnlivý do 3 metrů, tam, kde bude bouřka, bude přechodně zesilovat. No a přes den většinou oblačnost, tím, že později odpoledne potom od západu začne přibývat oblačnost a večer na většině území déšť, přeháňky, místy bouřky, které, jak už jsme zmiňovali, mohou být silné nebo dokonce i velmi silné. 23 až 26 stupňů, to bude maximální teplota zítra. Na horách 17 až 20, vítr slabý, proměnlivý, večer potom od jihovýchodu do 4 metrů za sekundu v bouřkách bude zesilovat a v těch bouřkách ty nárazy větru budou kolem 70-80 km za hodinu, kroupy o velikosti 2 cm a úhrny ty přívalové kolem 30 mm, opakované bouřky, tak tam až 50 mm. Takže zatím to tak vypadá, že ano, zítra ty bouřky by nás tady měly ve večerních hodinách postihnout.
1: Dobře, tak si to zítra ještě upřesníme ráno. Děkuju, Jaroslav Tuček, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: habit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Téměř 60 metrů vysoká Petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
6: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
5: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století s Tebou mě baví svět.
6: No vážení přátelé, to máte tak?
5: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 8.30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Výbava do školy pro prvňáka vyjde v průměru na 3 350 korun, podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. V Hořicích vznikne sportovní plocha v prostoru za Sokolovnou. V zimě tam bylo kluziště. Město teď nechává areál zrekonstruovat, aby se mohlo využívat celý rok. Krajská kola soutěží Firma roku a Živnostník roku začnou v Hradci Králové. Z 10 finalistů v obou kategoriích z Králové Hradeckého kraje budou porotci vybírat 9. září. V Českých Budějovicích začíná další ročník Země živitelky. Letošním tématem jsou inovace. Na veletrh tradičně míří 10 000 lidí. Hokejisté Hradce Králové vyhráli v přípravném utkání před novou extraligovou sezónou nad Libercem 6-4. Zvládli tak i čtvrtý zápas. A jaké bude počasí? Oblačno, odpoledne ojediněle přehánky. Teploty na východě Čech kolem 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov-Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 9 minut po půl deváté. No a v dobrém ránu vám teď moc rádi představíme Ivetu Jankovičovou, která se vedle práce lékařky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové věnuje taky horským ultramaratonům. Její největší sportovní výzvou byla určitě letošní 100mílovka ve Slovinsku, kde uběhla, pozor, neskutečných 162 kilometrů s převýšením 6,5 tisíce metrů a navíc závod po 33 hodinách dokončila jako první ve své kategorii a osmá žena celkově, což je opravdu úctyhodný, úžasný výkon, ke kterému musíme blahopřát. Paní doktorko, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: A blahopřeju.
1: Děkuju moc.
0: Neskutečný, co se vám povedlo. Jak jste si to užila?
1: Užila jsem si to moc. Nečekala jsem, že mě to takhle bude bavit a nečekala jsem, že se tam o sobě zase něco nového naučím.
0: A byl to nejtěžší závod takový, který jste zatím...
1: Byl to nejtěžší závod.
0: ...absolvovala. Já bych to ještě rád zopakoval jednou, protože to je pro mě nepochopitelné. Běžela jste 33 hodin v kuse, uběhla 162 kilometrů s převýšením 6500 metrů. Vždycky jste takhle dobře běhala, třeba ve škole mě napadá.
1: Nikdy jsem takhle dobře neběhala. Takhle dobře jsem začala běhat, až když jsem nastoupila v nemocnici a začala pracovat.
0: Takže ve škole vám to nešlo?
1: Ve škole jsem využívala běh jako takovou pomůcku, když jsem se snažila zkompenzovat během učení anatomie a histologie, tak mě to pomáhlo se tak nějak uvolnit a chvilku vypnout tu hlavu.
0: To už bylo na té vysoké, ale kdybyste třeba na střední, jak se běhaly takové ty 15-stovky.
1: A 12-minutovky. No. Kde bych to řekla svému profesoru na střední škole, že se budu někdy v životě snažit uběhnout 162 kilometrů. Myslím si, že by tomu nevěřila, chtěl by to mít do mě podepsané na papíře.
0: Krása. No a pak teda jako na vysoké škole vám to pomáhalo, ten běh, jo? Mm-hmm. S relaxací a soustředěním se na učení, protože samozřejmě medicína je velmi náročná škola. No jo, ale pořád to ještě nejsou ty ultramaratonské tratě, ani ty maratonské. Kdy jste třeba uběhla svůj první maraton?
1: Svůj první maraton jsem zaběhla v roce 2021. Bylo to ze série Běhy lesy a byla to taková jako moje první zkušenost s trošku delší tratí.
0: A pak ty ultramaratony, to člověk asi přidává ty kilometry, chce teda jako pokořovat stále sám sebe.
1: A pak se v něm něco zlomí a chce zjistit, kde je vlastně ten limit. Můj první ultramaraton byl závod v Zapomenutých horách, nádherná krajina Rychlebských hor a to bylo 46 kilometrů a něco přibližně 2,5 tisíce převýšení.
0: Paráda. A ultramaraton, to je tedy závod, který bereme vždycky nad těch kolik 42? Je. 42 kilometrů. Prostě cokoliv nad to je ultramaraton. Takže ten váš první 46 kilometrů.
1: Ano.
0: Za jak dlouho jste to uběhla?
1: Myslím si, že těch 46 mi trvalo nějak 6,5 hodiny.
0: Na to musí být ale člověk už trénovaný, ne? I po jiných stránkách, nejenom třeba potom během toho běhu, na to běhání, ale musí třeba, já nevím, posilovat, musí plavat, jezdit na kole, co?
1: Takový malý Ironman.
0: No.
1: Ano, je to komplexní příprava a člověk kromě toho běhu musí obsáhnout i nějakou regeneraci, protahování. Na ty dlouhé trasy už je i potřeba nějaká mentální příprava, je potřeba si připravovat i žaludek, aby vlastně spolupracoval, aby se mu neudělalo během třeba stoupání špatně.
0: My se k tomu ještě dostaneme, k tomu ultramaratonu těch 166 nebo 160 kolik, 2 kilometrů. Udělal se vám špatně během toho?
1: Ano, měl jsem hodně krizí.
0: Hodně krizí tam bylo. No jo, tak k tomu se dostaneme, ale co třeba, když jste zmínila toho Ironmana?
1: To jsem si naběhla.
0: To byla velká zábava tady.
1: Ano.
0: Jako zvládla byste to? Chtěla byste si to zkusit třeba někdy?
1: Vlastně proč ne? Já na žádnou výzvu neřeknu ne úplně, ale proč ne? Ráda bych to zkusila.
0: Jo, takže jízda na kole.
1: Naučíme se být s kolem kamarádi.
0: Takže fakt byste do toho šla někdy?
1: Možná jo, ale určitě ne příští rok.
0: Dobře, musí se trénovat i po téhleté stránce. Kdy nejradši běháte? Jaké počasí máte ráda? Když je hezky, horko? A nebo naopak, když je mlha.
1: Já mám nejradši, když prší a je mlha a je to takový sichravý den a člověk vyběhne a vlastně pro mě to je nejkrásnější počasí, protože člověk tak nějak si užívá ten běh a je sám v sobě a v těch svých myšlenkách a v té svojí hlavě.
0: Naběháte se hodně i v práci? V nemocnice.
1: Naběhám se hodně i v práci.
0: Co děláte vůbec? Jste lékařkou, jak jsem říkal, ano. Ve fakultní nemocnici tady v Hradci Králové.
1: Ano. A pracuji v oboru gynekologie a porodnictví.
0: No tak tam se člověk naběhá hodně.
1: Tam to je docela taky o pár krocích rychlých navíc, když občas dobíhám na porodní sále, je to pravda, no?
0: To je krásný. Tak se budeme povídat dál. Naším hostem dobrém ránu je lékařka a ultramaratonkyně Iveta Jankovičová.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Iveta Jankovičová, která se vedle práce lékařky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové věnuje také horským ultramaratonům, jak už jsme říkali. Její největší sportovní výzvou byla letošní 100 milovka ve Slovinsku, kde tedy uběhla 162 kilometrů s převýšením 6,5 tisíce metrů a závod po 33 hodinách dokončila jako první ve své kategorii a osmá žena celkově, což je opravdu neskutečné, jak už jsme říkali. Jinak už jsme taky říkali, že Iveta je paní doktorka, že pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení tady ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Můžeme pozdravit asi vaše kolegy.
1: Ano, poslouchají.
0: I pan primář jste mi říkala. Ano. Fandí vám.
1: Fandí. Jo. Všechny tyhle ty závody, které absolvuji, tak jim vždycky řeknu, co mě čeká. A oni říkají, to je super, tak pak dej vědět, jak jsi dopadla. Tak fandí mi.
0: Pojďme se podívat tedy do toho Slovinska. Odkud kam se běželo?
1: Trasa byla kolem Vipavského údolí, vedla přes pohoří na nos, měla celkem tedy 162 kilometrů a 6,5 tisíce převýšení a ta trasa byla taková velice pestrá, byl tam velmi náročný technický terén ve stoupání, v sebězích, ale pak tam byly i nádherné výhledy na kopci, kdy člověk vlastně viděl celé to Vipavské údolí, kudy vlastně běží.
0: Když člověk vyběhne a rozhledne se do té krajiny, tak to je možná asi to, proč taky běhá.
1: To je ta velká motivace.
0: Jo. No a jak to vůbec na takovém ultramaratonu vypadá? Já jsem říkal 33 hodin v kuse běžíte, můžete se zastavit na chvíli?
1: No určitě ano, na občerstvovacích stanicích, kdy člověk potřebuje doplnit třeba vodu nebo jídlo, nebo vyměnit si oblečení, uložit si čelovku do batůšku, tak samozřejmě zastaví a nějakým způsobem proběhne taková rychlejší výměna a pak pokračuje dál.
0: A jinak dostanete baťůžek, nebo sama si vezmete baťůžek, co v něm všechno musí být, protože tam je nějaká určitě povinná výbava, bez které vás na trať nepustí.
1: Ano. A ta povinná výbava je různá, na každém závodu má pořadatel stanovený seznam věcí, které musíme mít sebou. A ty věci se potom kontrolují těsně před startem při registraci, bez toho nevydají registrační číslo. A pak v průběhu na trati může pořadatel zkontrolovat například, že máme nepromokovou bundu nebo čelovku, dostatek tekutin a nebo třeba i gely, které jsou občas i v povinné výbavě.
0: Jaké bylo ve Slovinsku počasí?
1: Bylo nádherně, bylo...
0: Byla zima a mlha a pršelo.
1: Ano, byla zima a mlha a pršelo, to bylo první půlku trasy, ale pak přes den bylo docela teplo a já a teplo nejsme kamarádi, takže tam přišla ta první velká krize moje.
0: Tak řekněte třeba o těch krizích taky, jaké krize vlastně během těch 33 hodin člověk zažívá, nebo vy jste zažívala?
1: Velká krize přišla na 96. kilometru v takovém prudkém stoupání, kde nebyl stín a já jsem dostala takový lehký úpal, takže jsem potom na té další občerstvovací stanici strávila trošku více času a musela jsem dopít, najíst se a pak jsem teprve mohla pokračovat dál.
0: Tak to je jedna z těch krizí. Jaké další krize? Chce se člověku třeba spát?
1: Chce se člověku spát. Já si teda myslím, že mě pomáhá to, že sloužím noční služby v nemocnici. Já jsem
0: máte
1: na to trošičku...
0: I v tomhle směru.
1: Ale určitě tam hraje podíl ta únava a to, že se pak už člověku nechce a musí se přesvědčovat k dalšímu kroku. A nebo třeba v noci mě překvapilo, že jsem měla i zrakové halucinace, kdy se na cestě přede mnou objevila tarantule a já jsem se neskutečně vyděsila a potom jsem zjistila, že to vlastně není tarantule, když jsem se podruhé podívala a byl to takový chomáč trávy, ale po těch 30 hodinách běhu už člověku ty smysly začínají fungovat trošku jinak a mě velice překvapilo, jak vlastně já po těch 30 hodinách jsem schopná fungovat.
0: A jak se přemlouváte, když člověku nebo tomu tělu se chce spát? Tak a vy nemůžete.
1: Tak se zkusím napít, zkusím se, tak jako většinou mě pomůže, když si zapéru třeba v kolenou a přesvědčuju se, že vlastně neběžím dalších 20 kilometrů, ale že na další občerstvovací stanici už je to třeba jenom 5.
0: Co vás nadchlo? Co bylo krásné třeba na tomhletom konkrétním běhu?
1: Na tomhletom konkrétním závodě se mi asi nejvíc líbila ta příroda a musím říct, že i to zázemí a ty lidé okolo, kteří ten závod připravovali, byli neskuteční. Ta energie, která z nich na každý občerstvovačce šla a bylo vidět, že se snaží opravdu člověku pomoct a přejí mu to, aby se bezpečně dostal do toho cíle.
0: Takže povzbuzují, povzbuzují lidé kolem trati. Pomůže vám to, když na vás třeba houknout, jako běž nebo...
1: Jo, je to moc hezký. Já vždycky, když běžím nějaký závod a vidím ty lidi, kteří tam jdou třeba na túru a nemuseli by nic říct, ale zafandí, povzbudí, zatleskají, nebo si s člověkem i jenom tak plácnou pro radost, tak je to moc fajn a to je ta energie, kterou člověk vlastně dostane a může pokračovat dál.
0: No a co jste cítila, když jste proběhla tou cílovou páskou? Jak jsme říkali, 8. žena celkově, první ve vaší kategorii.
1: Já jsem upřímně ani nevěděla, jak si stojím. Já jsem tam šla s tím, že ten závod chci dokončit. Prošla jsem velmi komplexní přípravou a chtěla jsem vědět, jestli to tělo to vůbec zvládne, jestli to vlastně jsem schopná dokončit. A když jsem to dokončila, tak se ve mně rozprostilo neuvěřitelné ticho a klid.
0: Na co se chystáte teď? Tohle to máte za sebou, 162 kilometrů ve Slovinsku, 33 hodin v kuse běhu, tak co teď?
1: Čeká mě do konce letošního roku ještě několik nádherných závodů a příští týden se běží velmi známý závod v Beskydech, Beskydská sedmička.
0: To je kolik? 101 kilometrů jste mi říkala, převýšení 5500 a shodou okolností to byla vaše první stovka.
1: 100 kilometrová vzdálenost.
0: No, takže návrat vlastně.
1: Návrat na trať.
0: No tak si to krásně užijte.
1: Děkuju moc.
0: A děkuju, že jste nám dneska o tom svém životě ultramaratonském i lékařském na gynekologicko-porodnickém oddělení ve fakultní nemocnici v Hradci Králové povídala. Ultramaratonkyně a lékařka Iveta Jankovičová byla naším dnešním hostem.
1: Díky. Děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Českého rozhlasu Hradec Králové a z dobrého rána po 9. hodině už pokračujeme opět dnešním dopoledním habadějem s Pavlou Kindernajovou tentokrát. Tak ať se vám hezky poslouchá. Dobrý den s Českým rozhlasem Hradec Králové a hezký čtvrtek 20.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stavba parkovacího domu Rožberk v Hradci Králové se komplikuje. Soutěže Firma roku a Živnostník roku znají své finalisty. Hradeční hokejisté jsou v přípravě stále neporaženi. A počasí oblačno, ojediněle přehánky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Stavba parkovacího domu Rožberk v Hradci Králové naráží na technické problémy. Investor musí upravit postup při zajištění stavební jámy, což může zbrzdit další práce. Třípodlažní objekt v jižní ulici na Slezském předměstí nabídne téměř 300 parkovacích míst. Hotový má být na podzim příštího roku, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
2: Při ověřování podmínek pro založení stavby se ukázalo, že bude vhodné upravit původně předpokládaný postup tak, aby bylo možné stavbu realizovat bezpečně, kontrolovaně a s co nejmenším dopadem na okolí. Součástí úprav technického řešení je snaha minimalizovat rozsáhlé čerpání podzemní vody a omezit možné ovlivnění okolního území.
0: Česká bankovní asociace očekává, že ekonomika letos vzroste o 2%. Zlepšil se taky výhled spotřeby domácností, investic a exportu. Mimo jiné díky růstu mest, úvěrů nebo odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% na 2%. Krajská kola soutěží Firma roku a Živnostník roku začnou v Hradci Králové. Z 10 finalistů v obou kategoriích z Králové Hradeckého kraje budou porotci vybírat 9. září. Vítězové regionálního kola pak postoupí do republikového finále.
3: Mezi 10 krajských firem soutěží například hradecký výrobce unikátních rozložitelných stentů, dvorský producent neviditelných rovnátek anebo rodinná firma na výrobu kožených kabelek z Třebechovic pod Orebem. V kategorii živnostníků usiluje o titul třeba fyzioterapeutka zvířat z Hronova anebo výrobce trofejí ze dřeva a betonu z Vrchlabí. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové vyhráli v přípravě před novou extraligovou sezónou nad Libercem 6-4. Zvládli tak i čtvrtý zápas. V dresu východu Čechů se poprvé objevil slovenský útočník William Čacho.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno, odpoledne ojediněle přehánky. Teploty na východě Čech 27 až 30 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy po dálnici D11.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po zprávách 9 hodin už od mikrofonu zdraví i Pavla Kindernajová, která zve k poslechu dnešního Habaděje. Uslyšíte o festivalu Den na Labi, při kterém odvážlivci zdolávali pohyblivé pontony položené přes řeku. V terénu máme naši stopařku Zuzku, která přiblíží další zajímavost v našem kraji. Zámecké léto určitě nabídneme i naši dopolední soutěž. A v radioporadně dnešní budeme mluvit o hmyzu, létajícím i lezoucím, vášky, brouci, motýly, kobylky. To je zkrátka fascinující svět barev, tvarů, strategií a drobných příběhů, které se odehrávají přímo kolem nás. Jak začít hmyz pozorovat? Co si vzít na vycházku? Čeho se nedotýkat? Koho nikam nepřišpendlovat? A jak hmyzu třeba pomoci i na zahradě? Tak to určitě rád poradí entomolog Jan Simon Pražák. Dopoledne s datem 20. srpna je tady i s přáním dobrého poslechu.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

S Českým rozhlasem Hradec Králové, pokud chystáte výlet do přírody na Broumovsku nebo v polském příhraničí, máme pro vás jednu důležitou preventivní informaci. Polští lesníci i úřady vyzývají k opatrnosti. V Dolním Slezsku je asi 10 kilometrů od českých hranic. V okolí Bystřického jezera zachytila fotopast volně se pohybující pumu. Informaci zveřejnila televize Nova i Prima. Informace se už teď šíří i na sociálních sítích mezi obyvateli Broumovska. Není důvod k panice, zvíře se lidem přirozeně vyhýbá. Lesníci ale přesto doporučují samozřejmě několik takových těch základních pravidel pro preventivní bezpečnost. Pokud vyrazíte do lesa na procházku, mějte své psy raději na vodítku a hlídejte malé děti. Kdybyste kočkovitou šelmu náhodou zahlédli, rozhodně se k ní nesnažte přibližovat, nefoťte ji a z bezpečné vzdálenosti zavolejte tísňovou linku 112. Přejeme klidný a samozřejmě bezpečný den v přírodě.

0: Je čtvrtek a my v našem vysílání pokračujeme i seriálem o světovém závodu Ironman v Hradci Králové. Dnes se přitom podíváme na rozměr, který z celé akce dělá zážitek i pro ty, kteří sami nezávodí. Hradec Králové totiž dokázal, že velký sport se dá skvěle propojit s městským životem. Takže v sobotu, tedy v den dětských závodů, proměnil nábřeží v živý festival s názvem Den na Labi. Nábřeží ožilo letní pohodou, street foodem, pouličními muzikanty i atrakcemi pro rodiny. A právě díky takovémuto programu se krajská metropole stala atraktivnější pro návštěvníky, kteří sem přijeli z celé republiky i ze zahraničí a zdrželi se ve městě několik dní. Magnetem pro přihlížející se v sobotu stala určitě i speciální plovoucí lávka přes Labe. Jedná se o takový řetěz pontonů ukotvených na hladině a fintou je, že každý díl plave samostatně, takže jakmile na něj došlápnete, ten ponton se ponoří, nakloní. Klíčem k úspěchu je obrovská rychlost a nezastavit se, protože jakmile na vteřinu zaváháte, ponton vám ujede, no a vy skončíte nekompromisně v řece. Pády do vody sice platí za tu nejzábavnější část pro diváky, ale sledovat lidi, kteří tu nestabilní překážku přeběhnou s neuvěřitelnou lehkostí, je také opravdový zážitek. K právě k té plovoucí lávce na Labi jsem se s mikrofonem Českého rozhlasu vydala i já. Běžíte přes lávku, dobrý den.
1: Dobrý den, syn.
0: Syn, a vy ne, vy se nechystáte?
1: Ne, já ne.
0: A ty jak se těšíš?
2: Jo, těším se.
0: Poprvé?
2: Ano, poprvé.
0: Bude nějaká speciální technika?
2: Asi ne.
1: Uvidíme, jakou techniku zvolí.
0: Co nejrychleji nebo nějak ladně?
2: Asi nejrychleji.
0: Tak držím palce.
2: Jo, děkuji.
0: Kdy můžu se zeptat taky poprvé na lávku, to běžíte?
3: No, půjdu, no.
0: Vypadáte jako sportovec.
3: Jo.
0: Tak jste se připravoval?
3: Ne, ale příští rok bych tady chtěl běžet.
0: Na tom Ironmanovi?
3: Jo.
0: Takže teďka je takové zahřívací kolo,
3: jo,
0: jenom ta lávka.
3: To tady, no. Chtěl bych si to zkusit prostě, no.
0: A poběžíte na rychlost, nebo abyste pobavil ostatní?
3: Zkusím pobavit. Nějaký kotrmelce třeba.
0: Kolega taky,
4: ano,
0: poběží.
4: Ano, jsem donucený, bohužel.
0: Kamarád donutil.
4: Přesně tak.
0: Netěšíte se?
4: Ale jo, tak sranda musí být.
0: A plavky nebo?
4: Ne, normálně jsem přišel.
0: Nepočítáte s tím, že byste se přes lávku vykoupal?
4: Ale jo, už jsem byl dneska ve vodě.
0: A tady musíte podepsat reverse, kdyby se vám něco stalo.
4: Přesně tak.
0: Ale s tím nepočítáme.
4: Určitě ne.
0: Hodně štěstí.
4: Děkuji.
0: Se hezky běží. Vy tady poběžíte přes tu lávku všichni?
2: Asi ne.
0: Asi ne, tady držíte ale reverzi. V šatičkách tady, tak jsem si říkala, že...
2: Jo, tak zvažujeme to.
0: Zvažujete. Děti, že poběží, malé?
2: Ano, tady
0: kluci
2: ne.
0: Chtějí.
2: No.
0: Kolik mu je?
2: 6.
0: Ty jsi sportovec?
5: Jo.
0: A poběžíš přes lávku poprvé?
5: Jo.
0: A nebojíš se, že tam spadneš?
5: Ne.
0: A maminka se taky nebojí, osinka?
2: No trošku. Čestě jenom ta voda není průzračná.
0: Co na to říkáte, Nala?
6: Dobrý.
0: Může
6: to být zábava.
0: Bavíte se?
6: Jo.
0: A nemáte chuť tam taky?
6: Ne.
7: Tak to bude zábava.
0: Jste přihlášený i na Ironmana?
2: Manžel, ano.
0: Takže děti mají takovou předehru teďka přes lávku.
4: Tak. Aby věděli, do čeho táta jde.
0: Jaké máte ambice?
4: Hlavně to dokončit.
0: Jak dlouho jste trénoval? Trénujete denně?
4: Netrénuju denně, trénuju, jak mě manželka a děti dovolí.
0: A manželka dovolí.
2: No, tam je to slabší trošku.
0: Ten výraz.
4: 5-6 hodin týdně, no. Já jsem jezdil na kole víc a tak jsem přešel na triatlon, no.
0: A v Hradci Králové jste poprvé, nebo jste Hradečáci?
2: Ne.
0: Jste z Nové Paky, takže náš kraj.
2: Já jsem z Prahy teda.
0: Takže vy poprvé tady v Hradci?
2: No, v podstatě asi jo, no, já Hradec moc neznám.
0: A jste tady až od dnešního dne?
2: Ano, teď jsme přijeli.
0: Takže jste nic nestihli ještě se podívat?
2: Ne.
0: A to centrum tady, že to je vlastně fenomenální, že závod prochází centrem Hradce Králové.
4: Zítra mají 5 hodin na to, aby si to prošli, tak.
0: Pak musí podporovat tatínka.
4: Tak, přesně tak.
0: Tak hodně štěstí.
4: Děkujem.
8: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Pokukujete po angličtině, ale pořád čekáte na nějakou zázračnou aplikaci nebo metodu, která vám ji sama nalije do hlavy. Taková neexistuje. Mnozí možná dělají tu chybu, že se snaží najít lepší a lepší programy a přitom se neučí. Včera byl naším hostem v Českém rozhlase Hradec Králové v radioporadně nadšený lektor Bruňa Sobotka, který připomněl, že žádný učitel ani ta nejmodernější umělá inteligence za nás tu práci neudělá. Doporučil angličtinou se obklopit, nebát se ani takzvaného stínování, kdy, když slyšíme anglické fráze, tak nahlas je opakujeme. Stále zapisujeme samozřejmě nová slovíčka, ideálně hned do frází, které můžeme mít následně připnuté třeba na ledničce, nebo si je můžeme dát i na místa, kam i císař pán chodí pěšky. Angličtina nám zkrátka otevírá cestu do celého světa.
1: A přitom je hrozně důležitý si aspoň dát tu šanci. Hodně lidí podle mě do toho vstupuje s tím, já se anglicky nikdy nenaučím. Já jim říkám proroci, oni si to tak jako vyprorokují. Já to nikdy nezvládnu. Pak tomu chvilku dají šanci, ale vzadu někde v hlavě mají, já tomu vlastně nevěřím. A potom, a to mi přijde úplně až perverzní, když se jim to nepovede třeba po týdnu, po dvou, tak si řeknou, radostně, měla jsem pravdu, nezvládla jsem to. Jakože si ještě potěšení, tak trošku jsou z toho, že měli pravdu, že to nezvládnu. Takže za mě, u mě to začalo celý tím, že já jsem se rozhodl, že se chci naučit anglicky. Přijde mi, že vlastně celý to začíná tím rozhodnutím. Vím, že to zní banálně, ale říci, já to fakt jako chci. A já jsem našel nějakou starou učebnici, začal jsem se ji učit v té krachující fabrice, ale tím, že najednou mi někdo nedával tu nálepku trouba nebo pomalejší nebo pětky, já jsem se prostě učil sám pro sebe a věděl jsem, proč to dělám. A najednou, jak jsem měl dost času a nikdy mě neporovnávali, tak jsem zažil první úspěch. A to je, myslím, ta největší motivace. Z mých zkušeností nejvíc lidi namotivuje zažít úspěch takový to, poprvé rozumím, co zpívají v téhle písničce. Pochopil jsem tady to, co má ten můj kolega na tričku. Rozumím tomuhle vtipu. Tak zažít úspěch je největší motivace, ale aby člověk zažil úspěch, tak na začátku tomu musí dát nějakou jako péči. No.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Ano, my už teď ze studia zdravíme Zuzanu Boučkovou, naši letající redaktorku stopaře. Zuzko, ty jsi dnes vyjela do terénu dřív, tak jaký je důvod? Dobré dopoledne.
2: Pěkné odpoledne všem. O mém dnešním programu rozhodla předpověď počasí. Vyrazila jsem dříve, abych stihla sluníčko a prošla jednu z mnoha tras v lesoparku v Čelný u Rychnova nad Kněžnou. Auto mám zaparkované a stojím u krásné zděné kapličky svatého Jana Nepomuckého. Původně zde stála dřevěná kaple a ochraňovala zdejší údajně léčivý pramen a proto se to zde jmenuje Studánka. A já vyrážím na trasu lesem, která je naprosto vhodná i pro kočárky a malé děti. A mým cílem je Ivanské jezero.
1: No, plán ten je jasný. Realita občas bývá trošičku jiná. Tak tušíš, co tě na této cestě čeká za zábavu?
2: Musím přiznat, že si to tady užívám od první vteřiny. Půjdu od kapličky kolem fontánky s názvem Fontana de Trevi a podle mapy bych měla jít kolem parádních maket včelích úlů a dětského dřevěného hřiště v lesíku. Cíl poznám nejen podle hladiny jezera, ale také tam bude sedět ohromný kamenný vodník. A nutno upřesnit, že Ivanské jezero vlastně není jezero, ale romantická umělá vodní nádrž. Jméno získala podle poustevníka Ivana.
1: Zní to nádherně romanticky. Už jenom to jméno, jak si zmiňovala Fontana de Trevi, to si člověk představí hned Itálii, že? Kam mnozí vyrážejí. No, možná mnozí teď vzdychají, že nemůžou vyrazit hned teď s tebou, ale bude příležitost určitě v těch následujících dnech a ty se nám určitě odpoledne ještě přihlásíš s detaily, na co se můžeme těšit.
2: Ano, ano, počítám s tím. Odpoledne vám detailně povím, jaké to celé bylo a jak se mi podařilo zdokumentovat trasu ještě před deštěm. Tedy zdali jsem to stihla nebo ne. V místní krajině je stále na co se koukat. Přihlásím se s reálnými podrobnostmi k tomuto typu na výlet a možná i s novými zážitky.
1: No, děkujeme, Zuzko. Připomínáme, že Zuzana Boučková vše nafotí, natočí, takže tip na výlet si budete moci blíže prostudovat i na našem webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Šťastnou cestu.
2: Děkuji a přeji vám krásný den. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, pěkný čtvrtek, u mikrofonu je opět Pavel Kudrna, no a budu hned tak trošku varovat. Varovat před čím? No před tím, že nám bude pomalu končit to naše zámecké léto ještě dnes a zítra, pak také příští týden. Proč to říkám? Protože příští pátek budeme mít trochu napilno. To nás čeká jednak denní soutěž, pak vylosování výherce z těch denních výherců, tedy z těch, kteří uspějí od pondělí do pátku, mohou vyhrát soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už také jména tří výherců hlavních cen. Jsou to tři pobyty a teď pozor, na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně formou servírovaného bufetu, privátní pronájem wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Lituji, že nemohu soutěžit v tom našem zámeckém létě, ale vy ano, vy můžete a vy se snažte, máte-li chuť si užít na zámku Třešť. Tak prvně ovšem musíme pěkně postupně, je teprve čtvrtek, ještě máme řadu soutěží před sebou. František Kinský je nachystán a zve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme. Ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože oni jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Urian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony. Takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon. A není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, děkujeme za další pozvánku. No hodně nej v tom rozhovoru padlo, tak bylo těžké vybírat soutěžní otázku. Já za chvilinku ji prozradím tomu, kdo se dovolá a bude třetí v pořadí. Samozřejmě, že dostane, pokud bude vědět, opět ten náš zámecký cestovatelský balíček. No a jak už jsem říkal, v pátek tedy zítra losování o soukromou prohlídku a za týden pak ty víkendové pobyty. Tak máte-li chuť soutěžit, znáte naše číslo, opět tradičně připomeneme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, o tebe a o, jednou volala kolegyně, máte tam neúplnou písničku? No tak toto natočila skupina Elán. Já jsem teď měl trochu Elán, trochu, jak se říká, lidově a staročeský kalupu, protože mě padal jeden telefonát za druhým. No, jestli jste to pokládali, paní Ivana z Českých Budějovic, pak paní Jana, ta nevydržela. Tak paní Jiřino, měla jste být náhradník, ale půjdete do vysílání, protože jinak to teď neumím. Takže já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Řino, rádio vypněte. Já už jsem vám to říkal, abyste ho vypla. Ať máme čistý zvuk. Vždycky to platí samozřejmě, protože je potřeba poslouchat. Ajajajajaj. Už je to tak, už je to v pohodě. Tak, výborně. Takže teď se můžeme soustředit na otázku, je to tak.
1: Ano.

0: Madony, vlastně je to největší sbírka na světě, takže takový rekord, ostatně i ta Kamna, největší na světě, jak se na ně jezdí dívat, nebo druhé největší na světě. Dobře, tak vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, vyhráváte taky vlastně postup do toho pátečního losování. Máte vlastně štěstí v neštěstí, jak se říká, protože předtím ti, co, nebo paní, která byla třetí, tak padla náhradnice, potom vlastně šla na náhradu a vy vlastně do vysílání. No teď to říkám trochu zmateně, prostě měla jste fůru štěstí a budu vám ho přát i v pátek. Mějte se moc pěkně a naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji vám moc pěkně. Naschledanou.
0: Vůbec nemáte zač. Tak já jsem teď trochu byl zmatený, protože ono, víte, co to je. Telefony, když pak volá hodně posluchačů, no tak stávkují a já tady mám pak jaksi potůček potu po zádech, aby to všechno dobře dopadlo. A dopadlo to dobře. Tak já vás zvu zase na zítřek v 9.45 se vypravíme na zámek Sviany a samozřejmě budeme i soutěžit. Přeji vám moc pěkný den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Výbava na školní rok pro prvňáka stojí podobně jako loni. Na Zlaté návrší v Krkonoších bude možné vyrazit pouze pěšky. Hradečtí fotbalisté rozehrají boj o postup do konferenční ligy v Aténách. A počasí oblačno, ojedinělé přehánky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Školní pomůcky pro prvňáka letos vyjdou v průměru na 3350 korun, podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velký.

0: velkých obchodních řetězců, kterou zpracovala Česká distribuční. Nejvíc stojí aktovka, průměrně zhruba 1600 korun. Téměř polovina rodičů počítá s výdaji na školní pomůcky do 3000 korun. Na Zlaté návrší v Krkonoších nebudou jezdit autobusy. Uzavírka silnice začne kvůli opravě 31. srpna. Práce potrvají do konce října. K nejvýše položené autobusové zastávce v Česku nebudou smět ani cyklisté. Cesta je tam v havarijním stavu.
1: Silnice proto dostane nový povrch a opraví se i část podkladových vrstev poškozených spodní vodou. Veřejná doprava bude po dobu rekonstrukce končit v Horních Mísečkách. Na hřeben Krkonoš se tak turisté dostanou odtamtud jen pěšky. Silnice bude zavřená i pro cyklisty. Pokládka asfaltu totiž proběhne po celé šíři silnice najednou. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Na příměstském táboře v Nové Pace si mladé dívky zkouší práci módních návrhářek. Neobvyklý tábor pořádá Dům dětí a mládeže Stonožka. Co dětem nabízí, popisuje módní návrhářka Eliška Kortanová.
2: Dát možnost dětem se cítit jako návrhářky, projít si tím procesem vlastně nejenom to šití, ale i to navrhování a ve finále budeme ještě fotit a budou mít i módní přehlídku pro rodiče. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve 20 hodin 30 minut v Aténách na hřišti Panathinaikosu k prvnímu utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Trenér David Horejš vidí šance týmu v lepší produktivitě. Ve dvojzápase s Bešiktašem Istanbul vyšli jeho svěřenci střelecky na prázdno.
3: My jsme sem přijeli pro výsledek takovej, aby jsme doma mohli hrát o postup a ten cíl prostě máme jednoznačný. Aby jsme mohli pomýšlet na lepší výsledek, tak musíme mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, být odvážnější a potřeba vstřelit tu branku. Počasí.
0: Čekáme oblačno, odpoledne ojedinělé přeháněky. Teploty na východě Čech 27 až 30 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce by měly skončit na podzim.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Šťastnou cestu přejeme, pokud jste za volantem. Silnice pro vás samozřejmě i dnes hlídáme. Určitě máte mnozí taky radost, že například v Česticích skončilo trápení a takové to dlouhé čekání v dlouhých kolonách, protože silnice jsou hotové. Týká se to konkrétně silnice první třídy číslo 11, zhruba 700 metrů dlouhého úseku, který dostal nový povrch a kyvadlový provoz skončil, jak informovalo i ředitelství silnic a dálnic ve svém příspěvku na sociálních sítích. Věříme, že hladce projedeme i ty další minuty našeho vysílání. Meteorolog Jaroslav Tuček nám řekne víc k blížícímu se dešti, bouřkám. V soutěži se vypravíme do Chlumce nad Cilinou, můžu už teď prozradit, a zahrajeme si o knihu od Pítra Volebena o lese. Tak to určitě vyzkoušejte a buďte dál s námi.
4: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.

Pokud jste včera procházeli kolem Klicperova divadla a slyšeli z balkónu nějaký ten ruch, tak potlesk, smích, vězte, že divadelní prázdniny oficiálně skončily, jak potvrdilo divadlo i na svých sítích. Hradečtí herci se po pauze poprvé sešli, aby společně zahájili novou sezónu, která se blíží 2026-27 a vzali to od podlahy. Nechybělo přivítání nových tváří, výraznou posilou pánské šatny má být herec Ondřej Bret. No a taky se proškolili, jak už to tak bývá, povinné školení bezpečnosti práce. Od dnešního dne už jde veškerá divadelní teorie přitom stranou, protože soubor startuje první čtenou zkouškou světové klasiky o myších a lidech. Přejeme tedy Hradeckému divadlu, ať je nová sezóna plná skvělých rolí, vyprodaných hledišť a hlavně vás, spokojených diváků.

0: A máme tady čtvrtek, 20. srpnový den. Prázdniny jsou v poslední čtvrtině. Brzy se vrátí povinná školní docházka, což není, myslím, nutné úplně zvlášť zdůrazňovat především starším dětem, protože ještě více jak týden zbývá, spousta času určitě na mnohá dobrodružství. Ale kdo je pln očekávání v těchto dnech, to jsou určitě předškoláci, které oslovila redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, co to znamená povinná školní docházka?
2: No, musíme chodit do školy, musíme se učit a můj brácha tam chodí.
1: Proč si myslíte, že musíme chodit do školy?
2: Protože aby jsme se naučili číst a aby jsme se tam něco naučili, třeba písmena, a nebo tak podobné věci.
3: A nebo aby jsme se mohli i naučit hrát spoustu her a dělat nějaké věci a nějak vyrábět.
4: Protože tamhle se učíme číst, počítat a něco takového pěkného.
1: A jaké předměty se ve škole učí?
2: Úkoly, matika, čeština.
3: Mohli bychom tam se naučit nějak dělat nějaké triky na tancování.
4: A dělat nějaké taky velké věci, co bychom se mohli udělat. A máme tam spoustu kamarádí, to si budeme spolu hrát.
5: A takhle to vidíme my.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi ve spojení. Pane Tučku, krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: No tak tady u rozhlasu zatím jenom pár obláčků, obloha téměř vymetená. Vůbec se nezdá, že nějaké kapky by měly spadnout, ale asi budou padat, že?
2: Asi budou padat, tam oni už i proběhli v předchozí hodině. Takovej pás přesně šel po hranici Hradeckého a Pardubického. Takový malý bobeček to byl, který prošel až přes Orlické hory do Polska.
1: Bobeček, bude jich víc?
2: Budou se objevovat v průběhu toho odpoledne už i teď. V podstatě zase po té samé dráze, co byl ten předchozí, tak putuje další. Takže ano, objeví se, ale stále se to vejde v podstatě do pojmu ojediněle, to znamená do nějakých těch skoro 30% území. No a může se objevit i bouřka samozřejmě, taky ojedinělá. No a většinou bude oblačno na obloze. No a večer pak ty srážky budou postupně přibývat, měly by se objevat místy. A ty maximální teploty dneska 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 19 až 22 a vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. S tím, že rozptyle podmínky dobré až velmi dobré a bio je na jedničce mírná zátěž.
1: Říkám si, nahoře asi hodně fouká, mění se to, ty teploty hodně proměňujete, včera do 28, ráno to vypadalo ještě na tropickou třicítku, teď už tedy říkáte, že k těm tropům se nedostaneme, takže příjemné léto, dá se to tak říct?
2: Přesně tak, bude to příjemný, žádný velký extrémy.
1: A zítra? V jakém duchu budeme pokračovat?
2: No, tam už pak ty extrémy se objeví ve večerních hodinách, ale v noci budeme mít většinou oblačnou až zataženou oblohu s tím, že z počátku té noci ještě místy s deštěm nebo s přeháňkami nebo výjimečnou bouřkou 19 až 16 stupňů Celsia, to budou minima a vítr jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu s tím, že v bouřkách přechodně zesílí. No a přes den většinou oblačno, až později odpoledne potom od západu bude přibývat oblačnost, frontální oblačnost a večer pak bude na většině území déšť nebo přeháňky, místy budou bouřky, které mohou být i velmi silné, to znamená tam ty rychlosti větru 70 až 90 km za hodinu, srážky v přívalech kolem 40 mm, opakovaný srážky klidně i 70, takže zatím to vypadá na vcelku povedený večer zítra. No a teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 a vítr bude foukat slabý proměnlivý a večer potom od jeho východu do 4 metrů za sekundu, nebudeme-li počítat ty bouřky.
1: Jasně, povedený večer ohledně srážek máte na mysli, víte, že
2: no,
1: konečně trošičku vody.
2: Hodně
1: rozsvícený, no tak uvidíme. Jsme na to připraveni, dnes tedy srážky ojedinělé, zítra jich bude požehnaně, ale my se na to připraveni a budeme určitě stále spolu s vámi upřesňovat. Jaroslav Tuček s námi byl, děkujeme.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: sobotu 22. srpna to v Chlumci nad Cidlinou bude opět pořádně žít. Na známé chlumecké zahradní železnici totiž opět vyjede malá Albula, úžasný model slavné švýcarské horské dráhy, ale i větší vláček, který vozí děti i dospělé přímo skrz zahradní lesík. Takže my si v dnešním Věřte, nevěřte prověříme, jak byste obstáli v roli mašinfíry a zahrajeme si při té příležitosti o krásnou knihu o přírodě, knihu z nakladatelství Kazda s názvem Lesní škola Pítra Volebena, která nás může naučit, co nás les učí o životě.
1: Věřte, nevěřte.
0: Zahradní železnice v Chlumci nad Cidlinou, to je naprostý unikát. To určitě víte i z našeho vysílání, nejednou jsme o ní mluvili. Kromě miniaturních modelů Švýcarska tam mají i takzvanou drážku 250, tedy opravdovou kolejnici s mašinkou a vagónem, kam se pohodlně posadí dospělí i děti a projedou se zahradou. A k tomu se váže i moje dnešní tvrzení, poslouchejte. Tvrdím, že organizátoři na zahradní železnici v Chlumci připravili pro odvážné děti speciální výzvu. Děti, které si chtějí lokomotivu na zahradní dráze sami vyzkoušet a na chvíli ji taky řídit, musí projít švýcarským testem odolnosti. Do sluchátek jim pustí zvuk svištícího alpského vichru z reproduktorů a oni musí bez mrknutí oka za 10 vteřin správně přehodit mini výhybku. Tak co myslíte, musí malé děti v Chlumci skládat přísný alpský test odolnosti se zvuky vichřice, aby si vyzkoušeli řízení vláčku, nebo nemusí?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Věřte, nevěřte, kdo je s námi, kdo se dovolal. Krásné dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady mužský hlas. Ano, pane Slávku. Tak co myslíte, byl jste se podívat někdy v Chlumci na železnici?
2: To teda ještě nebyl. A já si myslím, že to není pravda.
0: Že to není pravda, nepozdává se vám to. Abyste nechtěl řídit, a nechtěl byste si nějaký test alpský vyzkoušet?
2: To už teďka ne.
0: No a v dětství nechtěl jste být mašinfírou? Bývá to takový klučičí sen, si říkám, ale u vás možná ne, to o tom žádná.
2: Rád jsem se díval na vlaky a rád jsem s nimi jezdil a spíš konduktérem.
0: No tak dobře, dobře. No tak jo, tak každopádně nevěříte, to tvrzení se vám nepozdává. Přejeme hezký den, mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Další z vás tady ve vysílání, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Tady Jarouš.
0: Ano.
3: Já si myslím, že to pravda je, ale že ten zvuk nějaký ty myslíte, nebo co jste to říkala, že to je, aby to bylo asi atraktivnější pro ty děti.
0: Jo, říkáte si, že vymyslí, aby to zatraktivnili, vidíte, pro ty děti, aby tak, to bylo takové tak specifické.
3: No i když vám se věří, nedám jenom, že pravdu jednou hodnou, že to
0: je... Teď o tom je tato soutěž, že byste se pobavili.
3: Za co vás tam platí, když jenom hodnou, že to je...
0: Vy jste vtipálik. No počkejte, Jaroslave, myslíte si, že byste zvládl vy osobně přehodit výhybku, když by vám do uší foukal simulovaný švýcarský vichr?
3: Určitě.
0: No tak
3: určitě.
0: Vidíme, jak to bude s tou naší soutěží. No, mějte se krásně, hezké dny, nashledanou. No a ještě do třetice, někdo v naší dopolední soutěži. Dobrý den, koho vítáme?
4: Dobrý den, tady je posluchačka Strnova.
0: Ano, zdravíme.
4: A já vám teda nevěřím.
0: Nezdá se vám to. A jak se jmenuje naše posluchačka v Trutnově? Poprosím křestní jméno.
4: Bohumila.
0: Tak paní Bohumilo, vám se to nepoznává. Znáte to tam v Chlumci, tu krásnou železnici?
4: No, já jsem od Chlumce nad Cidlinou bydlela v Novém Bydžově. A takže jako to tam znám, ale já vám teda nevěřím. No.
0: Takový, zdá se vám to jako vymyšlené, krásně se smějete. No švýcarské nároky, řekněme si to na rovinu, ty bývají přísné, otázkou je, jestli se něco takového dostalo do toho Chlumce, uvidíme na to rozuzlení.
4: Ať
0: vám dobrá nálada každopádně vydrží. Mějte se krásně.
4: Nashledanou.
0: Další z vás ještě můžete zavolat, případně svůj názor připiš na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Je 10:45, jedna minuta, jdeme si vyhodnotit dnešní Věřte, nevěřte dopolední soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, ve které jsem vám tvrdila, že děti v Chlumci nad Cidlinou musí skládat švýcarský test odolnosti v alpském vichru, pokud si chtějí na zahradní dráze sami vyzkoušet řízení lokomotivy. No, mnozí jste ještě volali, smáli jste se. Hodně jste se smáli, to je dobře. Pan Radek volala, říkal, že ale jo, že věří, že ať je legrace. Stejně jako paní Pavlína, ta říkala, proč ne. A pan Tomáš ten telefonoval a říkal, že nevěří, ale zavzpomínal na ty své dětské sny a říkal, že nechtěl být sice tím mašinfírou, ale jako malému se mu moc líbila profese průvočího, který proštipoval ty jízdenky. Mnozí určitě vzpomenete, dnes už jsou to spíše stevarti ve vlascích, bez toho štípání to je. Ale jdeme s těmi reakcemi ještě dál. Paní Hanka například píše, nevěří, možná tato atrakce v Chlumci existuje, ale určitě není pro děti povinná. Můj vnouček Péťa miluje vlaky, je schocně, na nádraží je každou chvíli, sleduje rychlo vlaky a bezpečně zná jejich označení. Paní Stáňa píše, dobrý den, jistě by se to dětem líbilo řídit vláček, ale dnes nevěřím, pravidla jsou přísná. Pan Pavel si myslí, že to je vymyšlené, takže nevěří, Michal také nevěří, Petr taky nevěří a mohla bych pokračovat dál a dál. No dnes udělal dobře ten, kdo nevěřil. Nebyla to pravda, tvrzení bylo skutečně vymyšlené. Žádná sluchátka ani simulovaný alpský vrchol na děti v Chlumci v těchto dnech nečeká, ale pravdou je, že na tamní zahradní dráze se na té pořádné mašince s vagónem můžete v sobotu 22. srpna opravdu všichni svést a projet tím pohádkovým lesíkem. A mašinfíra pan Špecinger vám k tomu určitě ukáže i to dokonalé miniaturní Švýcarsko s tunely a viadukty. Takže knihu, výhru dnešní získá někdo, kdo nevěřil a dnes vybereme někoho z vás, kteří jste reagovali písemně a bude to dnes například paní Markéta, která napsala jednoduše nevěřím, přijde mi to hodně zvláštní a všem popřála hezký den. Paní Markéto, i vám hezký den a gratulace k výhře. Takže sobota 22. srpna, kdo má rád železnici, třeba si ten výlet do Chlumce nad Cidlinou rád udělá. Ale i my jedeme dál, teď i s písní od Billyho.

Sociální služby budou mít v příštím roce větší rozpočet. I o tom přineseme detaily v našich dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové, které tady budou za 8 minut. A po zprávách Radioporadna, kde se dnes zaměříme na brouč.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Sociální služby v Česku budou mít větší rozpočet. V Hořicích vznikne nová sportovní plocha. Fotbalový tým Hradce Králové posílil Herman Barkousky. A počasí oblačno, ojedinělé přehánky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Pulhřábek. Hezké dopoledne. Sociální pracovníci by mohli mít příští rok víc peněz, oznámil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. O rozpočtu jednal se svou stranickou kolegyní, ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku nechtěl Aleš Juchelka před pondělním jednáním vlády sdělit.
4: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci celého toho balíku.
3: Bouře se silným větrem v noci na dnešek v regionu lámala stromy a způsobila výpadky elektřiny. Hasiči měli desítky výjezdů.

0: Ráno zůstávalo bez proudu asi 1700 domácností, píše to agentura ČTK. Nejvíc postižené bylo Náchodsko, Rychnovsko, Trutnovsko a Jičínsko. V Hořicích vznikne sportovní plocha v prostoru za Sokolovnou. V zimě tam bylo kluziště. Město teď nechává areál zrekonstruovat, aby se mohl využívat celý rok. Hotovo má být před začátkem zimní sezóny.
1: Stavbaři budují cesty okolo, rovnají a upravují terén. Vzniknout má kvalitní travnatá a odvodněná plocha, protože za nepříznivého počasí se do prostoru kluziště zanášelo bahno. Okolní plochy proto čeká zpevnění a postupně se má zkvalitňovat také zázemí. Areál má být navíc ozvučený a jeho využití se podle vedení města nemá omezovat jen na bruslení. Přes léto má upravená plocha nabídnout zázemí sportovním oddílům a dalším aktivitám. V zimě se na stejné místo znovu vrátí mobilní ledová plocha z Hořic. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Senát má dnes projednat stavební zákon. Podle koalice usnadní a zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, ji ale doporučili zamítnout. Vytýkají například, že navrhované změny neprošly mezirezortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost. Sport. Hradec Králové posílil fotbalista Herman Barkouský. Běloruský reprezentant přestoupil do východočeského týmu z polského celku Puščča Niepomolice. Klub o tom informuje na svém webu. Počasí. Čekáme oblačno, odpoledne ojediněle přehánky. Teploty na východě Čech 27 až 30 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Smiřic teď pozor na nehodu. V Palackého ulici se srazila dvě auta, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásné dopoledne i po 11. hodině. Stačí se na letní procházce zastavit u louky, podívat se na kůru stromů nebo na starý pařez a najednou zjistíme, jak fascinující svět máme přímo pod nohama. Svět brouků, motýlů, vážek i včel samotářek. A v dnešní radioporadně tady za malou chvíli už přivítáme entomologa Jana Simona Pražáka z Muzea východních Čech v Hradci Králové a probereme, kam se za hmyzem v polovině srpna vydat, jak ho šetrně pozorovat a jaká pravidla platí v chráněných územích. Zeptáme se určitě i na praktické věci. Může nás brouk kousnout? Je sršeň opravdu takový strašák? A jak vypadají ještě dnešní entomologické sbírky? Je to jako ve filmu Adéla ještě nevečeřela? Určitě zjistíme, začínáme za 5 minut.
2: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Do radioporadny zve Pavla Kindernajová. Dnes se podíváme na svět, který je nám neuvěřitelně blízko a přitom ho často míjíme bez povšimnutí, na hmyz. Možná se při slově hmyz někdo oklepe, někdo si představí komára, vosu, mouchu v kuchyni, jenomže hmyz je mnohem víc. Jsou to i vášky nad rybníkem, kobylky v trávě, motýly na louce, brouci pod kůrou stromu, včely samotářky. Mohli bychom pokračovat. Proto jsme moc rádi, že nás do tohoto krásného světa přišel zasvětit i odborník na slovo vzatý, magistr Jan Simon Pražák, kurátor entomologických a malakologických sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
2: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: No, máme radost, že budeme o hmyzu mluvit, tak to věřme, pozitivně. Když se teď kdokoliv z nás vydá v polovině srpna na obyčejnou procházku, tak jaký hmyz můžeme opravdu nejčastěji potkat?
2: Tohle dobou vlastně ta hlavní entomologická sezóna už končí, takže ten takový ten vrchol entomologické sezóny, čili i doba, kdy se dá pozorovat nejvíce hmyzu, je spíš, řekněme, koncem května v červnu. Teď v srpnu vlastně spousta druhů hmyzu, který by se dali pozorovat dříve v roce, tak už nejsou.
1: Ale něco objevíme.
2: Ale přesto jako ještě toho hmyzu zůstává aktivního docela dost. Takže typicky na místech, kde jsou kvetoucí rostliny, tak se dají potkávat motýly různých skupin, od baboček přes bělásky po takárky. Na místech, kde třeba je voda, tak můžeme potkávat různý vodní hmyz, ať už teda hmyz, který se zdržuje u vody, jako například vášky a šídla, šidelka a podobně, nebo hmyz přímo ve vodě, což jsou různí brouci, různé ploštice, ty se vlastně dají potkávat víceméně přes celý rok. A když se člověku chce, tak může vyhledávat i hmyz, který žije nějakým skrytým způsobem, čili třeba pod tou kůrou, jak se zmiňovala pod kameny. Zase jde o to najít prostě vlhčí místa, kde se ten hmyz držuje. Prostě dnes, jako tohle dobou už je sucho a ten hmyz se jako stahuje tam, kde má potravu a tam, kde je vlhkost.
1: Věřím. No, mluvili jsme tady o včelách v pondělí, ale vy jste zmiňoval ten vrchol sezóny, ten květen, ale říkám si, že pro vás je to určitě období, které nikdy nekončí, že vždycky se dá něco venku přeci objevit, nebo se pletu?
2: Určitě je to tak, jako hmyz se dá sbírat dokonce i v zimě, akorát už prostě člověk tomu musí věnovat nějaký úsilí, hrabat se někde v lese, odkrývat nějaký místa, kde prostě ten hmyz zimuje a podobně.
1: Vy se určitě hrabete, vidíte?
2: Já se hrabu ve všem možným.
1: No, kam se vydat, abychom toho viděli co nejvíce? Je to louka, voda nebo lesy? Kde je to úplně ideální a optimální prostředí, jestli můžeme říct jedno?
2: Jasně. Vlastně to, co jsem zmiňoval, ten hmyz se zdržuje v místech, kde má potravu především a kde je vlhkost. Takže typicky třeba ty louky, vlastně, které jsou neposečené třeba, tak tam můžou být kvetoucí rostliny a touhle dobou tam se dá potkat spousta druhů motýlů. Například teď v srpnu se dají potkávat sarančata a kobylky, které vlastně naopak vrcholí až touhle dobou roku. Ty se dají nejenom najít a pozorovat, ale i poslouchat, jak ve dne ty sarančata, tak v noci potom třeba ty kobylky.
1: Včera mi naskákala jedna do ložnice. Kde je? U lampičky. To oni jak jdou za světlem.
2: Může se stát, spousta hmyzu lítá za světlem, takže se s ním pak takhle zdá setkat, že zalítne třeba i do domácnosti.
1: No, je to příjemné osvěžení, zase něco nového v domácnosti určitě. Ale řekněte pro začátečníka, jaký je ten dobrý, řekněme, hmyzí vstup, když chceme se tomu trošku víc začít věnovat, tak když se řekne váška, motýl, kobylka, to asi každý ví, o co se jedná, ale jak dál, jak pokračovat, když chceme vědět víc?
2: Záleží, co člověk přesně má v úmyslu, jestli jde o to, řekněme, na nějaké amatérské úrovni prostě pozorovat hmyz, být schopný si třeba základní druhy určit, tak se vyplatí si třeba pořídit nějaké atlasy hmyzu, těch atlasů je celá řada, takže stačí se podívat na internet, něco kvalitního vybrat a pak už s pomocí obrázku se snažit
1: ty
2: zvířata určovat. Ale není to jako úplně jednoduchý na to určování hmyzu, jako není vždycky možný se jako spolehnout, když člověk není skutečně odborník, protože těch druhů u nás je obrovský množství. Jenom brouků je u nás přes 7000 druhů například.
1: Pane jo, 7000. Zase není tady zas tak velké riziko, jako jsme národem mykologů, že sbíráme houby, ale ty pojídáme, tak broučky asi nebudeme jíst, tak tam, když to špatně určíme, tak zase to nebude tak hrozné, ne?
2: Je to tak, vlastně většina lidí u nás teda se hmyz nejí.
1: Zatím.
2: Takže skutečně tam, když se člověk dopustí nějaké chyby, tak to je spíš chyba v tom určení, která nic moc neovlivní. Důležité je to pak, když se třeba dělají průzkumy nějakých lokalit, tak tam pak je zásadní, aby vlastně to určení proběhlo správným způsobem.
1: Určitě se zaměříme na některé lokality, protože poslouchají nás především východočeši, tak poradíme nějakou zajímavou lokalitu a možná řekneme i odlišnosti Polabí, Krkonoše. Naším hostem je Jan Simon Pražák z Muzea východních Čech. Dáváme prostory posluchačům, kdo by se chtěl zeptat, zapojit 726 3x46, případně nám dotazy můžete poslat na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: S Českým rozhlasem Hradec Králové posloucháte radioporadnu dnes s Janem Simonem Pražákem, který působí v Muzeu východních Čech v Hradci Králové jako kurátor entomologických a malakologických sbírek. Odborně se věnuje broukům mršníkovitým, hysteridae, se tomu říká. Říkám to všechno správně, jsou to komplikovaná slova. No ale co mě zaujalo, v roce 2023 jste obhájil diplomovou práci s krásným názvem Fosilní mršníci, raná evoluce broučích tanků. Broučích tanků? Co to je?
1: Ten název byl trošku vybraný, aby jako to zaujalo, aby to bylo takový catchy. Ale odkazuje to vlastně na tělní stavbu, řekněme, těch mršníků, kterým se věnuju, kteří vlastně mají takové velmi kompaktní, robustní, tvrdé tělo, které jim umožňuje jako odolávat útokům například mravenců a podobně, a vlastně jim umožnilo obsadit některé prostředí, kam se běžný hmyz jako nemohl dostat, protože třeba jako to jejich tělo je daleko zranitelnější.
0: Takže máme je na východě Čech.
1: Ano, ano. U nás mršníků je skoro 100 druhů v České republice.
0: Vy je tady máte napíchané. Kdyby se chtěl podívat přes webovou kameru, tak pan magistr přinesl na ukázku mršníky. Ono to vypadá jako mravenec na dálku. Je to hodně malý brouček.
1: Ono jako většina brouků je malá, takže jako takhle s pouhým okem člověk nedokáže ocenit samozřejmě tu rozmanitost. Jsou to brouci, kteří se musí studovat pod nějakým optickým zařízením, pod mikroskopem nebo binokulární lupou, ale je jich vlastně obrovské množství druhů, jak teda u nás ve střední Evropě, tak ale i po světě máme vlastně přes 5000 popsaných druhů. A
0: proč je pozorovat? Proč by nás měli těto broučci zajímat?
1: Mršníci konkrétně, nebo?
0: Třeba, mršníci konkrétně. To asi myslím, že to nerozlišíme, protože oni jsou všichni tak hodně podobní, to už chce určitě nějaké vzdělání, aby člověk věděl, že potkal zrovna tento druh.
1: Ono obecně jako proniknout do jakékoliv skupiny brouků, tak vyžaduje prostě čas a nějakou zkušenost, takže já třeba rozumím mršníkům, ale třeba vodomily český bych nebyl schopný naurčovat všechny určitě.
0: Tak vášku asi takže poznáte.
1: Takže je to prostě specializovaný obor, ať už se jedná o jakoukoliv skupinu brouků nebo i jiných skupin hmyzu.
0: Ale pojďme na to, kdo by opravdu chtěl začít s tou entomologií, tak co byste mu poradil, jak se vybavit do přírody? Někoho napadne pinzeta sebou nebo nějaká síťka? Je potřeba nějaké vybavení?
1: Zase záleží, co člověk od toho chce. Pokud ale chce ten hmyz se tomu nějak jako seriózně věnovat, tak určitě za takovou základní výbavu se vyplatí mít tu síťku, kterou se vlastně ten létavý hmyz, případně hmyz na vegetaci dá dobře odchytit, a potom k tomu mít třeba nějakou lékovku nebo zkumavku, průhlednou lahvičku, do které se ten hmyz vlastně dá uložit i třeba živý a pozorovat, protože jinak...
0: Jinak je to složitější. Poprosím vás, vemte si sluchátka. Máme tady telefonát. Vítejte v radioporadně a můžete se ptát. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den, tady Alena Novobidžovsko.
0: Ano.
2: Nevím, jestli mi tam ozývá nějak, nejsem u rádi, ale chci se jenom zeptat. Mám teda ráda broučky, mám ráda motýly, mám velkou zahradu, hodně kytiček, že se mi tady hodně objevuje, ale chtěla bych se zeptat. Pána, když ví o těch broucích, mně se letos stalo, že normálně v záhonu, kde mám petržel, zdravý rostlinný salát, nějak jsem tam zahrabala rukou a během hodiny jsem měla na ruce puchýře. Nic jedovatýho jsem tam neměděla, tak by mě zajímalo, jestli to nemohu udělat nějaký hmyz.
0: No, to je zajímavá otázka. Děkujeme za dotaz, ať se na zahrádce daří. Naschledanou.
2: Děkuji.
0: No, to je zajímavý dotaz, ale máme mnoho zahrádkářů, tak co v té hlíně?
1: Díky za dotaz. Často se s tím setkávám, že se mě lidi ptají na identifikaci hmyzu na základě různých štípanců a podobně.
0: Nedá se to
1: podle toho samozřejmě spolehlivě říct, ale v té půdě například můžou být mravenci. A u nás vlastně máme několik různých skupin mravenců a někteří jenom kousají a někteří mají žihadla. Jo, takový vlastně rezaví mravenci, kteří na těch zahrádkách můžou být, jsou maličký, tak mají žihadla a dokážou poměrně citlivě bodat, člověk si to třeba nemusí ani všimnout v tu chvíli, ale naskáče mu vyrážka. Takže tohle z toho mě napadá jako možný vysvětlení takovýhle reakce po nějaký manipulaci s půdou.
0: Takové to na první dobrou, protože smrvenci bojují snad všichni na těch zahrádkách, takže se to určitě nabízí. No ale takový klasický brouček taky teda kouše. Naznačujete, že musíme být opatrní, protože denně to vypadá to malé, leze to, většinou to nelétá, když jsou to tito brouci, ale nějaké riziko tam je tedy.
1: U nás těch druhů brouků, kteří by nám dokázali nějak citlivě, bolestivě něco udělat, tak mnoho není. Když bychom se bavili o nějakých velkých broucích, jako třeba roháčích nebo samičkách roháčů, případně velkých tesařících, tak ty mají velká kusadla, takže dokážou kousnout třeba i lehce do krve.
0: Bolí to?
1: Jo, může to bolet.
0: Stalo se vám to?
1: Jo, tak samozřejmě. Ale s tím se počítá při té práci.
0: Většině lidí se to nestalo, takže bolestivé je to, takže nesahat raději.
1: Je to tak, je to tak. A pak jsou brouci, kteří můžou mít nějaké chemikálie, které třeba dokáží popálit. Jsou třeba brouci puchýřníci nebo brouci prskavci, třeba, kteří můžou prskat jako takové horké šťávy, ale vlastně u nás jsou jenom malí zástupci a myslím si, že kromě nějakého drobného třeba obarvení na kůže nic moc nespůsobí. Kdyby člověk zamířil někam do tropických oblastí, tak tam je samozřejmě potřeba si dávat větší pozor.
0: Ale jinak z toho vašeho profesionálního hlediska možná doporučíte brát ty broučky do ruky nebo raději nabírat, když chceme pozorovat, jste říkal ta skumavka?
1: Já si myslím, že brát do ruky není vůbec problém, když člověk prostě je opatrný a zachází s nimi jemně a nepoškodí je, nerozmáčkne, což je jako trošku zbytečný, tak se mu v zásadě nemůže nic stát. A to, co nás může nějak bodnout, tak většinou je nějak výrazně zbarvený. Vypadá to prostě jako vosa, černo, žlutý a podobně. A tam člověk intuitivně trošku tuší, že na to by se šahat nemělo.
0: Říká Jan Simon Pražák.
3: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
4: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
3: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: dokola. Entomologickou radioporadnu dnes nabízíme v Českém rozhlase Hradec Králové spolu s Janem Simonem Pražákem, který přinesl nejen ty drobné broučky k nám do studia, ale také motýly. Krásné, velké. Říkám si, vy byste mohl lákat ženy na sbírku motýlů. Nenapadlo vás to někdy? Všichni si představí určitě film Adéla ještě nevečeřela.
1: Mě osobně jako motýly nikdy netáhly. Často v případě těch motýlých sbírek to někdy trošku spěje k takové filateli, spíš jako sběratelství prostě těch jako hezkých zvířat, což je třeba příklad i tady těch motýlů, co jsem přinesl, což jsou vlastně babočky rodu Morpho z Jižní Ameriky.
0: Já jsem chtěla říct, toto u nás nepotkáme asi na louce.
1: U nás jsou spíš menší
0: toto
1: motýly.
0: Jsou krásní modří, aby pro ty, kteří nevidí, abychom to popsali, a rozměr neodhadují 10 cm.
1: No, přes 10 cm třeba to rozpětí přítel.
0: Jak vypadají sbírky profesionální dnes, když si můžeme představit v muzeu, to bude velké, určitě jednotlivci tohoto nedosáhnou, jsou to stále takové ty staré šuplíky a vitrínky, jak to vypadá?
1: Vlastně zásadní pro vědeckou sbírku není možná ani ten způsob uložení, ale spíš vlastně způsob vedení toho materiálu. Když tady máme třeba ty motýly, kteří jsou skutečně jako spíš výstavní, tak ty třeba to jsou věci z chovů a podobně, nemají lokalitní štítky. Když se podíváme tady na tyhle ty brouky, co jsem přinesl, což je vlastně vědecká sbírka, tak tam každý ten jedinec je opatřený štítkem, který, lokalitním štítkem, který vlastně udává, kde, kdy a kým ten exemplář byl odchycen.
0: Doporučíte to, ale možná i těma začínajícím lidem, kdyby si chtěli takto někde schovávat, aby si mě vedli zápisníček, kde našli tvorečka a tak dále?
1: Důležitý je hlavně mít ty štítky, které vlastně jsou přidělaný nějakým způsobem k tomu exempláři. Tím se vlastně zajistí, že ten exemplář, když už jsme ho teda odchytili a zabili, tak nezemřel nadarmo, ale vlastně vzniká tím vědecká hodnota. Vzniká tím, řekněme, záznam o výskytu toho daného druhu v tom daném čase a na tom daném místě.
0: Je to vědecká práce, zkrátka, i když mnozí možná povzdechnou, protože se jim nelíbí představa toho připíchnutého tvorečka. Chápu. No, někdy to je i legislativně opravdu špatně, takže nemůžeme si z přírody asi odnést úplně cokoliv. My jsme tady mluvili o těch lahvičkách a tubičkách, ale kde není dobré sbírat? Mm-hmm.
1: Ono to je jako trošku komplexnější. My máme nějaký zákon daný, který jasně stanovuje třeba druhy, které se nemají sbírat a místa, kde se nemá sbírat. Nicméně já bych to možná trošku relativizoval. Ten vlastně ochrana hmyzu spočívá v dost něčem jiném než třeba ochrana obratlovců, ptáků a velkých šelem. Vlastně u těch velkých zvířat tam je skutečně důležité, abychom ty zvířata nelovili, aby v té přírodě zůstávali. Ty populace jich jsou daleko menší, jsou méně dynamické, takže když vlastně se odeberou nějaký exempláře, tak to může mít význam pro tu populaci. V případě toho hmyzu ty populace jsou veliké, jsou velmi dynamické podle toho, jestli je dobrá sezóna pro ně, jestli je dost potravy, jestli je tlak predátorů, tak vlastně ty populace se můžou výrazně zvětšit a zmenšit. Takže ten vlastně impact, který my uděláme tím, že nějaké exempláře z té přírody odebereme a usmrtíme, tak je naprosto zanedbatelný. A naopak já si myslím, že vlastně tím vzniká ta hodnota toho záznamu o té diverzitě a vlastně žádný druh, byť je chráněný, to tady takhle řeknu naplno, tak když je usmrcený a je zachovaný způsobem, že vydrží a je o něm vedený ten záznam, kde byl chycený a kde byl chycený, tak vlastně má nějakou vědeckou hodnotu.
0: Z historického pohledu určitě. Píše nám paní Marta, dobrý den, vnuk si z dovolené u moře přivezl krásného brouka, kterého našel už mrtvého. Může si ho nechat ve sbírce, nebo tím můžeme porušit nějaká pravidla?
1: Já si myslím, že s největší pravděpodobností to je zcela legální. ten vlastně výčet druhů, který by byly chráněny, řekněme, dokonce nějakou mezinárodní úmluvou, tak je hrozně malý. To je v podstatě jenom vlastně úmluva CITES, která chrání některé motýly a několik málo brouků. Mm-hmm. Takže pokud něco našel v Chorvatsku, tak to s největší pravděpodobností je zcela
0: můžeme uklidnit, to můžeme uklidnit. Ano. Když se ještě vrátíme k té naší lokalitě, jak jsem slibovala, východní Čechy, máme to tady velmi rozmanité. Mnozí ostatní kraje nám mohou závidět, protože to máme pestré, ale určitě bude rozdíl, co najdeme v Polabí a co v Krkonoších.
1: Mm-hmm. Jo, jak přesně jak říkáte, máme tady vlastně škálu od těch teplých nížin po vysoké hory, takže ta řekněme to složení druhové hmyzu se bude velmi lišit podle toho, na jaké lokalitě se budeme nacházet.
0: Velká radost pro všechny entomology.
1: Určitě, je to radost bádat v takových oblastech.

0: 12:08 před námi poslední vstup dnešní radioporadny, kde jsme se zaměřili na broučky. Naším hostem je Jan Simon Pražák a paní Jarka poslala další dotaz a ptá se, že vnučka by chtěla doma chovat nějaký hmyz v teráriu. Co byste doporučil? Co je vhodné pro začátečníka a co byste naopak vůbec nedoporučil?
1: Myslím si, že takovým dobrým hmyzem, se kterým se dá snadno začít, jsou strašelky, případně pakobelky. Dají se celkem snadno a levně pořídit někde na teraristické burze a vlastně tu péči, ta péče o ně je relativně jednoduchá, jde o to jim zajišťovat potravu a vlhkost a spousta těch druhů se dá krmit třeba ostružníkem nebo ptačím zobem, což jsou vlastně rostliny, které člověk má někde v okolí, na vesnici, na zahradě a nemusí se nic kupovat.
0: Mě zaujala ta vnučka, protože jsem to spojovala většinou s chlapci, ale i holky zajímají. Samozřejmě broučky, je to velmi atraktivní. Ono otázkou je, kdy je to hmyz a kdy je to havěť. Vy to považujete všechno za atraktivní, asi ne?
1: Tak to je samozřejmě otázka pohledu. Slovo havěť vnímám trošku pejorativně.
0: Ano,
1: že?
0: Ano, takový komár, takový, ten tam patří taky.
1: Takový ten obtížný, obtížující hmyz. No, ale já si myslím, že všechen hmyz je samozřejmě zajímavý, ale je pravda, že některé skupiny jsou pro člověka nepříjemné.
0: Můžeme jmenovat i nějaké hovniváli, škvory, komáry, sršně, slunečko, kudlanka. Kudlanka je také velmi atraktivní, tu možná mnozí budou znát.
1: Ano, kudlanka nábožná je vlastně takový ikonický hmyz, který byl vyhlášený hmyzem roku, tuším loni nebo letos, Českou entomologickou společností.
0: Proč?
1: Je to výrazný velký hmyz, poměrně známý, že jo, o kterém spousta lidí slyšela. A ta kudlanka je jedním z příkladů hmyzu, který se šíří s globálním oteplováním. Takže dříve před nějakými 20 lety bychom ji potkali třeba na jižní Moravě, ale ona se postupně vlastně stěhuje směrem na sever s tím, jak se otepluje a s pomocí vlastně třeba automobilový nebo vlakový dopravy, tak se je schopná dostávat i na další vzdálenosti.
0: Takže a tady kolem, nás, tady
1: kolem Hradce už je vlastně běžná.
0: Běžná,
1: takže
0: potkáme.
1: Člověk ji může potkat třeba na zahradě. A vlastně to je taky další z příkladů hmyzu, který vlastně je nápadnější takhle později v tom roce. Jo, ona vlastně celý rok se vyvíjí od malé nymfy po tu dospělou kudlanku a vlastně teď jako v srpnu, září se dají potkávat ty velké
0: kudlanky. A kde ji najdeme? Asi neuvidíme, jak žere samečka. Ale
1: což se v přírodě stává hodně vzácně, že jo. Ta kudlanka má bohužel kryptické zbarvení, takže ona je nějaká zelená, nebo třeba může být dohněda a potkáme ji někde na vegetaci. Takže člověk si ji často třeba nevšimne.
0: Poraďte, abychom si ji všimli.
1: Když byste jako vyloženě chtěli na kudlanku narazit, tak je vhodné jít na místo, kde spolehlivě je, což je třeba tady v Hradci na Plachtě, tam je hojná, a procházet vysokou trávou, porostem, co je po kolena, a ty kudlanky vlastně tam sedějí. Takže dá se tam na ní natrefit, jako když člověk takhle kouká do té trávy a prochází to, tak tam na tu kudlanku narazí. Když chce mít jako větší šanci, tak je fajn vzít síťku a prostě tu trávu trochu smíkat a ona tam kudlanka spadne.
0: No tak to je ale tip na výlet, si myslím, pro celé rodiny. Ještě jsme se bavili o tom, že mnozí možná budou vědět, co to je mravkolev, nebo kdo to je mravkolev. Díky Ferdovi Mravencovi.
1: Ano, ve Ferdově Mravence vystupuje mravkolev jako takzvaný čutínek. Mravkolova asi spousta lidí zná jako ty jeho dravé larvy s velikými kusadly, které si hloubí důlky v písku, do kterých pak lapají různé kolejmi jdoucí mravence a podobné drobné hmyzy. To je teda jenom larva a vlastně ta se potom zakuklí, podobně jako třeba motýly se kuklí, housenky se kuklí a vlastně se promění v dospělého mravkolova, který vypadá trošku jako nějaká malá váška a člověk je na ně moc nenarazí, je to noční hmyz. Maximálně třeba v noci někde u lampy může přilítnout na světlo a daleko častěji se člověk setká s těma larvama, s těma důlkama.
0: Je to nádherný svět, velmi zajímavý, který se stále vyvíjí a mění. Co vás osobně na hmyzu pořád nejvíc fascinuje, i když se mu věnujete odborně?
1: Tak samozřejmě jednak to je ta obrovská diverzita. Hmyz je prostě největší skupina živočichů a asi organismů vůbec, co do počtu popsaných druhů, řekněme.
0: Je to rozmanité.
1: Je to velice rozmanité a nejenom teda počtem druhů, ale i tvarem, velikostí, barvami a různými životními strategiemi. A to, co mě fascinuje a to, co třeba vlastně studuju na těch mršnících, tak je třeba to, jak oni jsou schopní se přizpůsobit na zcela odlišná prostředí a s tím vlastně změnit třeba stavbu svého těla, tak aby vlastně v tom prostředí byli schopni přežívat.
0: Závěrečná otázka. Mnozí naši posluchači určitě se snaží, aby měli také tu biodiverzitu na svých zahradách, aby mohli pozorovat a tak dále, takže se snaží nakupovat ať už nějaké ty keře, anebo budovat hmyzí domečky. Je to z vašeho hlediska užitečná záležitost a funguje to?
1: Mm-hmm. Děkuju za tuhle otázku. Myslím si, že to je hrozně super, že to spousta lidí řeší. Jak už tady bylo zmíněno, pro ten hmyz je důležité zajistit to prostředí, což znamená, aby měl potravu a aby měl místa k úkrytu, případně místa k hnízdění. Takže zajistit potravu v podobě kvetoucích rostlin, ať už to jsou motýlí keře nebo různé rostliny bohaté na nektár, tak po třeba vyšší vegetaci, kde můžou být vlastně třeba ty bíložravý hmyzy, který žerou nějakou trávu, listy a podobně. Takže nechávat třeba na zahradě kvetoucí záhony, ale i třeba nesekat celou zahradu nakrátko, nechávat tam pruhy, části, kde vlastně se nechá vysoká tráva, to je pro ten hmyz zásadní.
0: Ano.
1: A potom teda poskytnout ten prostor k útkrytům, případně k hnízdění, takže nechávat někde hromadu starých cihel, hromadu dřeva, když třeba uschne strom, tak ten strom jenom pokácet, nechat ho tam ležet. Hmyzí hotely jsou velmi moderní, to může být taky jako dobrý doplněk, jak vlastně nabídnout hnízdění samotářským včelám.
0: Cokoliv se počítá, zkrátka. Jan Simon Pražák z Muzea východních Čech v Hradci Králové byl naším hostem. Děkuju za to a budeme se těšit tady u nás ve studiu a zase někdy na shledanou.
1: Děkuju moc krát za pozvání.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: 11 hodin, 52 minut, hmyzí radioporadnu máme za sebou a zítra se zaměříme na ryby. Ryby patří mezi nejzdravější potraviny, ale doma se jich možná někdy obáváme. Nevíme, jak poznat čerstvou rybu, jak ji naporcovat, co s kostmi, jak ji připravit, aby nebyla vysušená. Proč by se sladkovodní ryby neměly objevovat na stole jen o těch Vánocích? Hostem našeho vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v radioporadně bude Pavel Koukolík, odborník na zpracování ryb z rybářství Chlumec nad Cidlinou, to tedy zítra po 11. hodině. Dnes ještě přání krásného čtvrtečního dne a v Habaději aktuálně i rada týkající se droždí.
1: Babské rady.
2: Droždí je především bohatým zdrojem vitamínu skupiny B a obsahuje také třeba vitamín B1 důležitý pro srdeční a nervovou činnost. Také vitamíny B2 a B3 podstatné pro výživu naší pokožky, naše nervy a správné trávení. No a trápí-li vás nespavost nebo únava, tak i vám může droždí pomoci, protože společně tyto vitamíny produkují serotonin, který má vliv na klidný spánek. Vliv droždí na krásnou pleť znali už naše babičky. Máte-li problémy s mastnou pokožkou, určitě oceníte jeho čistící schopnosti. Zkuste si vyrobit jednoduchou masku. Půl kostky droždí rozmíchejte v troše vlažné vody tak, aby vznikla kašička. Nechte půl hodiny odstát a natřete na obličej. Po 20 minutách opláchněte. Máte-li naopak pleť suchou, přidejte do kašičky jeden žloutek rozkvedlaný se zhruba lžící přírodního oleje. Nechte 10 minut působit a poté opět opláchněte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Česko zasáhnou další bouřky. Technické služby Hradce Králové už měsíc zavlažují městskou zeleň. Hokejový útočník Čacho odehrál za Hradec první zápas po zranění a odpoledne čekáme ojedinělé přeháňky i bouřky. Pěkné poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavně část Moravy a Slezska, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější, budou je doprovázet přívalové deště, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy, a to od 16 hodin až do noci na sobotu. Meteorologové varují mimo jiné před pády stromů a zatopením sklepů nebo podchodů. Technické služby v Hradci Králové vyhodnotily první měsíc intenzivního zavlažování městské zeleně. Kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám zavedli dvousměnný provoz a pracovníci zalévali i ve večerních hodinách. Celkem v tomto období spotřebovali téměř 2 miliony litrů vody a ošetřili více než 7,5 tisíce stromů.
3: Do terénu vyjela veškerá dostupná technika, od malých vozidel pro hůře přístupná místa až po velké kropicí vozy s nádržemi na 8,5 tisíce litrů. U mladých i vzrostlých stromů pracovníci využívali zavlažovací vaky pro postupné dodávání vody ke kořenům. Zálivka bude pokračovat podle vývoje srážek. V případě nutnosti bude znovu posílena dvousměnným provozem. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: V Červeném kostelci na Náchodsku pokračuje Mezinárodní folklorní festival. Včera ho otevřel koncert Vojty Dyka. Dnes od 18 hodin diváci v přírodním areálu u divadla poprvé uvidí na pódiu všech 13 folklorních souborů. Mezi nimi třeba

0: Tanečníky z Mexika, Japonska nebo Arménie. Program dalších dnů popisuje ředitel festivalu Tomáš Šimek.
1: Mimo klasického folkloru se můžou diváci těšit v pátek na festival vína a sraz veteránů. V sobotu nás čeká hlavní festivalový program a můžeme se těšit nejenom na den plný folkloru, ale i na řemeslné trhy a další aktivity pro děti i dospělé. Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové vyhráli v přípravném utkání před novou extraligovou sezónou nad Libercem 6-4. Na ledě se v dresu Východočechů poprvé objevil slovenský útočník William Čacho, který 8 měsíců laboroval s poraněním nohy.
2: Počasí.
0: Odpoledne přinese většinou oblačnost s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer budou srážky částečně přibývat. Nejvyšší teploty mezi 26 a 29 stupni, na horách je maximálně 22. Mírný západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehodu motocyklu máme hlášenou na silnici 325 mezi obcemi Dolní Brusnice a Souvrať na Trutnovsku. Počítejte tam s komplikacemi. Pozor, dejte i Vertyň v Podkrkonoší, kde se dvě osobní auta srazila na silnici 567. A na zhruba půlhodinové zdržení se připravte na trase mezi Českou Skalicí a Vysokovem na Náchodsku, kde se kvůli stavebním pracím tvoří v obou směrech kolony. Doporučená objízdná trasa pro osobní auta vede přes Zlíč.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Bernard a taky Bernarda jsou v kalendáři s datem 20. srpna. Právě na ně můžete vzpomenout i v písničkách Od srdce. Když řekla bych netradiční jméno, tak nejsem si jistá, jestli se objevuje v té vaší blízkosti, ale možná překvapíte a dáte vědět. Ale samozřejmě můžete zavolat i jen tak, nechat si zahrát pro radost, pro potěšení své i svých blízkých. Od toho tady písničky Od srdce jsou. Od mikrofonu vás zdraví a k poslechu i účasti zve Pavla Kindernajová.

0: Green. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Téměř 60 metrů vysoká Petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. Osmé olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
4: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
3: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století Tebou mě baví svět.
5: No vážení přátelé, to máte tak?
3: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové začínají. Jak se k nám dostat? Na úvod připomínáme kontakty studio.hradec@rozhlas.cz. To je mailová adresa, když kliknete na web hradec.rozhlas.cz, tam je písničkový formulář a do třetice z těch písemných možností máte šanci samozřejmě poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy je ovšem nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A začínáme písemnými pozdravy. Máme tady pozdrav do rádia. Rád bych poděkoval paní doktorce Heleně Stefanové, nebo Štefanové, ale pravděpodobně to bude Stefanová z Borohrádku, za odbornou a obětavou péči, kterou mě věnovala i v době své dovolené. A prosím o zahrání pěkné písničky pro ní a taky pro sestřičku. Děkuji, spokojený pacient.

0: No, teď už jsme ve spojení s panem Ondřejem, který má narozeniny, pane Ondřeji. Všechno nejlepší k narozeninám. Písničku si tedy necháte, necháte si ji zahrát pro sebe, nebo se podělíte, jak to máte?
1: Ale, já to upřímnu v první řadě všem, který mají dneska tak krásný den jako já, pak samozřejmě vašim královéhradeckým fotbalistům, to víte, že ten zápas.
0: Proto no, ta fotbalová melodie, proto no, jsme jasně, vybrali jasně, fotbalovou, jasně.
1: Jasně. No a pak samozřejmě úplně všem povím.
0: Tak my děkujeme za to přání samozřejmě, ale vy si hlavně užijte ten svůj narozeninový den. Kdo poslouchal, tak včera se vám dařilo i v Křížovce, i když nedopadla ta hlavní výhra, ale otázku jste měli jednoduchou. O tom žádná. Měl jste říct název písničky od Heleny Vondráčkové. Vy velmi rád máte, si myslím, českou hudbu, české interprety. Takže tak toto vnímám. Možná na to konto i ten pokáč, který vás potěší.
1: Jasně, ale já jenom řeknu ještě jednu kratičku, to, že včera ta výhra dopadla, to méně nevadí, protože jako nemůžu vyhrávat taky furt, že...
0: No, přesně tak. Necháme to jiným, to je slovo do pranice. Ale teď je ta písnička i pro vás, abyste si užil krásný narozeninový den. Mějte se krásně.
1: Pavlínko, díky, mějte se krásně, si na ní nastřel.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat pod zimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: země.
1: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, dopoledne už jsme vám říkali o pumně, která se pohybuje pravděpodobně v Polsku u našich hranic. Lesníci doporučují mít psy na vodítku, jinak je to plachý tvor, který se bojí, ale prevence ta určitě není na škodu. No a teď před chvílí Krkonošský národní park zveřejnil i záznam z fotopastí, které zachytily dramatickou chvíli lovu jednoho z krkonošských vlků na srnce. Vlci tam jsou v Krkonoších, to je jasná zpráva. Divocí kopytníci jako srnci, jeleni nebo divočáci tvoří hlavní složku potravy vlků. Fotografie je velmi zajímavé, najdete je tedy na sítích Krkonošského národního parku.

No a teď tady máme písemné pozdravy. Pan Mirek píše všem, kteří jsou na cestách, ať se dobře jede a poslouchá Hradecký rozhlas. Zdraví všechny obyvatele Královéhradeckého kraje. No a my taky zdravíme ještě pana Hendricha na Jelemnicko a děkujeme za pozdrav.

0: Z Českého rozhlasu Hradec Králové zdravíme všude, kde posloucháte, a pozdravíme také do Městce Králové, kde je spolu s námi paní Lenka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům a vám. A chtěla bych zahrát jen tak pro radost, pro krásný letní den, že už přestaly ty úporný horka, že se líp dýchá nám všem určitě, a písničku samozřejmě pro vás všechny, ale především pro moji maminku. Přeju jí hodně zdravíčka a že jí mám moc ráda, a taky jako vzpomínku na mýho tačku, pana Václava. Děkuju.
0: Písnička je připravená, opatrujte se všichni v rodině.
1: Děkuju,
0: mějte se hezky,
1: naschledanou. Hezký den a naschledanou.

0: Paní Věra také dala vědět, že je s námi. Vítejte, krásný čtvrtek.
1: Krásný čtvrtek i vám, Pavlinko, a vám, vašim všem kolegům, je velmi příjemně. A já bych chtěla dát zahrát všem mým známým, všem radiokavárnicím, jak chodíme, a všem dobrým lidem a vám do rádia, a děkuji za vyhledání písničky.
0: Písnička je připravená, ještě říkáte, že se dobře dýchá, ono to bylo sice náročné, ale prázdniny jako takové stály za to. Nechci ještě předjímat, ještě máme týden a půl, tak abych děti neděsila, ale...
1: Vnučka si to tady taky s námi užívala, takže jsme sportovali, plavali a všechno možný dělali, jo, takže jako dobrý, ale tohle je jako příjemnější. No.
0: To počasí, určitě, tak zdravíme i vnučku, samozřejmě, a ještě krásný zbytek prázdnin. Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Opět nahlížíme mezi písemné pozdravy. Stanislav Komárek má dnes narozeniny a my pro něho máme hudební dárek na přání jeho přátel, kteří Stanislavu Komárkovi z Hradce Králové přejí zdraví a spokojenost v ordinaci i mimo ni. Hezký narozeninový den.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

No a před námi poslední vzkazy písemného charakteru. Paní Sylvie připomíná, že dnes slaví Bernardové svátek, tak jim chce nechat zahrát a také všem posluchačům, kteří jsou s Českým rozhlasem Hradec Králové. A ještě přišla SMSka, prosíme o písničku pro zubní lékařku Ludmilu Jánskou z Náchoda. Přejeme hezký zbytek léta a děkujeme za péči. Zdraví vás pacientky i pacienti.

Duetem Tomáše Kluse a Veroniky Kek-Kubařové končí dnešní Písničky od srdce. Po zprávách už zveme k poslechu rozhovoru s Jaroslavou Obermajerovou. Pavla Kindernajová přeje hezké odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Řidiči musí od září počítat s omezením ve Volanově u Trutnova. Zemědělci letos podle prezidenta České agrární komory přijdou o 20 miliard korun. Hradečtí fotbalisté v Aténách rozehrají boj o postup do konferenční ligy a odpoledne čekáme o jedinělé přeháňky i bouřky. U zpráv vás vítá a dobrý den přeje Tomáš Mysliveček. Hlavní dopravní tah z Nové Paky na Trutnov omezí od září uzavírka ve Volanově. Tam zatím dopravu řídí semafory, ale po letních prázdninách bude tento úsek až do 19. října neprůjezdný.
6: Objízdná trasa povede přes Peklo a Vlčice. Pro transitní dopravu by měla vést objížka přes Trutnov, Mladé Buky, Rudník, Hostinné. Rudnická radnice očekává zvýšený provoz. Tím, že začne nový školní rok, upozorňuje rodiče dětí, aby je v prvních dnech raději doprovázeli. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na zahájení agrosalonu Země živitelka to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let. Kvůli suchu je nepříznivá situace i v živočišné výrobě, pokračuje Doležal.
7: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosů letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba o 17% méně u obilovin a o 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme meziroční výnosy, tak nejsou dobré.
5: Ministr zemědělství Martin Šebestián z SPD na zahájení zeměživitelky řekl, že rezort českým farmářům vyplatí mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Detaily ale ještě prý musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s navýšením personální kapacity v dětských domovech a zvýšením peněz pro primární prevenci na školách. Plaga taky potvrdil už avizovaný růst platů učitelů na příští rok.
8: Sport.
5: Fotbalisty Hradce Králové čeká v Aténách první utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Za soupeře mají domácí Panathinaikos, se kterým má nevyřízené účty i hradecký kapitán Vladimír Darida. Se stejným soupeřem v minulosti prohrál coby hráč Arisu Soluň v finále řeckého poháru.
9: Vzpomínky Atény se mi vybavovaly.

0: projížděli městem z letiště na ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos. Myslím, že mám ještě jednu extra osobní motivaci navíc. Do teďka to mám v hlavě a rád bych jim tuhle tu porážku, která nás bolela, vrátil.
1: Duel Panathinaikos Hradec Králové začne ve 20:30 českého času.
2: Počasí.
1: Odpoledne přinese většinou oblačnost s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer budou srážky částečně přibývat. Nejvyšší teploty mezi 26 a 29 stupni, na horách je maximálně 22. Mírný západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Jičínsku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Holovousy a Domoslavice a taky mezi Bílskem u Hořic a Malým Bílskem. Důvodem je stavba dálnice D35. Značky vás navedou na objízdné trasy. A ve Skřivanech na Hradecku až do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce. Přejeme vám šťastnou cestu. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
3: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak Hledáci špenát, či V babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obrmajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Děkuji za pozvání.
5: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zavzpomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě.
1: Strašně.
0: Tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriál, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu. A s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou. A vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený, a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy jsme, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaký a tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou a ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, no tak 2 stanice tramvají na Žižkově od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a daberkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo? No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo? Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: Už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo? Jako malá, když vás pustí, jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly, a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkal jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně, mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně byla autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takový hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mých.

A Bůh ví ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého byste třeba přijímala, řekne, rady, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně. Takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak. Ne?
0: Vy herci samozřejmě se i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? Ano, třeba ježdění na koni nebo jazyk nějaký?
1: To vám
0: nějaký.
1: Řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. A prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koně, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale, to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se skok.
0: Dublera nějakého.
1: Tak, jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak se skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvnická. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, a já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný a ten nějak nás vzal tak jako, musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: mám před očima.
1: Ale krásná holka, ano, to byla. Ano. A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní, a oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta, hrozně, ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: No, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakli, že tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý pozdějc. No, oni se dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přestože jsou domorodci, že tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, ale to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřu. Já se říká, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a i skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Opravy Gočárova okruhu v Hradci Králové omezily dopravu na dvou linkách městské dopravy. Prodejce na Náchodsku nabízel pravděpodobně padělané zboží. Tenistka Sára Bejlek je ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati a zítřek přinese bouřky a dešť. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Pěkné odpoledne. Oprava části frekventovaného Gočárova okruhu v Hradci Králové pokračuje podle plánu. Na síti X o tom informovalo ředitelství silnic a dálnic. Jde o téměř kilometrový úsek silnice mezi okružní křižovatkou Brněnská a křižovatkou Tesla. V obou směrech teď můžou řidiči projíždět jen jedním pruhem. Cestující na linkách 25 a 31 městské hromadné dopravy musí ode dneška kvůli stavebním pracem počítat s dočasným přesunem zastávky na Kotli. Oprava a s ní i veškerá dopravní omezení mají skončit na začátku října. Celníci při kontrole kamenného obchodu na Náchodsku zadrželi víc než 3000 kusů zboží kvůli podezření z porušování práv duševního vlastnictví. Jde například o bezdrátová sluchátka nebo nabíjecí adaptéry. Pokud by šlo o originální výrobky, jejich hodnota by podle odhadu přesáhla 10 milionů korun, říká mluvčí celní správy Jitka Fajstavrová.
2: V současné době běží zákonná 10denní lhůta, během ní se mohou vlastníci dotčených ochranných známek případu vyjádřit. Bude-li následně potvrzeno porušení práv duševního vlastnictví, bude s odpovědnou osobou zahájeno řízení o přestupku. Za přestupek může být uložena pokuta až do výše 10 milionů korun.
1: 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok více peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale také konkrétní plán investic.
3: Ta 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum ještě v nedávné době. My jsme se zavázali, že do roku 2035 dosáhneme 3,5%, takže pokud se dostaneme pro rozpočet na příští rok na 2%, pak už si vytváříme deficit na další roky. Sport.
1: Český tenis přece jen bude mít zastoupení ve čtvrtfinále podniku v americkém Cincinnati. Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková sice vypadly, ale postup a dokonce přes světovou jedničku vydřela v zámoří Sára Bejlek. Bělorusku Arinu Sabalenkovou porazila za 2 hodiny po setech 7-6, 6-4.
4: Úplně jsem ztratila slova v tenhle moment. Cítím se výborně. Jsem stále doufala a věřila, že se to může každým momentem zlomit a zlomilo se to, takže mám neskutečnou radost.
1: O semifinále se Sára Bejlek střetne v Cincinnati s přemožitelkou Kateřiny Siniakové, Američankou Madison Keysovou. To úřadující wimbledonská šampionka Nosková nestačila v osmifinále na domácí Anny Simovovou. Bousková na další Američanku Goffovou a na cíli Menšíka byl Argentinec Tirante. Počasí. Noc bude oblačná až zatažená, zpočátku místy s deštěm nebo přeháňka.

0: ojediněle čekáme i bouřky. Pátek přinese většinou oblačno, později odpoledne přibývání oblačnosti a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Večer na celém území déšť, přeháňky a místy i bouřky, které můžou být velmi silné a s kroupami. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku až do konce března příštího roku je kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Číčová a Korunka. Objízdná trasa vede přes Červnou nad Orlicí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A ve čtvrtek 20. srpna dobré odpoledne od Karla Sladkého, který zdraví z Českého rozhlasu Hradci Králové. Dobrý den. V Hořicích si po celý tento týden připomínají významného rodáka z 18. století, Josefa Ladislava Janderu. Byl nejen katolickým knězem, ale také profesorem matematiky na Karlově univerzitě v Praze. Co všechno tato hořická osobnost dokázala, to vám přiblížíme v této hodině našeho vysílání. David Chaloupka je kurátorem Galerie výtvarného umění v Náchodě. Pozveme ho také k mikrofonu. A bude to i další zastávka letošního zámeckého léta. Po půl třetí se vypravíme s Františkem Kinským na další ze zámků. Z hudby Michal David, Helena Vondráčková, Saklantofy, Marie Rotrová nebo skupina Olympic. Je čtvrtek 20. srpna. Jsme rádi, že jste s námi. Český rozhlas Hradec Králové.

Ve čtvrtek 20. srpna posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. I na cestách zdravíme vás a přejeme dobré odpoledne. Možná máte namířeno za nějakou tou kulturní událostí, protože těmi v těchto dnech žije Královéhradecký kraj. Zmíním dvě. Mezinárodní folklorní festival, který se koná v Červeném kostelci na Náchodsku a potrvá do 23. srpna. Během něj se můžete potěšit krásou lidových písní, tanců a krojů nejenom z tuzemska, ale i ze zahraničí. Na festivalu v Červeném kostelci je možné každoročně shlédnout exotické soubory z daleké Asie, Jižní Ameriky, Afriky nebo dokonce Austrálie. To na Kuxu je to od včerejška Teatrum Kux, multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění 2026. Festival na Kuxu navazuje na tradici za času hraběte Šporka jako hudebního divadelního a uměleckého centra evropského významu. Jubilejní už 25. ročník festivalu můžete navštívit až do neděle. Tak kam? Do Červeného kostelce nebo na Kux? Je to na vás.

0: Po celý tento týden mají v Hořicích společný sraz historici a matematici. Teď to vysvětlíme. Na odborné konferenci debatují o díle hořického rodáka Josefa Ladislava Jandery, který v roce 1828 dokonce zastával funkci rektora Karlovy univerzity. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové teď vítám organizátorku odborné konference Martinu Bečvářovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Připomeňte prosím hořického rodáka Josefa Ladislava Janderu.
1: Josef Ladislav Jandera byl významný český matematik, katolický kněz, člen premonstrátského řádu, příslušný do pražského kláštera na Strahově. Byl profesorem elementární matematiky na Filozofické fakultě Pražské univerzity a jak už jste říkal, byl rektorem Pražské univerzity a byl také děkanem Filozofické fakulty. A byl to člověk s velmi širokými a všestrannými zájmy a zálibami.
0: Paní Bečvářová, čím byl Josef Ladislav Jandera důležitý pro českou matematiku?
1: Josef Ladislav Jandera nebyl matematikem v dnešním slova smyslu, nebyl autorem velkých objevů či převratných myšlenek, napsal 3 učebnice elementární matematiky, byl to však vynikající úžasný učitel matematiky na místě řádného profesora matematiky působil 52 let. A pravděpodobně drží prvenství v délce výuky i počtu studentů. Počet jeho žáků se odhaduje dnes na 15 až 20 tisíc. On totiž učil matematiku v době, kdy museli studovat na univerzitě úplně všichni. Budoucí lékaři, právníci, teologové, učitelé a tak dále. Mezi jeho studenty nalezneme nejvýznamnější představitelé českého intelektuálního světa 19. století, Jana Máchu, spisovatele Klicperu, básníka Máchu, politika a spisovatele Karla Havlíčka Borovského, historika Václava Vladivoje Tomka a mnohé, mnohé další.
0: Tak jsme se zase něco dozvěděli a něco si připomněli. Jaká témata nabídne konference, která se právě koná v Hořicích, ještě v tom zbývajícím čase? Co ještě chystáte?
1: No, konference byla zahájena v pondělí a končí tento pátek. Věnovala se životu, dílu v širokém kontextu. Dnes odpoledne třeba bude přednáška o tom, jak Jandera spolu s astronomem Davidem změřili souřadnice Hradce Králové a jeho rodných a milovaných Hořic. Zítra konference bohužel už končí, ale dovolím si pozvat zájemce o život a dílo všestranné aktivity a zájmy Jandery do krásných Hořic pod Krkonoší, do muzea města Hořic, kde je až do listopadu nainstalována krásná výstava mapující 6 částek život, dílo a celkově aktivity Jandery v matematice, historii a zejména jeho úžasný vztah k rodnému kraji.
0: Martina Bečvářová, organizátorka Hořické konference, profesorka matematiky s námi ve spojení. Právě v Hořicích mají společný sraz historici a matematici. Děkujeme za zajímavosti, pozvání a hezké odpoledne do Hořic.
1: Děkuju a zdravím vás i všechny diváky, posluchače, pardon.
2: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A z další hudební nabídky dobré odpoledne s Agvantofim nebo Modern Talking si také dáme. Šarmantní Mariotrová nebude chybět, ale představíme i kurátora Davida Chaloupku. Český rozhlas Hradec Králové ve čtvrtek 20. srpna. Dobré odpoledne.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Doktor David Chaloupka, kurátor Galerie výtvarného umění v Náchodě, je hostem Českého rozhlasu. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Jak se člověk stane kurátorem?
1: Kurátorem se stane buď tradiční cestou, to znamená, že vystuduje třeba obor dějin umění na některé fakultě a pak se tomu věnuje cíleně. Druhá možnost je, že dnes se ten pojem kurátora již jako rozšířil a jsou to i umělečtí pracovníci z jiných oborů, třeba i literáti nebo z jiných, kteří mají vztah k tomu a jsou kurátoři jednotlivých projektů. Jako často bývají, mají na to jiný pohled než klasičtí kurátoři s uměnovědným vzděláním.
0: Vy jste to chtěl vždycky dělat, anebo vás ten život k tomu zavedl?
1: No, ten život mě k tomu asi zavedl, protože jsem to začal dělat již po škole v Židovském muzeu a pak v Akademii věd orientálním ústavu, ale pak jsem se od toho odchýlil a pak jsem se k tomu zase před 10 lety vrátil.
0: Která z těch zkušeností, z těch etap podle vás byla pro vás hodně důležitá?
1: Jako vždycky bývá ta první, a to bylo Židovské muzeum, na které v 90. letech vzpomínám se vděkem, protože jsem se tam vlastně všechno naučil.
0: Co hlavně?
1: Trpělivosti a spolupráci s lidma v týmu, protože kurátorství, když připravujete výstavu, je to vždycky spolupráce s lidmi různých oborů. Týmová práce s kolegy, s dokumentátory a pak s technickými profesemi, kteří tu výstavu připravují a hlavně dnes s grafikem a s médií.
0: Kdo vlastně vymýšlí téma té výstavy nebo to, co bude?
1: Vymýšlí to především kurátor nebo kurátorský tým. U velkých výstav to je samozřejmě víc lidí, protože dneska se připravují velikánské projekty o mnoha set dílech, ale ten nápad musí prostě od někoho vzejít. Většinou to bývá kurátor. Například nějaké výročí, nějaká událost, kterou si chceme připomenout, nebo to může být aktuální událost, jako teď byla třeba vlna výstav týkající se solidarity s Ukrajinou.
0: Když bychom zůstali v Náchodě, kde působíte v Galerii výtvarného umění, čím vás inspiruje to samo město?
1: Náchod je pro mě mimořádně krásné město historické, které přináší řadu třeba krásné architektury, ale musím zase říct, že Náchodsko není extra silné v té výtvarné tradici, to vlastně Náchodsko a celý ten širší region je město literatury, Jirásek, Němcová, Škvorecký, Hostovský, to jsou přesně velká jména, která jsou tam, ale od toho se zase může odvodit nějaká výtvarná inspirace.
0: Žijete přímo v Náchodě?
1: Já žiju napůl mezi Prahou a Náchodem, střídám 3 dny tam a 4 dny tam, anebo naopak. Máte trošku vnější pohled na ty problémy v Praze a vnější pohled na ty v Náchodě. Každá výstava je svůj svět, který musíte nějakým způsobem zvládnout a pak ho zase ukončit. A i to vyžaduje nějaké komunikační schopnosti, které musíte mít. No, každý výtvarník má svoje pro a proti.
0: Kurátor Galerie výtvarného umění v Náchodě, pan doktor David Chaloupka, děkuji.
1: Já také moc děkuji.

sobě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Olympik. Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli si dáme Elány, Čakám tě, láska. Bude to třeba Jarosa Ramazzotti. Čtvrtek 20. srpna, 14 hodin 37 minut. Stihli jste už během letošního léta navštívit některý z našich zámků a že jich je a stojí za to. Pokud nemáte každý den šanci na malou prohlídku v našem vysílání. S naším zámeckým létem totiž navštěvujeme jednotlivá šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Kam nás vezme František Kinský tentokrát? Poslechněte si.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme. Ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože ony jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čerty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Nevím, jestli víte, že dnes uplynulo rovných 100 let od narození Jaroslava City, významného náchodského grafika, malíře, ilustrátora, autora knih pro děti, tvůrce kreslného humoru a animovaných filmů. Nejvíce ho proslavil kreslený večerníček o Maťovi a Klinčekovi. V československé televizi Bratislava vzniklo rovných 100 dílů a byl uveden ve 23 zemích. Stejný seriál vycházel také jako devítidílný komiks ve Čtyřlístku, kde se hlavní hrdinové jmenují Skřítek Ďupka a Hlemíš Klouzek. Kolegyně Romana Joudalová se Jaroslavem Citou natočila v roce 2006 pořád o příležitosti jeho tehdejších 80. narozenin. A tušíte správně, my jsme sáhli do archívu a nabídneme vám ho k poslechu právě dnes v den z tého výročí narození Jaroslava City. Stačí poslouchat Český rozhlas Hradec Králové po 18. hodině, kdy si právě významného náchodského grafika, malíře, ilustrátora, autora knih pro děti, tvůrce kreslného humoru i animovaných filmů připomeneme. Po 18. hodině budeme vysílat o Jaroslavu Citovi a s Jaroslavem Citou.

14. hodiny nabídneme v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové Štětinu TR. Po 15. hodině nový seriál, který vysíláme, dokumentární seriál Vlny 68, který mapuje roli krajských studií v dramatických dnech srpna roku 1968. Určitě si po 15. hodině poslechněte. Ale ze všeho nejdříve to budou zprávy, které vám nabídneme už za 4 minuty. Naši republiku zasáhnou další bouřky, detaily k tomu v 15 hodin. Mluvit budeme o soutěži Firma roku a Živnostník roku. A co chtějí hradečtí fotbalisté zlepšit na hřišti v Aténách? To vám také povíme ve zpravodajské relaci Českého rozhlasu Hradec Králové. Čtvrtek 20. srpna. Dobré odpoledne přejeme.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko zasáhnou další bouřky. V soutěže Firma roku a Živnostník roku znají své finalisty. Hradečtí fotbalisté chtějí na hřišti v Aténách zlepšit produktivitu. A zítra bude maximálně 26 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Hezké odpoledne. Do Česka zítra dorazí další velmi silné bouřky. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin, popisuje meteorolog Filip Smola.
4: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
2: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů. U Počtátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna z celkem 4 větrných elektráren. Nikomu se nic nestalo. Příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Passingera mohl být jedním z důvodů silný vítr. Krajská kola soutěží Firma roku a Živnostník roku začnou letos v Hradci Králové. Z 10 finalistů v obou kategoriích z Královéhradeckého kraje budou porotci vybírat 9. září. Vítězové regionálního kola pak postoupí do celorepublikového finále.
5: Mezi 10 krajských firem soutěží například hradecký výrobce unikátních rozložitelných stentů, dvorský producent neviditelných rovnátek anebo rodinná firma na výrobu kožených kabelek z Třebechovic pod Orebem. V kategorii živnostníků usiluje o titul třeba fyzioterapeutka zvířat z Hronova anebo výrobce trofejí ze dřeva a betonu z Vrchlabí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V Červeném kostelci na Náchodsku pokračuje mezinárodní folklorní festival. Včera ho otevřel koncert Vojtyrika. Dnes od 18 hodin diváci v přírodním areálu u divadla poprvé uvidí na pódiu všech 13 folklorních souborů. Mezi nimi například tanečníky z Mexika, Japonska nebo Arménie. Program dalších dnů popisuje ředitel festivalu Tomáš Šimek.
6: Mimo klasického folkloru se můžou diváci těšit v pátek na festival vína a sraz veteránů. V sobotu nás čeká hlavní festivalový program a můžeme se těšit nejenom na den plný folkloru, ale i na řemeslné trhy a další aktivity pro děti i dospělé. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve 20:30 v Aténách na hřišti Panathinaikosu k prvnímu utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Trenér David Horejš vidí šance týmu v lepší produktivitě, protože ve dvojzápase s Bešiktašem Istanbul vyšli jeho svěřenci střelecky na prázdno.
7: My jsme sem přijeli pro výsledek takovej, aby jsme doma mohli hrát o postup a ten cíl prostě máme jednoznačný. Aby jsme mohli pomýšlet na lepší výsledek, tak musíme mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, být odvážnější a potřeba vstřelit tu branku. Počasí.
2: Noc bude oblačná až zatažená, zpočátku místy s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle čekáme i bouřky. Pátek přinese většinou oblačno, později odpoledne přibývání oblačnosti, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Večer pak dešť a přeháňky na celém území a bouřky můžou být i velmi silné. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S komplikacemi počítejte u atletického stadionu v Náchodě. Máme tam hlášenou nehodu na křižovatce silnice 33 a ulice Bratří Čapku. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je čtvrtek 20. srpna. Karel Sladký zdraví z Českého rozhlasu Hradci Králové. Přejeme dobré odpoledne. V této hodině nabídneme dokumentární seriál Českého rozhlasu Vlny 68, který exkluzivně mapuje roli krajských studií v dramatických dnech srpna roku 1968. Vybírali jsme z archivu. Seriál připravují účastník okupační štafety, hlasatel Karel Sedláček a publicista Českého rozhlasu Jiří Trnka. Poslechněte si v této hodině. Rozhlasový stopař Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes také v terénu, kde zjistíme a po půl čtvrté pozveme vás do oblíbeného radiobazaru. Karlem Gottem hudebně otevřeme tuto hodinu. Příjemný poslech.
0: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Na Hradbách 2026 v Jaroměři Josefově 21. do 20. srpna v pátek a v sobotu. To bude mezinárodní akce, která se bude v Jaroměři Josefově konat. Folková hudba britských ostrovů, Severní Ameriky, autorská tvorba z České kotliny. Multikulturní akce, která propojuje několik uměleckých oblastí. Součástí festivalu v Jaroměři Josefově bude výstava výrobců hudebních nástrojů umístěná v unikátních prostorách Galerie Prachárna. Vidět můžete všechny aktuální výstavy Bastionu 4 a prohlídkový okruh s průvodcem bude také k dispozici. Festival v Josefově navíc doprovodí hudební a kreativní workshopy. Jak každý, kdo je kreativní, je srdečně zván na Hradbách 2026 v Jaroměři Josefově mezinárodní akce 21. a 22. srpna.

0: rozhlasu výstupař, stopař Českého rozhlasu Hradec Králové dnes vyrazil do přírodního parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. Spojíme se s ním, zmapuje určitě cestu k Vanskému jezeru. Český rozhlas teď nabízí další díl seriálu dokumentu Vlny 68, který mapuje roli krajských studií v dramatických dnech srpna roku 1968. Dnešní čtvrtá část připomene osudy hrdinství lidí, které srpnová zpravodajská štafeta regionálních studií osudově poznamenala. Po okupaci následovala nucená emigrace nebo okamžitý vyhazov z rádia. Dozvíte se ale také o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání Československého rozhlasu. Jde o vyprávění o ceně, kterou mnozí za věrnost rozhlasu museli zaplatit.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studiích po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala
3: přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
4: Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovi domy a Karlesovu, Praha Michle, Dalřimovská 6.
3: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko v Rychově vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
6: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli na dovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
3: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
7: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
3: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
8: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
9: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte svým opovržením.
8: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
3: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
6: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomalu běžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bod, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bod. Tam přibylo asi 30 krabic.
10: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
4: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
11: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
0: Tak to vypadaly srpnové dny roku 1968 v krajských studiích Československého rozhlasu. Další poslední část seriálu Vlny 68 nabídne Český rozhlas Hradec Králové zítra v tomto čase.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Stopař Českého rozhlasu Hradec Králové dnes v terénu. Nejvyšší čas zjistit, kde v 15 hodin 27 minut je.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se vracíme za naším rozhlasovým stopařem Zuzanou Boučkovou, která dopoledne vyrazila do přírodního parku Les včelný u Rychnova nad Kněžnou, aby pro vás otestovala trasu k Ivanskému jezeru. Zuzano, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne ze Včelného přeji.
0: Stihla si to celé projít suchou nohou dříve, než dorazily mraky?
2: Ano, ano, hlásím 100% úspěch. Teplota je tu příjemná, kolem 26 stupňů a trasu jsem prošla chvílemi se sluncem v zádech a s foťákem v ruce. Nebe je občas zatažené, ale i to je vlastně, dá se říci, součást pohodového putování. I se všemi mými fotografickými odbočkami a kocháním to dalo na 3 kilometry. Vyšla jsem přímo od letoviska Studánka, přesněji od barokní kapličky svatého Jana Nepomuckého. Hned vedle bubla pramen s léčivou vodou a místní fontánka s nádherným názvem Fontana de Trevi. A co je nejlepší zpráva pro rodiny, celá hlavní cesta je široká, pohodlná, takže kočárky, odrážedla ani unavenější dětské nožičky tady nebudou mít žádný problém.
0: A 3 kilometry, to se dá zvládnout.
2: Jasně, že dá.
0: Ideální stoparský tip na rodinnou procházku. Co zajímavého tě po cestě lesem potkalo, kde se děti nejvíc podle tebe zabaví?
2: Myslím si, že tady se děti nudit prostě nemůžou. Les je plný překvapení na každém kroku. Kousek za kapličkou narazíte na dřevěné hřiště přímo mezi stromy a hned vedle stojí makety dřevěných včelínů. Odtud ostatně název celého lesoparku – Včelný. Dál vede cesta kolem Javornického potoka, který byl sice trochu vyschlý, ale stále tvořil malé peřejky s mechem. Všimla jsem si také tabulí první podorlické pivní stezky. Takže kdo by měl chuť a čas, mohl by se odpojit a jít svou pivní cestou. A nesmím zapomenout na staré přírodní lesní koupaliště. Ten retrobazén, zasazený uprostřed zeleně, měl nádhernou atmosféru, i když se dnes občas mraky zatáhly.
0: A co samotný cíl u Ivanského jezera? Našla si tam slibovaného vodníka i stopy po poustevníkovi?
2: Našla jsem obojí. Ivanské jezero, což je vlastně romantická kamenná nádrž na řece Javornici, mělo hladinu jako zrcadlo. Hned u hráze mne přivítal velký kamenný vodník, který spolehlivě hlídá celou zátoku a děti, které jsem tam dnes potkala, tak se u něho fotili jako na běžícím pásu. O kousek dál na skále stojí vyhlídkový altánek a pod ním poustevna se sochou poustevníka Ivana. Historici sice říkají, že Ivan byl spíš pohádková postava, ale to místo má tak magické kouzlo, že mu tu přítomnost vlastně klidně uvěříte. Pro rodinný výlet je to zkrátka čistá 10 z 10.
0: Fotografovala i natáčela Zuzana Boučková. Na vodníka, lesní hřiště i zrcadlící se jezero se můžete podívat na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, ať už jde o Facebook, Instagram nebo náš web hradec.rozhlas.cz. Děkujeme za tu krásnou exkurzi a hezké odpoledne.
2: Přeji krásné odpoledne a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: A my si teď dáme Miroslava Žbirku, pak Petra Spáleného a pak vás v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Čtvrtek 20. srpna, 15 hodin 31 minut. Karel Sladký přeje dobré odpoledne.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Petr Spálený pro vás v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Vidím, jak jste netrpěliví, už čekáte na Radio Bazar. Máte připravené inzeráty, poznamenejte si někde i telefonní číslo a můžeme to spustit.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Český rozhlas Hradec Králové, máme otevřen Radio Bazar. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady posluchač Roman. Chtěl bych zopakovat inzerát na seznámení, tak hledám ženu z Hradce Králové, Pardubic, rodině z Pardubického kraje, aby měla ráda procházky přírodou, výlety a tak. A bylo by to na telefonním čísle 37 00 00 78 04.
0: Pane Romane, ještě jste neuvedl věk té ženy.
2: Do 60 let.
0: Do 60 let. A může mít i dítě?
2: Může mít i děti a může být i babsulata nebo...
0: Přítěle. Tak, dáma přítěle.
2: To mě nevadí.
0: Nevadí, aby měla ráda přírodu, procházku, společné chvíle. Dámy, pokud vás se zaujal hlas pana Romana, volejte mu na 37 00 78 04. Pane Romane, držím pěsti, mějte se hezky.
2: Taky, děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. Český rozhlas Hradec Králové, možnost zkusit seznámit se je v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Jedeme dál, dobré odpoledne.
3: Dobrý den, já vás zdravím a měl bych tady dlažbu úplně novou, ale je toho asi veliká bedna a nepoužitý a pak bych měl tady klece na papoušky a na hlodavce. A je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Přeji vám pěkný den a naschledanou.
0: Pěkný den přejeme i vám a děkujeme za dlažbu i klece. 731 347 275 Česká Skalice, pokud vás inzerát zaujal. Český rozhlas Hradec Králové ve čtvrtek 20. srpna. Radio Bazar má otevřeno. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Já volám, že bych prodala vozejček, tak jako na dekoraci spíš, je 1,28 m dlouhé a 75 cm široké. A teda zadní kolečko je mnoho.
0: Je vás velmi špatně slyšet, tak možná to necháme na telefonním čísle, ty detaily, vozík na dekoraci. Možná ještě ano. Odkud nám telefonujete, odkud jste?
4: A volám z Rychnovska.
0: Rychnovsko, a vaše telefonní číslo?
4: 604 945 621.
0: Kdo má zájem, zatelefonuje, zjistí víc. 604 945 621, vozík na dekoraci. Děkujeme, přejeme hezký den, zdravíme i na Rychnovsko. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové, naše číslo 726 46 46 46. Co to bude teď? Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, já si jenom slumím rádio.
0: To budete hodný.
5: A já bych měl na prodej dvě kola Favorit Retro, potom starý šlapací stroj s litinovými podstavcema, to by se hodili na dekoraci. Vzduchovku Slávy 618 z roku 1964 a takovej slušnej, velmi slušnej větší grill plynovej na kolečkách ve zahradní. Mm-hmm. A to by bylo dneska všechno. Děkuji a bylo by to na čísle 737 366 048.
0: Tak děkujeme také, mějte se hezky, pěkný den, naschledanou.
5: Naschledanou.
0: Kola Favorit, staré šlapací stroje, vzduchovka Slávie, větší plynový grill, 737 366 048. Radio Bazar je v plném proudu, je to dnes velmi pestré. Co to bude teď? Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, my bychom chtěli prodat toaletní křeslo bez koleček nové na telefonním čísle 732 744 910, děkuji.
0: Počkejte, možná ještě odkud nám voláte, kde ho máte to křeslo?
6: Kousek od Dobrušky.
0: Od Dobrušky, děkujeme, mějte se hezky, pěkný den.
6: Taky, nashledanou.
0: 732 744 910, pokud o toto křeslo máte zájem. Teď prostor pro vás v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré odpoledne přejeme.
7: Dobrý den. Já bych chtěl, prosím vás, darovat za odvoz nebo za 200 kotel Brutar na vodu.
0: Ano.
7: Telefonní číslo 777-99-2283. Nový Bidžov.
0: Nový Bidžov, tam je.
7: Děkuju vám.
0: Děkujeme, také hezký den. Za 200 korun nebo za odvoz kotel Brutar 377-99-2283. Telefonní číslo posluchače. Hezké odpoledne i vám, vítejte v Radio Bazaru.
8: Dobrý den, já přeji krásný den. Posluchač má otázku. Dvě nabídky, jedna poptávka.
0: Do toho.
8: Mám na prodej dětskou harmoniku, pianovku, zhruba pro 4-5 leté dítě plně funkční, nevyužitá, cena dohodou, tak zhruba kolem 1000 korun. Křovinořez versus motorová kosa, Alko 350, plně funkční, zachovalý, cena dohodou, tak zhruba kolem 1200. A poptávám jednu kostku haky lešení, klidně bez podlážek, do 5003-metrovou, pokud možno. Děkuji a bylo by to na číslo 702-388-036. Nebo 735-916-270.
0: Ať pořídíte.
8: Příjemný zbytek služby a nashle.
0: Vám také příjemný zbytek dne. Zdravíme na Malou Skálu, Maloskalsko, 702-388-036 nebo 735-916-270. Pokud máte právě zmiňovanou kostku haky lešení, pány rád koupí, ozvěte se mu, jinak prodával dětskou harmoniku a křovinořez motorovou kosu. To je z dnešního Radio Bazaru Českého rozhlasu Hradec Králové vše. Pokud jste si něco nestačili poznamenat, můžete si to zpětně pustit.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Nejen čtvrteční radiobazar dnešní, ale i radiobazary z minulých dní, minulých týdnů. Hradec.rozhlas.cz. Přejeme dobré odpoledne.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Já Jaroslava Citu, který by se dnes dožil rovné stovky, grafika, malíře, ilustrátora, autora knih pro děti, tvůrce kreslného humoru animovaných filmů, zavzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dnes po 18. hodině. Události dnešního dne shrne Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn z Králové Hradeckého kraje nabídneme mezi 17. a 18. hodinou. Ale humoriáda, to bude to, co vás čeká po 16. hodině. Marie Tomsová přijala pozvání. Společně s ní budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Marie Tomsová, host dnešní humoriády. Po 16. hodině.

Čas pokročil, za 4 minuty bude 16 hodin, dozvíte se, jaké bude počasí. Nabídneme zpravodajskou relaci, aktuální zprávy z Královéhradeckého kraje a nejenom od nás z východních Čech. Karel Sladký přeje hezké odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stavba parkovacího domu Rošberg v Hradci Králové se komplikuje. Biotop v Jilemnici je téměř hotový. Policisté a hasiči dostanou příští rok víc peněz a zítra očekáváme bouřky. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Stavba nového parkovacího domu Rošberg v Hradci Králové naráží na technické komplikace. Investor musí upravit postup při zajištění stavební jámy, což může zbrzdit další práce. Třípodlažní objekt v Jižní ulici nabídne necelé 300 parkovacích míst a nahradí původní parkoviště. Hotový má být na podzim příštího roku, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
2: Při ověřování podmínek pro založení stavby se ukázalo, že bude vhodné upravit původně předpokládaný postup tak, aby bylo možné stavbu realizovat bezpečně, kontrolovaně a s co nejmenším dopadem na okolí. Součástí úprav technického řešení je snaha minimalizovat rozsáhlé čerpání podzemní vody a omezit možné ovlivnění okolního území.
0: Parkovací dům za zhruba 180 milionů korun staví soukromá společnost ISP, která ve městě na základě 30-leté koncese provozuje parkovací systém. Stavbaři by měli dokončit biotop v Jilemnici na Semilsku do 2 týdnů, pak začne zkušební provoz kvůli technologiím. Radnice ho už ale na letošní sezónu zpřístupnit pravděpodobně nestihne kvůli administrativním záležitostem, například kolaudaci. Pokračuje starosta David Hlaváč z ODS.
3: Kupací sezónu nestihneme, s tím jsme tak nějak se museli smířit. Na druhou stranu potřebujeme a chceme, aby jsme byli připraveni na tu příští sezónu. Budeme mít odchytané co největší komplikací nebo prostě nějakých nesrovnalostí, které samozřejmě při takovýmhle velkým díle můžou vzniknout.
0: Biotop za víc než 75 milionů korun je rozdělený na 3 části. Plaveckou, neplaveckou a herní. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z Hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Podrobnosti nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády, dodal ale, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset prý ještě dořešit. S Alenou Schillerovou jednal i ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Finální částka, která půjde na prevenci a sport, podle něj není jasná. Zatím se podle něj dohodli, že navýší finance pro děti a mládež a na podporu pohybu. Maďarská státní televize dnes poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Pétra Maďara. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu.
1: Počasí.
0: Dnešní noc bude oblačná až zatažená, zpočátku místy s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle čekáme i bouřky. Zítra pak většinou oblačno, později odpoledne přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer pak na celém území dešť, přehánky a místy bouřky, které můžou být velmi silné a s kroupami. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli nehodě dejte pozor na odbočce do Komárova na silnici mezi obcemi Hajnice a Vyhnánov na Trutnovsku. A dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Tak už jsme se zase slezli ve studiu, abychom probrali možná některé historky, zážitky, nabídli vám dobrou zábavu a popovídali si i s vámi po telefonu nebo v SMS-kách. A u toho bude dnes hlasatelka, moderátorka, naše kolegyně z Humoriády Marie Tomsová.

0: Mamiko, zdravím tě.
1: Ahoj Patriku, vypadáš výborně, ráda tě vidím a vás, milí posluchači, ráda uslyším, přeju vám krásné, hlavně veselé odpoledne.
0: Snad se to povede, to by to taky sluší, ale skoro nám tu splýváš, ve studiu máš skoro stejnou zelenou jako ta naše
1: jako
0: barva.
1: Jako v obličeji?
0: Ne, na sobě, a dokonce i na brýlích, lehké no. Odlesky, krásně sladěno.
1: Děkuji.
0: Takže tuším a vystupuje z toho tvůj zářící a smějící se obličej. Děkuju za to a poslouchejte dál. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Majkou Tomsovou. A s kým z archivu? Koho vytáhneme? Pustíme posluchačům.
1: No já samozřejmě musím Zdeněčka Trošku, protože to je můj miláček. Ne, tedy doslova samozřejmě, ale to je člověk, který je tak laskavý a hodný. Ten nekřičí na herce, nebije je. Prý jako pan Krejčík, já jsem to nikdy nezažila. Ale díky němu vlastně jsem ta pravá jihočeská a každý rok se několikrát objevuju v televizi. Díky Slunce, Seno a pár facek, protože tenkrát, když jsem vedla delegaci na Slunce, Seno a Jahody do kina Blaník na premiéru, tak mě poté oslovil, jestli bych si chtěla zahrát reportérku v druhém díle.
0: Už tehdy věděl, že bude druhý díl, už takhle.
1: Ano, to už plánoval. Ano, ano, protože měl tolik materiálu, že věděl, že natočí i pokračování ten druhý.
0: A tam byl odstup 5 let? Myslím, šesti, nebo tak nějak, 83 a 89, myslím, nebo tak nějak.
1: 89, 8 jsme to točili. 88 v srpnu takže jsem natáčela.
0: No.
1: A jinak Zdeněk je o rok mladší než já a nikdy mi nezapomene zavolat k narozeninám, což mám velikou radost. Menší z toho, že volá v 7 ráno.
0: No jo, tak pro ně už je to poledne.
1: No právě.
0: A že tě budí. No. Taky znám některé takové kolegy. No.
1: Ale je první.
0: Ano, může si to říct. Výborně, tak máme rozhodnutí. No to pustíme vám Zdeňka Trošku a jeho vzpomínku o natáčení s Karlem Gottem.
2: No Karel Gott, samozřejmě, Karel Gott byl na premiéře z Pekla štěstí 1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z Pekla štěstí 2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gottovi. A produkci mi říkají, ty, to ne člověče, ty moc se naštve, bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, tak tady má roli. On už mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Je pa, já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla štěstí. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce, mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není. Prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani potěuchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima, čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle se jí kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmeno, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Oba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc na hlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak zážitek s Karlem Gottem z natáčení. Vy jste se potkali, Majko, s Karlem
1: Gottem? Moc krát, samozřejmě v zákulisí, moc krát jsem ho uváděla při nejrůznějších koncertech a estrádách a vzpomínám si, jednou jsme za ním jeli do vily, protože já jsem dělala anketu se všemi herci, kteří byli nominováni tenkrát na televizní rolničku. To byla taková před...
0: Chůdkyně TT.
1: TT, přesně. Ano. A přijeli jsme za Karlem na Bertramku. Karel se šel po schodech dolů do haly a říkal, je, Maruško, já ho neumím napodobit, tak nebudu. Vy máte na sobě pulovr, tak já se půjdu převléci, protože měl sako. A přišel v pulovru, laděném ve stejných barvách, jako byl ten můj.
0: Hezky.
1: Takový tak... byl profík, i co se oblékání týče.
0: Ano, a odpovídal rád a překvapivě, nebo chtěl dopředu vědět třeba otázky,
1: ne,
0: když
1: ne,
0: se
1: ne, byl pohotový, jo. Vtipný, vždycky připravený, ale nechtěl vědět otázky dopředu. Mm-hmm. Nechtěl.
0: Majko, prosím tě, jaký byl, nebo vlastně v současné době pořád je, ta budova stojí, ale výhled z Bertramky na Prahu?
1: Člověče, to jsem si nestihla všimnout, já měla oči jenom pro toho mistra, ale ještě s ním mám jednu vzpomínku. Natáčela jsem Vánočního zajíce v pytli,
0: ano.
1: A Miroslav Švandrlík měl za úkol složit báseň během celého vysílání, protože to bylo s živým publikem, samozřejmě v semaforu. A on měl za úkol složit báseň na slova hozená z publika. Tak tu báseň složil a mistr Karel ji recitoval. A já jsem, co by hlasatelka, sedící v křesle, nedělní chvilka poezie, ji uvedla. Mistr Karel Gott vám zarecituje báseň Miroslava Švandrlíka, už nevím, jak se to jmenovalo. Odrecitoval úžasně, úžasně. Já jsem ho odhlásila jako mistra a on řekl, Maruško, vy jste mě tak krásně odhlásila. Já bych vás chtěl pozvat domů na svou sbírku motýlků. Jedno, promiň, že tě skáču do řeči. A potom jsme měli všichni zpívat, všichni účinkující závěrečnou písničku, která se zpívala vždycky.
0: Ano.
1: A on vůbec neuměl slova a zapomněl si vzít ty desky, kde byla ta slova. Ale naštěstí jsem stála vedle něj a ty desky jsem mu pořád nastrkovala a on mi do těch desek pořád čučel, což je vidět do dneška v televizních záznamech a pak mi moc poděkoval a říkal, Maruško, vy jste mě zachránila.
0: To je taková ta píseň každý na světě, každý je
1: jasně,
0: tu rád.
1: Jasně,
0: ano,
1: jasně.
0: Ano, jasně. Tedy podle mě text Pepíka Fouska, jestli se nepletu.
1: Ano, přesně.
0: No, my si pustíme jinou písničku s Kájou Gottem, a když už to byla řeč o pohádce Z pekla štěstí, a možná budeme v povídání o tom natáčení ještě pokračovat a uslyšíme znovu Zdeňka Trošku, anebo si můžete dopřát herce z Jihočeského divadla a jejich anekdoty. To je ta varianta, kterou nabízím proti, varianta B. Ačko Zdeněk Troška, to natáčení s Karlem Gottem, Bčko anekdoty z jižních Čech. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Smolař je ten, kdo smůlu měl, poznal jen strast a zvěděl.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Vysíláme dnes s Marií Tomsovou a vysíláme ukázku, kterou si vyberete. Tedy budeme vysílat buď se Zdeňkem Troškou, anebo to budou anekdoty. Komu dáte přednost po telefonu 731 800 900? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím tady Pepík Brno.
4: Ano.
5: Šoupněte tam to jedničku, jo?
6: Šoupnem, jasně.
4: Bod od vás, tam zatím šoupu, uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Patiku, i paní Marušku Tomsovou, Karel Bojkovic. A já bych si přál vtipy.
4: Anekdoty, dobře, z jižních Čech. Děkujeme, ať se daří. Kdo další?
8: Dobrý odpoledne, Patriku, Standa Zemník vás zdraví, paní Tomsovou.
6: Děkuju.
8: A určitě pana Trošku.
6: Díky moc.
4: Píšeme mu bod. Dobře.
8: Ať se daří. Děkuju vám oběma.
4: My děkujeme vám za zavolání. Kdo se ještě ozve?
9: Ano, hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava z Kobylis, vám Patriku.
4: Ano.
9: A srdečně zase zdravím opět paní Marušku.
6: Sousedku, ano.
9: Ano, sousedku. Takže dobrý den. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
6: děkujem,
9: se
6: vy taky.
4: Děkujeme, děkujeme. No tak Ačko vyhrálo, je to jasné, hlasů bylo hodně i v těch SMS-kách. Zdeněk troška ještě zavzpomíná na to natáčení s Karlem Gottem.
10: Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy Auspundesrepublik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů vylezli z autobusu a volali Onze Karl, Onze Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta. A oni ječeli, pištěli, omdlevali divne. Karl se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte? Oni byli v ublaženosti nebeské přímo. Až do 4 hodin rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí. On jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája. No to oni měli orgazmus, ty dámy skoro u toho, rozumíte? Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů, tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája v chvíli první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny. Všecky příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam bylo asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, kyselý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takové pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
0: Humoriáda.
4: Ty a pohádka. Nebo pohádky, Majko.
6: Hrála no, miluju
4: si,
6: je.
4: No, a hrála jsi i nějaké třeba?
6: Bohužel ne.
3: Ale ráda bych si zahrála čarodějnici, to by se mi líbilo.
11: Jo.
3: No, myslím si, že už na to mám.
11: Co, slovník nebo...
3: Věk, jako, vzhled.
11: No ne. Takhle jako čarodějnici dokážu udělat maskéři z kohokoliv, z toho nejmažší. Vzpomenu si třeba na nosatou čarodějnici tehdy Jitku Mulavcovou ještě jako mladou, na to já jsem vyrostl, to byla mladá, tak
3: no,
11: taky z ní udělali čarodějnici.
3: Krásná.
11: Věk nejde.
3: A jak ji zvošklivili.
11: Ano, nosí udělali a pihu a vše. Takže takhle udělali i čarodějnici z Nadi Konvalinkové a ta líčí, když takhle pak přišla do divadla a ukazovala to fotku, co z ní provedli maskéři, a protože byla k nepoznání téměř, tak nechala hádat, kdo to je, a všichni si myslí, že je to Jirka Lábus.
3: Tak, to jsi mě dostal teď teda.
11: Takže čarodějnici by si ráda zahrála. No. Kdy jsi naposledy četla pohádku? Někomu.
3: Když byly děti malé, tak rituál byl, že jsem přišla večer, když už byli v postýlkách, a četla jsem jim pohádky samozřejmě. Ale paradoxně úplně nejradši měli, když jsem jim recitovala Seifertovu Horu říp. Fakt. A při tom momentu a svatý Jiří zvedá kopí, aby je vrazil ve chřtán dračí, tak vždycky udělali... Pardon, pane zvukaři, já se omlouvám. A pak jsem, a jako krůpěji na prstenu třpití se drobná kvít karmenu.
11: Kdybyste posluchači viděli to, co jsem viděl já, vy jste to neslyšeli, ale jak to Majka prožívá, jak tady roztahovala ruce a odkláněla se do mikrofonu.
3: Zvedala jsem kopí.
11: Křičela. Ty jsi vyloženě hrála, tak takovouhle... Vlastně
3: to
11: recitaci slyšet, tak to je lepší než číst pohádku.
3: Ano.
11: Jo, jo, jo, to bych možná nemusnul ani.
3: A schválně jsme teď byli na dovolené kolem hory Říp.
11: Jako vzpomínku.
3: No ne, to byla náhoda.
11: Jo, jo, jo.
3: Ku podivu jsme...
11: Jenom kolem nahoru jste nešli, nejeli, nebo tak?
3: Nahoru jsme si vyšli, samozřejmě, no. To jsme si nemohli nechat ujít, už asi po třetí jsme tam vyšli, ale na kole jsme tam nevyjeli, to ne.
11: Kole dole... Vyšli.
3: Ano.
11: Je tam občerstvení, funguje tam ještě?
3: Je tam takový stánek s klobásou, bořtama.
11: A dali jste si?
3: No samozřejmě.
11: Odměna za
3: výšle. Dali jsme si do nosu.
11: Majka Tomsová je naším hostem, za malou chvíli vybere další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Zdeňka Trošku. Co bude dalšího, dozvíte se za malou chvíli. Teď Lucka Bílá.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s Humoriádou, ukázka číslo 3. O tu se postará Majka Tomsová. Má tu možnost vybrat si ze seznamu koho?
2: No, Martu Kubišovou. To je pro mě takový symbol neohroženosti a takové té mravní čistoty toho páteřního člověka. Opak bezpáteřního.
1: Ano, rozumím.
2: Milovala jsem ji od chvíle, kdy jsem ji poprvé zaregistrovala jako teenager, já nevím, bylo mi 12, 13, tak se mi strašně líbila jako zpěvačka i jako žena. Pak, když začala s Golden Kids, no tak to bylo něco, protože Helena Vondráčková byla z Chrudimského gymnázia. Vaška Neckáře, to jsme milovali, takže tadyhle ta trojice, to bylo něco. A teď si představ střih po XX letech v říjnu roku 1989 ji ředitel divadla Y, Honza Šmíd, pozval jako hosta v říjnu, měsíc před revolucí, do Y jako hosta do večerů pod lampou. To si nedovedeš představit, co to publikum udělalo. To byly 15-minutové ovace před tím, než vůbec jako zaspívala nebo ano. Něco řekla, jenom když vystoupila na to jeviště, to byla od něj taková odvaha. A ty lidi se mohli opravdu zbláznit. No a zase střih, a teď si představ, že pár týdnů na to, 17. listopadu, vypukla tedy revoluce a můj syn se narodil 21. listopadu, přesně ve chvíli, kdy Marta zpívala na Václaváku svoji modlitbu. To jsou věci, viď?
1: Máš život spojený s Martou.
2: Ano,
1: ano. Ano. Takhle, tak,
2: a do dneška ji nesmírně obdivuju, protože to je pevný člověk.
1: Byla kdysi hostem u Edy Hrubeše v jeho pořadu Neváhy a to, co povídali si o tom, co pak následně hodně proslavilo v televizi právě Martu Kubišovou, to byla ta starost o psy, o kočky, ano. Tak a tohle téma si povídali.
3: Dalším hostem je zpěvačka, která ovšem v posledních 7 letech vyvíjí také jiné aktivity, než jenom ty, které se provozují na hlasivky. Je to naše celostátní, úředně uznávaná ochránkyně zvířat všeho druhu a pejsku a koček zejména Marta Kubišová. Promiňte, ještě než začneme, já ano. Jsem teda tajně doufal, že vy něco, přijde nějaký čtvernožec s váma, víte, protože kdo jiný by měl přijít do tohoto speciálu s nějakým zvířetem,
4: no tak,
3: než
4: helejte.
3: Marta Kubišová?
4: V mém případě ovšem to je trošku složitější, protože já jsem přemýšlela, kterého.
3: No dobře, a teď máte kvartír narvaný zvířatama.
4: No někdy to i padá z okem.
3: No prosím, no. Tak stačilo jednou zachytit.
4: Já jsem přivezla svého bodyguarda.
3: Ale já te chlapi nezajímají, my jsme mysleli to zvířátko.
4: Není, to není chlap, to je Azavak Jago. Jago!
3: Trošku překvapivě chápe tu svoji funkci bodyguarda.
4: Který bodyguard vás smí líbat?
3: No, tak viděl jsem takový film, tak jeden. Vy jste říkala zvláštní název, cože to je za zvíře?
4: Jmenuje se buď Azavak, nebo Azavašský chrt se tomu říká.
3: No chrt to bych myslel, je takový vychrtlej. Ne, trošku.
4: Právě, že to
3: když
4: nemá.
3: Když na úplně vychrtlýho chrta je zase málo vychrtlej.
4: No, tak právě to je ten Azavak, je z údolí Azavak, je to na území Horní Volty v Africe a jsou teprve od 70. let tato zvířata přes Francii vožena do Evropy.
3: No zvíře je to teda krásné, mohutné a skoro vás až litu, vy jste zůstala letory křehké, jak vás venčí, jak často?
4: No, venčí úspěšně i mě, i dceru. No, teď už ne, teď už jsou mu 4 roky, takže už
3: a
4: je to už dobrý.
3: Rozum pobral?
4: Ano, trochu pobral rozum, ale ze začátku to bylo tak divoký, že jsem tak týdně volala paní chovatelce, co mám dělat, protože jsem vždycky objevila nový povahový vlastnosti, nebo začal strašit lidi, že se za mnou dlouho schovával a teď, když byla třeba úzká cestička, tak já jsem si už ze začátku říkala, no já to snad skočím do lesa, to nemá cenu, tohle to nemůžu vyhnout se těm lidem. No a on se schoval za mě, no až když ten člověk byl na mojí úrovni, tak na něj vyletěl samozřejmě. Což každému nedělá dobře na srdce, že jo? A nebo byl u lesa nahoře přes takovou dost dlouhou louku. No já jsem netušila, že za mnou běží ten joggingář, že jo? Ten samozřejmě... A ještě ke všemu šustil.
3: Ano.
4: No a Jago prostě mi ho sejmul takhle a hodil mi ho k nohám. Teď já jsem samozřejmě, protože vím, že nejlepší je prostě být provinilej. Nikdy nesmíte být u psa, chtít zachovat dekorum nebo důstojnost. Tak jsem začala bědovat. Jsem říkala, snad vás nekous, snad vám nic neudělal. A on tak jako stával a říkal, a kous mě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jo, se psy a s kočkami se toho dá opravdu hodně zažít.
2: No já jsem pejskař, já miluju pejsky. Měli jsme, když byli kluci malí, můj muž odmítal psa. Ale dole v přízemí, my bydlíme ve 4. patře v Kobylisích, právě v paneláku, který je 4-patrový, takže to mám ten jogging, protože do 4. patra po schodišti nahoru dolů několikrát za den, to je takový můj trénink, se dá říct. A v přízemí bydleli jistí kravařovi, kteří, nebo kravarovi, teda, abych byla přesnější, kteří našli v příkopu opuštěné štěňátko, malilinké úplně, a protože měli už vlčáka a naši kluci malí tenkrát si hráli před domem, tak říkali, hele, zeptejte se doma, jestli byste si nemohli vzít tadyhle to štěňátko, chtěli byste ho? No jasně, ty kluci malí, že jo, jasně, jasně. No a můj muž přišel a přinesl ho na dlani, to se vešlo do dlaně, a říkal, hele, vzali bychom si ho. A tak jsme říkali, že je to rasa přízemní kravar, když ty lidi bydleli v přízemí a jmenovali se kravarovi.
1: Ano.
2: Ale pak, když jsme ho venčili, on vypadal velmi legračně, když povyrostl. Můj syn, tehdy asi 5letý, se ptal na veterině, a co z něho vyroste? Lev? No vyrostl z něho něco takového jako jezevčík,
1: ano.
2: Ale na dlouhých nožičkách vysokých s protaženým čumákem a ocásek nahoru zatočený. No prostě kříženec, že jo. Tak jsme říkali všem, co se ptali, co to je za rasu, tak jsme říkali, to je velmi vzácná japonská rasa. Chiboko. Jo, to neznáme, prosím vás. Ja, a kde jste to vzali? Tak jsme vysvětlili, Čimice, Bohnice, Kobylisi.
1: Což jsou čtvrti v Praze, právě na té severní terase.
2: Tak.
1: Pro ty, co nejsou z Prahy, aby věděli. Takže Chiboko.
2: Ano.
1: Měli i potom potomky?
2: Ne, bohužel.
1: Takže Chiboko odešlo.
2: Chiboko odešlo
1: jako
2: v 15 letech. V 15 letech. A to bylo smutný. To každý pejskař mě potvrdí. To už byl hodně nemocný a museli jsme ho doprovodit na injekci, a to teda jsem obrečela celá rodina. Fest. To byl přítel opravdu, a ještě navíc mě měl nejradši z celé rodiny, protože moje podmínka byla, kluci, ale budete s ním chodit vy ven. Kdo myslí, že chodil?
1: No tak no děti já, to slíbí v tom věku. Pak přijde puberta a to veme za své tyhle sliby a je to na rodičích klasika. Tak Marie Tomsová, náš host, vybrala si Martu Kubišovou. Vyberete ji ještě vy jednou do éteru z pořadu Tak neváhy a toč? A nebo byste rádi slyšeli něco o koupání v lázních od Miroslava Donutila? Nabízím já proti. Ukázku varianta B. Ačko Marta Kubišová, Bčko Miroslav Donutil, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám posíláte SMSky na SMS bránu s číslem 90 011 04. Stačí humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, bude to velkolepá oslava. Já přidám ještě další informace, ať vás třeba taky nalákám. Kromě toho si budete muset nechat udělat třeba rychlo karikaturu. Bude tam náš karikaturista. Přijede dokonce i kouzelník, bude tam velká bubenská show. Spousta dalších věcí a představíme také velmi důkladně tu naši poslední kuchařku Sladké Česko a nabídneme ji i se slevou tu festivalovou s podpisem. Prostě hodně věcí a důvodů, proč se vypravit 29., to znamená příští sobotu do Kostelce nad Orlicí. Teď ale míříte po telefonu do Humory, kde je dnešním hostem Majka Tomsová a ve hře jsou dvě ukázky. Jedna s Martou Kubišovou, ta druhá s Miroslavem Donutilem. Komu byste rádi dali přednost? Ptáme se vás, co voláte. 731 800 900 je humoriádnický telefon.
3: Dobrý den, tady Petr Bezdolnek. Já vás zdravím oba dva.
4: Děkujem.
3: Že tam vždycky vybíráte takové šikovné kočky, Patriku.
4: Ano, včera tady byla Saskia Burešová. To jsou věci, dvě hlasatelky za sebou.
2: O kočkách může být i řeč o těch čtyřnohých za chvíli, tedy pokud budete hlasovat po Martu Kubišovou. Povídejte.
3: No, já nevím, co mě víc baví, jestli ta prča ve studiu, co máte, anebo ty ukázky.
2: Tak mezi ukázkami si můžete vybrat, jakou prču uděláme ve studiu, to nevíme dopředu, abychom dali jako boj.
3: Ale to je originál zase na druhou stranu. Ukázky některé známe a to je originál.
5: Jo, že bychom vám dali takhle.
2: No tak svým způsobem je tohle model humoriády na cestách, na kterou jste taky dojít.
3: Tak
2: co vyberete?
3: Já jsem si chtěl vybrat toho Donutila, ale...
2: No...
3: Protože manželka, vaše nepravidelná posluchačka, to teďko slyšela a chtěla Martu Kubišovou, poprvé se vyjádřila po tolika letech, tak ji dáme Kubišovou.
4: Dobře. Poslechl jste manželku,
2: děkujeme
4: to je
2: za
4: hezké.
2: Ten hlas, mějte se pěkně. Kdo další volá? Dobrý den.
6: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a zdravím vašeho hosta v rozhlase.
2: Ano.
6: Chtěla bych pana Donutila.
4: Ano, děkujeme.
2: Píšeme mu bod a děkujeme moc za zavolání. Když voláte, prosím, stište si i rádio, ať jsme dobře slyšet všichni. Dobrý den.
7: Honza, dobrý den. Já když jsem, zdravím vás teda každopádně do studia.
2: Děkujem.
7: A já jenom když jsem slyšel jméno Donutil, tak samozřejmě musím hlasovat pro něj. Zrovna teďka jedu, před chvíli jsem jel kolem Třebíče, teď už jsou za náměstí. Takže určitě Míra Donutil.
2: Dobře, píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte
4: šťastnou
2: se pěkně.
4: Cestu.
2: Dobrý den, další volající a hlasující.
8: Dobrý den, zdravím vás z Horního Bradla i Marušku Tomsovou. Volejbalistu. Ahoj Maruško.
4: Ahoj.
8: Přádu si jako vzhledem mé manželce, pohačejí oblíbenkyně Martu Kubišová, tak s Martu Kubišovou.
2: Dobře, tak děkujeme.
4: Zdravíme do Horního Bradla, máme chatu v Bojanově.
2: Rozhodnuto. Tak pozor, možná tím, že tu není tak často, že by takhle vyprávěla, tak vyhrála Marta Kubišová. To znamená, vyhrála vlastně svým způsobem i Majka Tomsová, že ji nabídla do hry. Tak ještě další povídání z pořadu Neváhy a toč.
9: No, ale taky jsem s ním zažila, třeba jsem si povídala o zvýšení nájmu se sousedkou a takhle jsem ho měla za sebou jako Jaga a zapomněla jsem, že mám sebou psa. No a najednou on zřejmě, nevím, co ho rozptýlilo a já jsem tu větu prostě dopovídala na úplně jiný straně ulice a úplně jiný manželský dvojici se psem jsem to dořekla.
10: vaším životem prošly ovšem i jiná zvířátka, než jenom pejskové a kočičky, jo?
9: Například v 70. roce jsem dotáčela poslední hudební film v mé první kariéře a tam jsem například měla pocit, že musím koupit všechna zvířata. Tak například za tu lvičku, která s námi točila 3 neděle, tu vlastně za ní nasvěcovala boxerka, tak tu boxerku jsem si koupila. Osel tam byl, o tom řekli potom, že půjde po filmování, že půjde sežrat lvům. No tak já jsem řekla, ne, ne, toho mi manžel koupí k Vánocům. Takže jsem si ho taky koupila. No a měla jsem, pak jsme měli 3 kanáry, teda andulky. Dokonce jeden senzačně mluvil. Ale...
10: Ano, ano, uměl něco i nesprostýho. No,
9: strašně sprostý, právě.
10: To je zajímavé, kdo to ti zvířátka naučí, tak když jsme narazili na tohleto.
9: No, on právě byl roztomilý, ale to fakt nevím, kde se to naučil. On uměl říkat, ale to nemůžu říct, to by se znemožnila před národem. On říkal, do prdele práce.
10: On to, takových nás je, který tohle
9: říkáme. Takže tohleto, no...
10: A Ráčko, oni Ráčko,
9: Ráčko, a pak říkal, no, ano, ano, a já jsem mu říkala, Neričku, holubičko, tak to všechno uměl a potom říkal, to je paráda, paráda, paráda!
10: Ano, zůstaňme ovšem chviličku ještě u těch pejsků. Až do teďka byla řeč o tobě víceméně. Vy máte doma ovšem nejenom psy, ale taky velice kladný vztah ke kočičkám, že jo?
9: Ano, kočičky máme 2.
10: A teď nám o těch kočičkách řekněte něco blíž. Tam byla jedna výrazná fešanda, taková doružová.
9: No, to je růžena.
10: To je růžena.
9: Růžena.
10: Tak to se mu hod správně, růža. Ano. A ten druhej, ten...
9: Tiffany.
10: Tiffany.
9: Tiffany.
10: O, pozor, Tiffany.
9: Ale... Šlo to tak, že napřed jsme měli Tiffanyho, k té růženě jsme přišli tak za rok na to, když já jsem dekorovala vítěze kočičí výstavy a najednou přišla Kačenka a říká, mami, tohle ten má napsáno mazlíček a je opuštěný, protože ho po roce vrátili. Byl někde u někoho rok a vrátili ho. No tak já jsem napřed si říkala, no to bude hrozný, to bude hrozný, takhle bez přípravy duševní. No všichni nám říkali, chovejte toho, co máte doma, toho hlavně chovejte, jo? Toho druhého si moc nevšímejte. No samozřejmě, že to dopadlo tak, že ten Tiffany, ten s náma vůbec nemluvil týden, tenhle ten tam vběh jako playboy.
10: No, tato.
9: Ne, on, to je on. On se jmenuje Rose jako anglicky, ale my mu říkáme růžena. To je...
10: Takže růžena je chlapeček.
9: No taky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To mě připomíná, když si tchyně pořídila zakrslou králičí samičku, v domě, že bude zakrslá, tak jí potom lékař veterinář řekl, no, zakrsle nevypadá, a samička to není, ale je to sameček. Špatné bylo to, že oni jí dali jméno Bába, tak z toho byl pak Babák. No.
4: Tak králíky já nemusím, ale mám bezvadný recept. Česnek, rozmarín, anglická slanina, houby, podlití vínem.
2: Jo.
4: To byl takový černý humor. Ano, ale víš co, já jsem netušila, že Marta má smysl pro humor a teď se prokázalo Mirkovi Donutilovi, to víme, ale o ní jsme to nevěděli. A mimochodem vždycky, když opakují píseň pro Rudolfa III., tak se dívám, protože to je tak nádherný. To byla tak krásná doba, kdy bylo skoro všechno dovoleno v té době, že jo?
2: Vzpomínka, tedy vyvolaná touto ukázkou, uzavřeli jsme návštěvu dnes pořadu Tak neváhej a toč a do hry ještě na konci vrátíme tedy ty ukázky, které nevyhrály, už tu byly, ať vy si vyberete, než my bychom vybírali další. Anekdoty jsou ve hře Ačko a Bčko Miroslav Donutil. Anekdoty od herců jeho Českého divadla anebo Miroslav Donutil a jeho povídání o koupání v lázních. Co si vyberete? 731 800 900, to je telefon, který už je zase v provozu a slouží vám pro hlasování. Pokud se nedovoláte, využijte SMS-kového čísla 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vybíráte si ve hře anekdoty a taky Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, moc pěkně zdravím. Tady Mája z Dolní Lhoty. Moc pěkně zdravím milovanou paní hlasatelku Marušku Tomsovou.
3: Děkuju, mě říkají Majka.
2: Paní Majko, moc zdravím. Moc vás pěkně pozdravuju. Ať se vám všechno daří.
3: Vám taky.
2: A vybírám. Děkuju pěkně, já jsem taky Marie. A přeji, teda přála bych si ty anekdoty.
1: Dobře,
3: tak
1: zapisuju,
3: jo,
1: děkuju.
3: Se.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: Ano.
4: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Vám taky.
1: Taky děkujeme, zdravíme na Slovensko, ale víc hlasů nazbírali anekdoty. 2/3 hlasů. Překvapující na Miroslavem Donutilem vyhráli anekdoty herců jeho Českého divadla.
5: V posilovně, kde je právě přítomno několik mužů, zvoní mobil. Jeden z mužů jej zvedne a slyší.
6: Miláčku, můžu si koupit kabát za 1500?
7: Můžeš, pochopitelně.
6: A co to roztomilé auto, víš to, s pozlacenou karosérií?
7: Klidně si ho kup.
6: Ty jsi tak báječný. A co ten velký dům na předměstí?
7: Samozřejmě je tvůj.
5: Muž zavěsí a otočí se k ostatním.
7: Pánové, či je to telefon?
5: Nábožná zkouška.
7: Tak jaká byla zkouška, Marcelko?
6: Jaká velice nábožná.
7: Nábožná? Jak tomu máme rozumět?
6: No, profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižovala. Za chvíli jsem mu odpověděla a pokřižoval se zase on. Dieta. Baví se dva kamarádi.
8: Člověče, manželka teď poslední 3 měsíce drží nějakou ukrutnou dietu. Lednička pořád prázdná, už mě to vůbec nebaví.
7: No, a má aspoň nějaký výsledky?
8: Ale to jo, schodila za tu dobu asi 20 deka.
7: No, tak aspoň něco, ne?
8: No jo, ale já už mám o 10 kilo míň a náš pes včera pošel hlady.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá se jenom rozloučit. Moc děkujeme za to, že jste poslouchali, vybírali, pomáhali a Majce za návštěvu.
3: No já ti, Patriku, moc děkuju za krásné odpoledne, vám přeji všechno nejlepší a zítra tady bude Uršula Kluková, tak jí dodatečně přeju k těm 85. Nám vypadá daleko líp než za mlada. Všechno nejlepší, mějte se krásně a veselé.

0: Nové zprávy.
1: Novela stavebního zákona v Senátu neprošla. Na Zlaté návrší se turisté dostanou po prázdninách už jen pěšky. U Sokolovny v Hořicích vznikne sportovní plocha a zítra očekáváme bouřky. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Pěkné odpoledne. Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých taky nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat. Kvůli opravě silnice nebudou jezdit autobusy na Zlaté návrší v Krkonoších. Podle společnosti Korit LK začne uzavírka 31. srpna a potrvá až do konce října. K nejvýše položené autobusové zastávce v Česku nebudou smět ani cyklisté. Oprava tzv. Masarykovy horské silnice přijde Liberecký kraj na téměř 18 milionů korun. 5-kilometrový úsek od Jilemnické boudy na Zlaté návrší ve výšce 1390 metrů nad mořem už je v dezolátním stavu.
2: Silnice proto dostane nový povrch a opraví se i část podkladových vrstev poškozených spodní vodou. Veřejná doprava bude po dobu rekonstrukce končit v horních mísečkách. Na hřeben Krkonoš se tak turisté dostanou odtamtud jen pěšky. Silnice bude zavřená i pro cyklisty. Pokládka asfaltu totiž proběhne po celé šíři silnice najednou. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Radnice v Hořicích chce upravit plochu za Sokolovnou. V zimě na ní vytvořila kluziště a teď město nechává celý areál zrekonstruovat tak, aby se mohl využívat po celý rok. Počítá se také s rozšířením parkoviště o 21 míst. Hotovo by mělo být před začátkem zimní sezóny.
3: Stavbaři budují cesty okolo, rovnají a upravují terén. Vzniknout má kvalitní travnatá a odvodněná plocha, protože za nepříznivého počasí se do prostoru kluziště zanášelo bahno. Okolní plochy proto čeká zpevnění a postupně se má zkvalitňovat také zázemí. Areál má být navíc ozvučený a jeho využití se podle vedení města nemá omezovat jen na bruslení. Přes léto má upravená plocha nabídnout zázemí sportovním oddílům a dalším aktivitám. V zimě se na stejné místo znovu vrátí mobilní ledová plocha z Hořic. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: V Počtátě na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce nikoho nezranila. Příčina zatím není známá.
4: Václav Vachník, jednatel společnosti Bapol, která elektrárny na Počtátsku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
5: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
4: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících tří elektráren.
6: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
4: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Počtátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Počítá tu Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Noc bude oblačná až zatažená, ojediněle čekáme bouřky. Pátek přinese většinou oblačnou, později odpoledne přibývání oblačnosti a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Večer déšť a přehánky na celém území, místy bouřky, které můžou být velmi silné a s kroupami. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda osobního auta a motocyklu komplikuje dopravu v Náchodě, konkrétně na křižovatce u Plhovského náměstí. Projíždějte tam s opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Začíná 4 minuty po 17. hodině. Karel Sladký přeje dobré odpoledne z Českého rozhlasu v Hradci Králové. Do Červeného kostelce na Náchodsku přijeli stovky folklorních tanečníků z různých koutů světa. Poprvé se publiku představí dnes večer. Na místo vás vezmeme. Fotbalisté Hradce Králové rozehrají v Aténách boj o postup do základní fáze konferenční ligy. V této hodině probereme i počasí a zastavíme se u zámku v Novém městě nad Metují. Uslyšíte, co je tam nového.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
8: Mám prostě

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled událostí s datem 20. srpna má Tomáš Mysliveček.
2: Oprava části frekventovaného Gočárova okruhu v Hradci Králové pokračuje podle plánu. Na síti X o tom informovalo ředitelství silnic a dálnic. Jde o téměř kilometrový úsek silnice mezi okružní křižovatkou Brněnská a křižovatkou Tesla. V obou směrech teď můžou řidiči projíždět jen jedním pruhem. Cestující v městské hromadné dopravě na linkách 25 a 31 musí ode dneška počítat s dočasným přesunem zastávky na Kotli. Oprava a s ní i veškerá dopravní omezení mají skončit na začátku října. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 u čerpacích stanic v Královéhradeckém kraji za poslední týden zlevnil o 5 haléřů na průměrných 41 korunu a 46 haléřů za litr. Nafta naopak zdražila o 80 haléřů na průměrných 44 koruny a 70 haléřů za litr. Technické služby v Hradci Králové vyhodnotily první měsíc intenzivního zavlažování městské zeleně. Kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám zavedli dvousměnný provoz a pracovníci zalévali i ve večerních hodinách. Celkem v tomto období spotřebovali téměř 2 miliony litrů vody a ošetřili více než 7,5 tisíce stromů.
3: Do terénu vyjela veškerá dostupná technika, od malých vozidel pro hůře přístupná místa až po velké kropicí vozy s nádržemi na 8,5 tisíce litrů. U mladých i vzrostlých stromů pracovníci využívali zavlažovací vaky pro postupné dodávání vody ke kořenům. Zálivka bude pokračovat podle vývoje srážek. V případě nutnosti bude znovu posílena dvousměnným provozem. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Na příměstském táboře v Nové Pace si mladé dívky zkouší práci skutečných morních návrhářek. Neobvyklý tábor pořádá Dům dětí a mládeže Stonožka a co všechno je pro děti připraveno, popisuje morní návrhářka Eliška Kortanová.
4: Dát možnost dětem se cítit jako návrhářky, projít si tím procesem vlastně nejenom to šití, ale i to navrhování a ve finále budeme ještě fotit a budou mít i módní přehlídku pro rodiče.
2: Desítky uměleckých souborů dnes odpoledne vystoupily ve Vrchlabí na tradičních folklorních ozvěnách. Na náměstí Míru se vystřídali tanečníci, hudebníci a zpěváci z Čech, Slovenska, Polska a dalších zemí. A v Červeném kostelci na Náchodsku pokračuje mezinárodní folklorní festival. Vezmeme vás tam za pár minut. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve 20:30 v Aténách na hřišti Panathinaikosu k prvnímu utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Jak se na Řeky připravili, uslyšíte před koncem hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Červený kostelec na Náchodsku hostí 72. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Letos na něm zatančí soubory z 9 zemí světa. Hlavní folklorní program začne v 18 hodin. Na místě máme reportéra Václava Plecháčka. Václave, dobré odpoledne nebo dobrý podvečer do Červeného kostelce.
1: Pěkné odpoledne nebo podvečer, jak je komu libo. Já jsem jenom kousek od pódia, na něm si ještě před chvílí zkoušeli svoje vystoupení Japonci. Teď je vystřídal jeden ze slovenských souborů. Do toho zahájení programu, jak už si říkal, zbývá asi 45 minut. Už teď ale za mnou v hledišti sedí odhadem asi stovka lidí, z části jde o běžné návštěvníky, a co se tak dívám, tak jsou to většinou ženy, ale jsou tady třeba i zástupci ostatních souborů, kteří vlastně své konkurenty, jestli to mám tak říkat, zvědavě pozorují.
0: Všichni se těšíme na soubory, které patří podle organizátorů mezi největší lákadla letošního ročníku.
1: No tak troufnu si říct, že určitě Mexičané nabídnou aztécké tance, to by podle mě mohla být strhující show, která slibuje nebo spojuje domorodé tradice s těmi španělskými vlivy, a součástí vystoupení mají být i pasáže stepu, tak uvidíme. Zvláštním a rozhodně pro spoustu lidí výjimečným zážitkem můžou být i vystoupení japonského souboru, který na pódiu tedy spojí to takové ty svoje hluboké tradice a moderní umělecké prvky. Viděl jsem je tady s prapory, nabízí takovou zvláštní choreografii v kostýmech, které zatím na sobě neměli. No a mimořádný je rozhodně také slovenský soubor z Banské Bystrice. Ten totiž přivezl rekordní počet 650 vystupujících. Sám jsem zvědavý, jestli vystoupí všichni najednou, jak se na tohle poměrně malé pódium všichni vejdou.
0: Mezinárodní folklorní festival v Červeném kostelci bude pokračovat i v dalších dnech. Na co se diváci mohou těšit?
1: Tak v pátek odpoledne ožije tancem centrum města, taková ta velká křižovatka, která nahrazuje klasické centrum, které Červený kostelec nemá. Program páteční nabízí třeba i ochutnávku vín nebo přehlídku automobilových veteránů. No a večer pak od 9 hodin vyvrcholí pořadem Tančí celý svět. Sobotní program nabídne už od rána řemeslný jarmark, odpoledne potom třeba soutěž o nejoblíbenější soubor anebo živý podcast o významu folkloru v 21. století. Hlavním lákadlem soboty, ale samozřejmě bude to večerní gala představení všech zahraničních i domácích účinkujících. No a celý festival pak uzavře v neděli dopoledne tradiční průvod městskými ulicemi a závěrečný rozlučkový koncert.
0: 72. ročník Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném kostelci budeme sledovat. A ty se nám přihlásíš v 18 hodin ve zpravodajské relaci, kdy bude právě ten hlavní folklorní program zahájen. Tak se v 18 hodin ve zprávách těšíme na slyšenou.
1: Ano, to už tady bude živo, zatím naslyšenou.
0: Hezký zbytek dne.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Teď už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Jsme ve spojení s Jaroslavem Tučkem, který má dnes celý den službu a sleduje počasí v Královéhradeckém kraji. Hezký podvečer.
2: Pěkný podvečer přeji.
1: Jak bude pozbytek dnešního dne, Jaroslave?
2: No, hodně oblačnosti bude a musíme počítat s tím, že dorazí i nějaké ty srážky. Místy budeme mít déšť nebo přehánky. Výjimečně může i zabouřit. No a v průběhu té noci pak ty srážky budou částečně ubývat. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů Celsia. Vítr v noci jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Tam, kde bude bouřka, může přechodně i ten vítr zesilovat.
1: Aby jsme to říkali ve zprávách, meteorologové vydali varování před bouřkami. Myslíte si, že by měl nějak více bouřit právě v tom našem kraji? Jak to zatím vypadá z těch modelů?
2: No, zatím to vypadá tak, že ano, ale až v podstatě za 24 hodin. Zítřejší den bude většinou oblačný, s tím, že se budou vyskytovat ojedinělé přehánky, no a později odpoledne od západu bude té oblačnosti přibývat, to bude frontální oblačnost a večer by pak na celém území měl se vyskytovat déšť, přehánky, místy bouřky a ty mohou být i velmi silné. No, v těch bouřkách bude hlavně o vítr, kdy ty nárazy větru budou 70 až 90 kilometrů za hodinu a potom o srážky, kdy ty přívalové srážky v těch bouřkách by mohly dosahovat až 40 mm. No a když se to zkombinuje i s tím deštěm, tak to může být až 70 mm. Takže ty bouřky zítra zatím naplánované jsou a už docela dlouhodobě, takže by mělo u nás bouřit. No a zítřejší maximální teploty budou o něco menší než dneska. Dneska jsme naměřili v Hradci 28,5 stupně. Zítra ty teploty se budou nejčastěji pohybovat od 23 do 26 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20. No a vítr zítra bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů, ale večer se potom rozfouká s tou frontou a bude čerstvý severozápadní 5 až 10 metrů za sekundu s nárazy kolem 20 metrů, což je 70 kilometrů. A jak jsem říkal, v těch bouřkách až 90 kilometrů ty nárazy mohou být.
1: Nenecháme si zítřejšími večerními bouřkami pokazit víkend. Něco lepšího na víkend pro nás máte?
2: Určitě. Vypíchnul bych úplně neděli, ale podíváme se i na tu sobotu. Sobota už by měla být trošičku méně oblačná, polojasno až oblačno, ale přeci jenom stále ještě srážky se objevovat budou. Budou místy a půjde o přehánky nebo déšť a výjimečně se může objevit i bouřka. Večer pak ty srážky budou mizet a bude zároveň ubývat oblačnost. Minimální teploty 16 až 12 stupňů, maximální 20 až 24 a vítr od západu, severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer potom na tu noc zeslábne. No a neděle, ta už bude za mě jak vymalovaná, polojasno až skoro jasno, srážky tam neočekáváme, minimální teploty 12 až 8 stupňů Celsia a maximální nejčastěji od 19 do 23 a vítr od západu až jihozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Hezky jste nám to vymaloval na neděli, máme se na co těšit. Jaroslav Tuček, Český hydrometeorologický ústav Hradci Králové, děkujeme za předpověď a příjemný zbytek služby.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ve 20. srpnovém dni a ve dnu v kraji se teď vypravíme za odpočinkem a relaxací na bývalý obraný val s Lipovou alejí. Alej patří k zámku v Novém Městě nad Metují. Právě tam se zastavíme. Upravený prostor, který si oblíbili kastelán novoměstského zámku Ondřej Daněk. Právě s ním natáčela Vlačka Vildová.
1: Jsme na místě, které má Ondřej Daněk rád, tu Lipovou alej, kterou hlídá socha svatého
2: Václava, která dřív byla umístěna se sochou svatého Šim Leopolda na příjezdu v Novém Městě nad Metují a řízením osudu vlastně se dostal sem a je v tom krásném osobém průhledu těch lip. Je to moje, když jste se ptala, oblíbené místo právě tady tohle, protože je to taková část zahrady ke sklidnění, člověk by řekl klidně i meditaci. Jsem hodně rád, že se to tehdy nám podařilo s Bartoňovými prostě revitalizovat, protože se museli arboristicky ošetřit stromy, ale udělala se tady krásná nová cestička, mobiliář, osvětlení, zavlažování. No a vlastně dneska návštěvníci mají možnost třeba kde se uchýlit v parném létě do stínu. No a je to pro mě i taková symbolická část zahrady, protože jsem tady měl svatbu.
1: A výborně se tu dýchá.
2: Přesně tak, no díky těm stromům, které poskytují stín a prostě čistí vzduch, tak jsou součástí toho ekosystému. Bez nich by ten život samozřejmě nebyl takový, tak to krásně prostě osvěží ten vzduch. Takže je to tady opravdu hezké.
1: Tady jsou takové pravidelné vedle sebe štíty domků. To je za domí nebo ne?
2: Ano, to je uličce, která probíhá za domy kolem celého náměstí. Tady vlastně koukáme na zadní část domů, které mají ze předu z pohledu ten jednotný štít, tak jak to ta památková péče v těch 50. letech udělala takovou reminiscenci na to, jak to asi mohlo vypadat, když město měli v období renesance v držení Pernštejnové.
1: Došli jsme k další dominantě, která k zámku už nepatří.
2: Přesně tak, je to bývalá obraná věž Zázvorka, ke které přilíhá bývalá šatlava. Dnes je to vlastně využíváno a je to v majetku i města a je tam galerie.
1: Tak se můžeme podívat tady odsud ještě. No to je úžasné. Z Betléma ven.
2: Pohled z Betléma ven. Stojíme vlastně na bývalém obraném valu, který přináležel právě k těm terasám, které dříve byly využity jako hradby. Součástí toho opevnění byla předsunutá ta bašta pětiboká, což je ten špíchar, taková ta velká stavba, stodola tomu někdo říká, v zámecké zahradě, prostě sýpka, sklad na obilí. No a tady odsud máme právě krásný výhled na tu meandrující řeku Metuji. Máme představu o tom, když se podíváme tamhle doleva, nejenom na sochu alegorie Metuje od Olbrama Zoubka, ale taky na to, že vlastně to město opravdu stojí na opukovém ostrohu, na skále, takže ti předkové, ten Jan Čenčický z Kácova, který ho v roce 1501 založil, tak velmi dobře věděl právě, proč to dělá, protože měl přehled jako my vlastně do toho okolí, takže o nepříteli věděli včas.
3: Den v kraji.

0: Adam Frey, zpravodajsko-publicistický souhrn dne Českého rozhlasu Hradec Králové 20. srpna, stále ještě prázdniny, dovolené. Turistické zajímavosti vás čekají i v Jaroměři a v Josefově. Tamní turistické informační centrum je vyhledávané rodinami s dětmi a nabízí tipy pro všechny. Přesvědčila mě o tom Jaroslava Šírová. Nejdříve mě ale zajímalo poslání samotného informačního centra v Jaroměři.
1: Poslání je takové, myslím si hlavně pro lidi, kteří nechtějí nebo nemůžou si informace sehnat na internetu, tak přijdou k nám, protože i v dnešní době materiálu, který si seženete, tak lidi pořád chtějí tištěnou mapu, nebo si po případě chtějí suvenýry, jsou sběratelské edice, magnetek, známek.
2: Právě na to myslím, jestli v době internetu a moderních technologií vůbec ještě mají informační centra smysl.
1: Já si myslím právě, že tady z těch důvodů ano, protože jako jsem předeslala, ne každý jako má ty možnosti si ty informace dohledat. Navíc my přece jenom v informačních centrech známe region jako nejlépe, takže dokážeme doporučit i nějaký typy, který nenajdete jako na internetu a máme ty informace jako nejaktuálnější.
2: Dejte nám nějaký tip, který najdeme na internetu, nebo něco z vašeho pohledu hodně zajímavého, co by mohlo zabrat.
1: Za mě je věc, kterou sice možná najdete na internetu, ale je opomíjená, je Josefovská promenáda. Málo se o tom ví, že vlastně existuje cesta, takzvaná stará krytá cesta okolo pevnosti Josefov, zhruba 4 kilometry má. Místní takový, řekla bych trochu nadšenci na památku místního rodáka Mertlíka, vymysleli a udělali vlastně naučnou informační cestu kolem právě ty pevnosti. Úplně se o tom neví.
2: Ta výchozí trasa je kde?
1: Začíná to u takzvaného dolíku, je to občerstvení na Špalkách vedle hlavního parkoviště.
2: Myslíte si, že je to vhodné pro rodiny s dětmi?
1: Pro rodiny s dětmi určitě. Pokud máte terénní kočárek, tak i s kočárkem zvládnete obě tu trasu.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat pod zimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisty Hradce Králové čeká v Aténách první utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Za soupeře mají domácí Panathinaikos, na který už v minulosti jednou narazili. No, Panathinaikos je docela oříškem. Před dlouhými 66 lety dokázali v poháru mistrů evropských zemí ale slavnějšího soupeře zaskočit a postoupit do čtvrtfinále. To ovšem bylo před 60 let. Teď by na to východu Češi chtěli navázat. Poslechněte si příspěvek sportovního reportéra.
1: My jsme sem přijeli pro výsledek takový, aby jsme doma mohli hrát o postup, a ten cíl prostě máme jednoznačný, a to je to, že chceme prostě jít dál.
2: Má jasný plán trenér hradeckých fotbalistů David Horejš. K tomu ale potřebuje pozvednout produktivitu, která i přes dobrý výkon jeho svěřencům v předkole Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul chyběla.
1: Aby jsme mohli pomýšlet na lepší výsledek, tak musíme mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, být odvážnější a potřeba vstřelit tu branku.
2: O to se bude snažit i kapitán fotbalistů Hradce Králové Vladimír Darida, který má navíc z minulosti s Panathinaikosem nevyřízené účty. Moc dobře si pamatuje, jak v dresu Arisu Soluň prohrál s aténským velkoklubem finále domácího poháru.
3: Ty vzpomínky na Atény se mi vybavovaly, když jsme projížděli městem z letiště na ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos.
2: Hradecké fotbalisty zase bolela před týdnem prohra na hřišti Bešiktaše Istanbul, kde tým zažil vynikající zápasovou kulisu. Na olympijském stadionu v Aténách to ale bude podle Daridy trochu jiné, i když se na tribuny vejde přes 70 tisíc fanoušků.
3: Po té atmosféře, co jsme zažili v Bešiktaši, tak asi tady takováhle nebude ta kulisa jako tam. Samozřejmě přijde 15-20 tisíc lidí, ale budou sedět trošičku dál, takže se asi na hřišti uslyšíme víc a můžeme tam víc komunikovat.
2: Očekává se, že k atmosféře přispějí i fanoušci východočeského celku, kterých by mělo dorazit několik stovek. Někteří letěli přímo s týmem a na palubě letadla nechyběl například český hokejový reprezentant a obránce týmu NHL Vancouver Canucks Filip Hronek.
4: Jako malý jsem hrával a teď už na to není moc čas, takže spíš koukat a fandit. Letíme se s taťkou podívat, zatím kluci hrajou dobře, takže se těšíme a doufám, že to tam klapne.
2: A klapne to i v případě, že východočeši uhrají na řecké půdě do odvety nadějnou remízu, jako před 66 lety. První zápas play-off o postup do základní fáze konferenční ligy mezi Panathinaikosem Atény a Hradcem Králové začne ve 20:30. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: čtvrtek 20. srpna. Ještě co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra před víkendem. Zítra si v našem vysílání budeme připomínat srpnové události roku 1968. V našem ranním vysílání po 8:30 bude hostem profesionální houslistka, členka Filharmonie Hradec Králové a zakladatelka hudebního tělesa s názvem Králové hradecké kvarteto Alena Hybnerová Kašparová. 8:05. Opět se vypravíme do Červeného kostelce na Náchodsku, kam přijeli na mezinárodní folklorní festival stovky folklorních tanečníků z různých koutů světa. Budeme pro vás mít perličky. Projdeme se naučnou stezkou mezi Hořicemi a Holovousy, vybudovanou s cílem podpořit matematickou gramotnost dětí. A vydáme se i do Radče na Trutnovsku, kde pokračuje výstavba nových biokoridorů. Hlavním smyslem úprav je zadržení vody v krajině a podpora přirozené biodiverzity. Zítra v pátek ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Co přinesl dnešní den, najdete na webu hradec.rozhlas.cz. Vše podstatné jsme tam umístili.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním vás provedl Karel Sladký, hezký podvečer ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

Po 18. hodině už budeme vzpomínat. Dnes uplynulo 100 let od narození Jaroslava City, významného náchodského grafika, malíře, ilustrátora, autora knih pro děti, tvůrce kresleného humoru a animovaných filmů. To si připomeneme, nabídneme vám pořad z archivu, který jsme natočili při příležitosti 80. narozeniny Jaroslava City, to bylo v roce 2006. Po 18. hodině s námi můžete vzpomínat na Jaroslava Citu a tuto osobnost Královéhradeckého kraje si připomenout ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové.

0: silnice. Pro transitní dopravu by měla vést objížka přes Trutnov, Mladé Buky, Rudník, Hostinné. Rudnická radnice očekává zvýšený provoz. Tím, že začne nový školní rok, upozorňuje rodiče dětí, aby je v prvních dnech raději doprovázeli. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestyána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně. Řekl to dnes na zahájení agrosalonu Země živitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze půjdou do 4 hlavních oblastí, vysvětlil ministr Šebestyán.
2: A to propojování vodárenských soustav, to znamená, aby jsme dostali tu veřejnou vodu do co nejvíce obcí v České republice, do budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl, které plánujeme, a na podporu závlahových zařízení.
1: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Přesně její výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. V Červeném Kostelci na Náchodsku právě začíná hlavní program Mezinárodního folklorního festivalu. Diváci při něm poprvé uvidí na pódiu všechny přihlášené soubory. Na místě je reportér Václav Plecháček.
3: Festival skutečně začal, jsou to asi 3 minutky, hlediště se zaplnilo, no soubory už netrpělivě čekají, aby divákům předvedli svá první vystoupení. Jako na úvod vystoupí domácí mladý hadař a hadářek. Každopádně každá skupina má na to svoje vystoupení asi 10-minutový blok, jen musíme doufat, že program v tomhle přírodním areálu nenaruší počasí. Kdo nestihne dnešní program, může folklorní skupiny z různých částí světa vidět tady v Červeném Kostelci i zítra a pozítří. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
1: Do nominace českých volejbalistek na mistrovství Evropy se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou. Češky odehrají základní skupinu šampionátu v Brně a do turnaje vstoupí v pátek ve 20 hodin zápasem proti Řecku. Počasí. Noc bude oblačná až zatažená, zpočátku místy s deštěm nebo přehánkami, ojediněle čekáme i bouřky. Pátek přinese většinou oblačno, později odpoledne přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer pak na celém území dešť, přehánky a místy bouřky, které můžou být velmi silné a s kroupami. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hořicích na Jičínsku pokračuje rekonstrukce Nerudovy ulice. Její úplná uzavírka potrvá do 4. září.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 20. srpna je s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové a přesně na den přesně před 100 lety se narodil významný náchodský grafik, malíř, ilustrátor, autor knih pro děti, tvůrce kreslného humoru a animovaných filmů Jaroslav Cita. 20. srpna se narodil právě před 100 lety. No tak jsme si řekli, že si ho dnes připomeneme, zavzpomínáme na něj v portrétu v regionální osobnosti v čase rozhlasové návštěvy. Ostatně jeho kreslný večerníček o Maťovi a Klinčekovi, kterého se v Československé televizi Bratislava natočilo rovných 100 dílů, byl uveden, představte si, v 23 zemích. Kolegyně Romana Judalová s Jaroslavem Citou natočila v roce 2006 pořád u příležitosti jeho tehdejších 80. narozenin. Ten jsme dnes vybrali z archivu a nabídneme vám ho k poslechu v den z tého výročí narození osobnosti východních Čech Jaroslava City. Tak ať se vám hezky poslouchá.
4: Nedělní host.
6: Na sklonku léta se ve výstavní síni regionálního muzea v Náchodě konala výstava, kterou nenavštívit byl by býval hřích. Muzeum je uspořádalo u příležitosti 80. narozenin výtvarníka a spisovatele Jaroslava City. A ukázalo se, že životní optimismus autora brilantní

Kniho kresleného humoru, neopakovatelná poetika jeho ilustrací k dětským knížkám, sympatické trable jeho hrdinů animovaných filmů i odvážné akvarely, zachycující nekonečné proměny krajiny milovaného Náchodska, berou naše srdce útokem. Při vernisáži výstavní síň praskala ve švech a u citů si gratulanti už téměř 2 měsíce podávají kliku. Jednoho zářijového dne jsem za ní vzala i já.

0: Tak já vám děkuju, pane Cito, za milé přijetí ve vašem království, kde se mimo jiné rodí naši oblíbení pohádkoví hrdinové. A vaše obrázky každý okamžitě identifikuje, protože vaše typická a suverénní kresebná linie je naprosto nezaměnitelná. Člověk o ní zavadí okem a hned ví, aha, Jaroslav Cita, aniž by musel pátrat po podpisu někde v rohu dole. Tak my se dnes té vaší linky budeme držet a ona nás povede pěkně od začátku po cestě, po níž jste kráčel a kterou jste, jak léta šla, lemoval nepřeberným množstvím veselých kreseb, stovkami obrázků, desítkami filmů, večerníčků a knížek. Až jste se prokreslil a promaloval k 80. narozeninám. Tak když už jsme u těch počtů, vedete si vůbec nějakou statistiku nebo archív pro představu, kolik a čeho jste vlastně za svůj život vytvořil, namaloval, nakreslil?
1: Vedu si statistiku, ale není úplná. Začal jsem až někdy, když už jsem to 15 roku dělal, tak pak jsem si říkal, piš si to, tak jsem si to začal psát a jsou to strašná čísla, ke kterým jsem za těch 50 roku došel, až se divím, jak je to možný, a dneska, když něco hledám, tak to za Boha nemůžu najít a najdu to, když to nepotřebuju, ale už se v tom pomalu sám nevyznám a hrozím se toho, kdo se v tom vyzná, až já tady nebudu.
0: Nedávno v souvislosti s vašimi 80. právě proběhl v Náchodě literární večer, který pro vás připravil pan Aleš Fetrs, a on tam nějaká čísla zmiňoval a vy jste je, nebo v nějakém tisku je zmiňoval a vy jste je pak musel poopravit, vidíte?
1: No tak já jsem ho neopravoval, ale on se mě omlouval potom, protože on někde napsal v novinách, že jsem nakreslil kolem 1000 humoru kresleného, a tak jsem si to schválně doma počítal. A po těch 15 letech, když jsem to začal evidovat, tak jsem došel k číslu, že jich bylo teďka, nevím přesně, přes 20 nebo kolik tisíc těch kreseb, a z toho asi čtvrtina byla uveřejněna, ostatní zapadly do redakčních šuplíků, tak ty už nikdo neobjeví.
0: No tak já si myslím, že to by vydalo na několik životů výtvarníka, ale ono to spíš vypadá, že byste klidně měl sedět s rukama v klíně a bilancovat, když máte to významné životní jubileum, a já jsem vás v podstatě tady zastihla uprostřed pilné práce. Vy nezahálíte, vidíte?
1: Na to nemám čas. Já lituju každého času, proto taky nekoukám na ty televizní všelijaký hlouposti, protože lituju toho času a radši jdu sem ke stolu kreslit. Já toho mám v hlavě tolik ještě naplánovanýho, že bych tady musel být do 100 let, abych to udělal, ale to se nepodaří teda asi.
0: Na čem tedy teď pracuje Jaroslav Cita? Trošku jste mě tady nechal nahlédnout do šuplíku, takže vím, že máte řadu práce, řadu zakázek rozdělaných, rozpracovaných a stále se nabízejí další?
1: No já nevím, jestli to je tím, že jsem měl tu výstavu teď k 80., že si mě zase lidi trošku v paměti oživili, ale jsem zavalený prací opravdu a zaplať pánbu za to, protože nemám čas myslet na to, že mě bolej nohy a já nevím co všecko, a tak ty jsem dělal pexeso pro Náchodský úřad, pro radnici, dělal jsem jim novoročenky, léta už 12. rok dělám kalendáře pro Naturprodukt Havířově a tak dále a tak dále. Teďka vyjde na Mikuláše tady v Náchodě knížka zásluhou paní Evy Forstové, která je z městského úřadu, tak vyjde knížka Jak se čerti ženili. Pexeso, jde, to jsem říkal, teďka tady mám v šupleti rozdělanou práci pro bazén tady Náchodský, kde dělám spoustu kreseb a tak dále a tak dále.
0: My jsme začali od konce vlastně, tak to chytneme za ten druhý konec, nebo vlastně za začátek. A já se vás zeptám, jestli jste mýval z výtvarné výchovy nebo z kreslení jedničku jako žáček?
1: Neměl. Dokonce bych našel, kdybych se hrabal v šuplátku, tamhle výkres někdy z první měšťanky, kdy mě bylo, já nevím, těch 11-12, a ani tam nemám jedničku, mám tam jedna mínus. Neměl jsem nikdy dobrý známky. Ono to bylo dáno tím, že já jsem vlastně se narodil ve Vysokově a tam byla jednotřídka. Tam bylo 5 tříd pohromadě, takže první třída v první lavici se učila, nevím, abecedu, druhá třída si četla, třetí třída. Prostě bylo to tak rozdělené, aby jeden druhýho nerušil, ale bylo tam všech 5 tříd pohromadě, takže my po těch 5 letech jsme přišli do Náchoda, do Měšťanky, hloupí, jak zákon káže. Tady v Náchodě třeba to bylo ve válce, když jsem přišel do Měšťanky, tady v Náchodě už měli 2 nebo 3 roky šprtalý němčinu a teď my jsme sem přišli a my neuměli říct ani dobrý den německy, že jo. A takže učitelé na nás koukali jako na hlupáčky z Vysokova, tak to byl problém.
0: No a jak se tedy přišlo na to a kdy se přišlo na to, že ve vás dřímá nějaké výtvarné nadání?
1: Já myslím, že zásluhu na to měl tatínek můj, protože on byl železničář a zavíral závory, tenkrát se tomu říkalo šraňky, jo? Zavíral šraňky mezi Českou Skalicí a Starkoči. Tam v poli měl strážní domeček 18, na strážním domečku obrovský zvon, který vždycky zacinkal a táta věděl, že pojede vlak. Vzal telefon, to byla taková velká skříň na kliku s jedním sluchátkem a do telefonu hlásil 18 jde, 18, rozumí, on měl stanoviště číslo 18, že? A ten táta uměl dobře kreslit tuškou a jak na tom strážním domečku měl dost volného času, tak tam taky vyřezával bytlemáky z lípového dřeva. A bohužel se mě ani jeden nezachoval, ale byly krásný, takže asi tu výtvarničenu jsem pochytil od táty.
0: Byl někdo, kdo vás v tom směru ještě v dětském věku, když už to nebylo tedy v obecné škole, nebo v mladém věku nějak ovlivnil? Nebo jste se začal tím výtvarnem zabývat až později?
1: Ovlivnil mě učitel kreslení, pan Pokorný, tady v Náchodě. On pak skončil nějakou sebevraždou nebo s čím, ale ten nás měl na kreslení. A tenkrát takzvaná balonková cigorka vydávala lístečky pohádkovi a on je ilustroval. Tak ten mě jako ovlivnil, jsem si říkal, to bych chtěl dělat. V cigorce ne, ale jako babička mě vařila kafe z ní, z cigorky.
0: Pane Citovi, když jste dospíval, tak byla válka. To nebyla doba příliš nakloněná myšlenkám na kariéru výtvarníka a také jste asi tou dobou na ní příliš nepomýšlel. Jak jste tedy smýšlel o své budoucnosti v té době?
1: Já jsem si budoucnost vůbec neuměl představit. Jednak jsem byl strašně mladý, neměl jsem žádnou zkušenost, vyrůstal jsem na vesnici. Rodiče byli taky obyčejní lidé, ta železničář, máma dělala v textilce jako předlena. Takže já jsem žádný sny neměl a to přinesl až čas. A vždycky jsem měl to štěstí, že jsem, jak se říká, správnou dobu na správném místě potkal správného člověka, na to jsem měl štěstí.
0: Takže výtvarné školy vás minuli, i když to bylo vaším snem, ale maminka vás nechtěla pustit do Prahy, jak jste mi říkal, proč pak?
1: No pochopte, to bylo těsně po válce, já vejrostek, že jo, vyčouhlej kluk, hubenej a tenkrát bylo jídlo na lístky, na přídělový lístky a máma říkala, ne, v Praze bys měl hlad, tam bys umřel hlady, já tě tam nepustím. No a nepustila mě, takže jsem zůstal tady ve Vysokově.
0: Nicméně tu cestu k tomu výtvarnu jste si hledal už od začátku, když jste nastoupil do práce v Novém Městě?
1: Hledal, protože tam já jsem se vyučil, mám výuční listy jako příručí v železářském obchodě a tam bylo 7 výkladních skříní a já jsem je aranžoval. Což bylo čest pro učedníka prvním rokem aranžovat výkladní skříně. Tohle privilegium měl vždycky ten nejstarší příručí, ale já jsem to po něm převzal, protože jsem to uměl líp.
0: Nakonec jste skončil teda na obchodní škole a nakonec i přes tu cestu, vlastně přes práci ekonomickou, jste se dostal na propagační oddělení tehdy národního podniku Rubena. Ale také to byla vlastně taková schoda náhod.
1: To byla schoda náhod, výuční list jsem měl, rok před koncem války jsem dostal ten výuční list nějak asi 2 měsíce předem, aby mě mohli totálně nasadit, takže jsem byl nasazen totálně do fabriky, která byla v Říkově, tam v Řepným poli byla továrna, kde se opravovali sestřelená letadla, ale tam měli jenom trupy letadel, křídla tam nebyla, protože kdyby někdo odlížel, tak to nešlo. No a tam jsme jako mladí lidi dělali skopičiny a neplechy a tak mě za trest přiložili tady do Náchoda, do Metalbauerku a tady už to bylo přísnější, tady už ty Němci to byli opravdu skopčáci, kteří nás neváhali praštit a tak dále, tak tady jsem ten konec války dočkal a pak jsem teda šel na tu obchodní školu, protože Do Prahy mě máma nepustila na výtvarnou školu, čehož jsem litoval celý život, protože oni hned po prvním roce ty tříleté aranžerské školy v Praze z ní udělali čtyřletou grafickou školu. A to mě hrozně mrzelo, no ale už bylo pozdě a už jsem byl v obchodní škole v Červeném Kostelci. A takže jsem udělal ty dva roky obchodní školy. Šel jsem do Rubeny, do účtárny, do provozní účtárny. A tam jsem asi 3/4 roku počítal číslička, točil kalkulačkou na klíčku a to mě nebavilo. Tak jsem ve volném čase kreslil gratulace k svátku a k svatbám a tak dále. A všimnul si toho vedoucí propagace, který měl kancelář vedle účtárny, no a přetáhl mě do propagace jako grafika a návrháře. A tam jsem potom zůstal 27 roku.
0: Takže tento moment lze považovat za takový oficiální začátek vaší dráhy kreslíře a malíře?
1: Přesně tak, to byl zlom v mém životě a zaplať pánbu v mladém životě, protože jsem měl vlastně život před sebou.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom.

0: Jaroslav Cita, to nejsou jenom obrazy, knížky, kreslený humor. Generace našich nejmenších prožívaly pohádková dobrodružství vašich kreslených filmových hrdinů, pane Cito. Ale poprvé jste se pokusil o hraný film někdy v roce 1964 asi. A tady musíme udělat takovou odbočku v tom našem povídání, odbočku na Vysokov. Vysokovský kohout. Dnes už legendární přehlídka tvorby amatérských filmařů a vaše dítě, dalo by se říct.
1: No, letos už bude 39. ročník, čili kluci to tam pořád držej, i když se jako náplň změnila, dneska už se na filmy netočí, dneska dělají na video kluci, ale jako držej to a nedávno jsem jim dělal návrh na plakát, dokonce mě tam zvali, ale mě to nebaví teďka, co dělá se video, tak to mě nebaví. My jsme měli jenom ty nudličky, 8mm filmy a tam jsme museli, a dokonce ani ne barevný, dokonce černobílý, takže jsme museli přemýšlet, co na ten 3minutový filmek dát za námět. A dneska kluci pustí videokameru, že jo, a točí půl hodiny a nic neřeknou za půl hodiny, tak to mě nebaví.
0: Já bych chtěla od vás ale slyšet, jak se narodil vlastně Vysokovský kohout, jak už jsem říkala, dneska legendární filmařský festival. U jeho zrodu jste stál vy a několik vašich kamarádů z Vysokova, nadšenců, kteří mají smysl pro legraci a pro dobrou zábavu v podstatě.
1: No, to bylo až po určitém čase, protože my jsme dělali estrády o Vysokově Jaroslavský, to ještě jsme neměli o filmu ponětí, pak jsme hráli loutkový divadlo, až jsme přešli teda k tomu filmu, protože o Vysokově bylo 7 majitelů 8mm kamery a tak jsme se dali dohromady a začali jsme točit filmy a měli jsme ještě pozůstatky těch herců z těch dob estrád a tak jsme s nimi točili hrané filmy. Ale to jsme vydrželi jenom 2 roky, protože nebylo to volno, neuměli jsme to. No. Tak jsem si umínil, že budu dělat kreslený filmy. Tak jsem začal s kreslenými filmy, no a tím pádem ve Vysokově začal festival. To byla asi rarita na světě, že na vesnici byl celostátní festival, dokonce dneska už mezinárodní. No a tam jsem začal kreslit filmy a točit kreslené filmy, ale to byla hrozná řehole a trvalo to, než jsem pochopil, jak se to dělá, protože mě to nikdo neučil.
0: Takže vy jste, když jste začínal s prvním kresleným filmem, tak jste vůbec neměl představu o tom, jak se kreslený film dělá, tak to musela být docela trnitá cesta.
1: Neměl jsem představu vůbec, dokonce jsem ani nevěděl, že budu muset kreslit okýnko po okýnku, to znamená, v té osmice probíhalo 16 okýnek za vteřinu, že budu muset udělat aspoň když to budu šidit po 4 okýnkách stejných, tak 4 kresby do vteřiny filmu. A tak jsem to začal zkoušet, ale nevěděl jsem, jak rozkreslit figurku. To pro mě bylo tajemství. Takže zase jsem koumal a vykoumal jsem tenkrát v té době, to bylo v roce 66 už, tenkrát do nás tady hustili, že v Americe jsou utlačovaní černoši a tak dále a já jsem na tohle citlivý, tak jsem se těch černochů chtěl zastat, tak jsem natočil první kreslený film, který se jmenoval Černoch. A hned to byla bomba a vyhrálo to hnedka Rychlovskou osmičku a mělo to jít na mezinárodní festival. Bohužel film si v Praze promítali na Ústředním domě lidové tvořivosti a zasekla se jim slepka. A udělali mě asi 1/4 metru na filmu harmoniku z toho, což už pak nejde spravit. Takže film nikam nešel, ale tady vyhrál Rychnovskou osmičku hnedka, když ještě byl dobrý. A další festivaly. Ale tam hrála jenom Bílá čára Temperou a Černá čára Tuží na šedivým podkladě. Na šedivý papír jsem měl a na to jsem kreslil. A to byste nevěřila, že v tom 3minutovém filmu nebo 4minutovém z těch obyčejných čar jde udělat krásný děj. Ta bílá čára to byla Běloška, černá čára byl Černoch, ty se do sebe zamilují. Tou zkratkou ty čáry uděláte třeba srdíčko, který pulzuje bílý s černým, ono to tepe, zamilují se do sebe, dokonce se tam i milují a já nevím co všecko. A jsou tam 2 bílé čáry a to jsou rodiče té Běložky a ti té lásce nepřejí. A tak toho Černocha nakonec aj zahubí, udělají ze sebe lukašíp a když ta Běložka s Černochem jako vlašťovičky a holubička odlétají pryč od rodičů, tak ty rodiče je sestřelí tím šípem toho Černocha. No a ten spadne na zem, rozpadne se na kousky, udělá se z něj hrobeček a přiletí ta bílá holubička, klekne si u hrobečku, protože ho měla ráda, a tam ten film končí. Pouhýma čarama jde udělat kouzlo, když je myšlenka dobrá.
0: To byl váš první kreslený film. Ten, na kterém jste vlastně teprve objevoval, jak se kreslený film dělá, jak se tvoří, a hned byl úspěšný. Je to asi něco jiného, je to vlastně velký kumšt udělat krátký film, ten malometrážní, nebo prostě třeba do minuty, do tří minut vtěsnat nějaký příběh, nějaký děj. To je to, co vás na tom animovaném filmu tenkrát tak lákalo?
1: Asi ano, protože já mám, zaplať pán Bohu, hodně nápadů a dovedu se vyjádřit, a ty tři minuty pro mě byly až dlouhou dobou, a ono na ty tři minuty je potřeba nakreslit spoustu kreseb, že? A takže, no a já jsem si ale vymýšlel takový hlouposti taky postupem času. Dokonce jeden film jsem, ten se jmenoval Sen, a ten vyhrál po druhý Rychnovskou osmičku. Ten jsem kreslil na šicím, snímal, měl jsem potkat šicí stroj ponornej, který, když necháte stroj ponořený dole, tak vám vznikne díra na tom stole, že? A na tu jsem napasoval, na ten otvor jsem napasoval sklo, natřený černou temperou, neprůsvitný sklo. Do skříně jsem dal 500 žárovku, reflektor, a to sklo jsem prosvěcoval ze spodu, čili já jsem snímal vlastně světlo. Jo, a dal jsem tu černou desku skleněnou na ten otvor a do ty jsem rýpal děj hřebíkem. Takže tam prosvítalo světlo a to jsem točil obrázek po obrázku. Jmenoval se ten film Sen. A zase měl takový docela pěkný nápad. To vyhrál Rychnovskou osmičku. Pak jsem měl další nápady. Představte si, když jsem už dělal večerničky, tak jsem měl spoustu papíru, to byly metráky papíru, my jsme to dávali dětem do sběru, co se pokreslilo. A mimo jiné, mě od toho knihaře vznikly pásky asi tak 2 cm široký jako odpad. Ale když jste je měla vedle sebe, ty pásky, tak měly přesnou, krásnou plochu na vrchu, takže já jsem jeden úsek filmu kreslil na hranu papíru, na třetí rozměr papíru. A zapasoval jsem si to do takových koleníček z prkinka, naměřil jsem na to kameru a na tu plochu, na ty hrany papíru jsem nakreslil tančící pár mladý, chlapa s holkou, a když jste těmi pásky zleva zprava postrkovala malinko, že jo, tak oni tancovali. Tak takhle jsem já blbnul.
0: Přestože vaše filmy dosáhly mnoha úspěchů na přehlídkách a amatérských soutěžích u nás i v zahraničí, tak jste zvažoval velmi pečlivě, než jste sedal na dráhu profesionálního scénáristy, výtvarníka, animátora a režiséra krátkého filmu Praha Barrandov. Proč jste si to tak rozmýšlel?
1: No, já jsem si to ani tak nerozmýšlel. Já jsem už v roce 1945 nebo 7, teď to nevím přesně, ale ten dopis bych našel, psal do studia animovaného filmu. Tenkrát, pak to byli Bratři v triku, já nevím, jak se to jmenovalo tenkrát, ale šéfoval tam tomu pan Trnka, Jiří Trnka. A já mám od něj dopis jednou větou. Já jsem se tam hlásil, že bych tam chtěl dělat, ale to jsem byl malej kluk a nic jsem neuměl. A byl jsem drzej akorát, teda, že jsem tam psal, a dostal jsem od pana Trnky odpověď, že mají obsazeno, že nebudou rozšiřovat. Takže v tom 47. to bylo, už si to pamatuju, protože potom, když se ty dvě čísla v tom letopočtu převrátila, tak jsem šel dělat profesionálně na ten Barrandov, čili když to bylo 74 místo 47, tak jsem šel na Barrandov, ale to byla shoda okolnosti. Zase jsem potkal dobrýho člověka, pana Jana Poše, to byl dědeček Fousatej, spisovatel, který byl šéf dramaturgem kresleného filmu na Barrandově, a on jezdil po těch amatérských festivalech tady u nás a vždycky dělal předsedu poroty. Šéfoval porotám, a on viděl, že mám spoustu nápadů a že prostě něco ve mně je, tak mě přetáhl na ten Barrandov. No a tam jsem 13 roku točil, udělal jsem tam 111 filmů.
0: Já jsem si právě říkala, když jste za 13 let natočil víc než těch 110 kreslených filmů, převážně večerníčků pro Československou televizi Bratislava, a generacím malých diváků přirostly třeba Maťo s Klínčekem, Šnek Flek a Skřítek Vítek k srdci a další vaši kreslení hrdinové, takže musíte určitě intenzivně vzpomínat na ty roky práce, kterou jste věnoval převážně dětem. Tak můžete se rozhovořit o tom.
1: No, bylo to krásný, já mám děti rád a rád se s nima bavím a rád pro ně kreslím. A to, co jsem dělal, tak vždycky jsem jednak převedl do humoru, protože já jsem od přírody veselý člověk a mám rád legraci. A potom, čili došel jsem až ke karikaturám těch lidí a vždycky jsem si vymýšlel děje, které byly nějak svým způsobem veselý, legrační, dobře končily, a takže pro ty děti se mě dělalo velmi dobře. A teď nevím, co jsem chtěl říct na začátku. O čem jsme tam mluvili?
0: Já jsem se vás ptala, když jste vlastně 13 let intenzivně pracoval pro děti, takže také určitě intenzivně vzpomínáte na ty roky. A pan Cita si teď vzal do náruče svého domácího čtyřnohého kamaráda, který se nám tady proštěkal před malou chviličkou do toho povídání. Tak nám ho představte, když už přistoupil do našeho rozhovoru váš pejsek.
1: No, je to Fenka, nech mikrofon, je to Fenka, jmenuje se Bonča, viď? A vytáhli jsme si ji z Nalezince, protože tři majitele předtím, když byla štěnětem, taky vyhodili, že je neposlušná a tak dále. A nám zemřel pejsek po 12 letech po operaci dvojité v Hradci. Jsme ho museli dát utratit, a tak jsme říkali, už psa nechcem, ale vydrželi jsme to 3 neděle a šli jsme si vybrat pejska. A to byla náhoda, že jsme našli Bonču, viď?
0: Tak teď jste si Bonču vzal na klín, tak možná, že už bude spokojená a že nás nechá dál povídat. Tak si ještě vrátíme na chviličku k té éře těch 13 let, kdy jste pracoval na svých animovaných filmech, protože těmi filmy jste si získal srdce celých generací malých diváků. A ty filmy, ty večerníčky především, na nich jsme vyrostli my jako děti a řada dalších generací, ale je pravda, že vaše večerníčky znají i diváci v zahraničí. Takže povídejte nám o té práci chvíli.
1: No, začal jsem točit na tom Barandově a prvních 24 dílů, to je 100dílný seriál, je Maťo a Klínček, se to jmenuje dneska, že jo? Maťo je Šnek, Klínček je Skřítek Květinový a o těch jsem psal pohádky a je to 100dílný večerníček, máme všechny na kazetách a na Slovensku běhají dodnes, čili já už to 19 roku nedělám a tam to pořád běhá. A dneska o nich dokonce píšu knížky pohádkový. Ale to byla taková náhoda, začal jsem teda na tom Barandově točit a praští umělci mě zřejmě kulili oči, co si to dovoluje kluk z vesnice, který na to nemá školy a tak dále. Čili Praha vysílala asi první 24 dílů a pak to utnuli, překážel jsem jim a já to točil teda pro bratislavskou televizi, kde mě vzali všema 10 a nechali mě to 13 roku točit. A udělal jsem ten 100dílný večerníček, no a tam to běhá dodnes a dodnes dostávám dopisy děkovný od dětí ze škol a tak dále a od učitelek, že podle toho, podle Matěja a Klínčeka učejí děti a zapasovali to na všechny předměty, na matematiku a já nevím, na co všecko, ale vždycky tam je namotaný Maťa s Klínčekem, takže tam to běhá dodnes, ale filmy už bych nedokázal dělat. Ty pohádky ano, knížky ano, pohádko, ale filmy už ne. To byla řehole hrozná. Takže u těch dětí je to o to krásnější, že si to pamatujou a teďka jsem k těm narozeninám dostal tam tuť nádherný dopis, kde děti píšou, ať napíšu další pohádky a kde mě poslali takový obraz, kde dětskou rukou byl nakreslený rybník a v tom žáby a ryby a dokonce tam lepící páskou bylo přilpený opravdu i rákos, nad tím z papíru složený lítají holubičky a tak dále. A to je právě o tom rybníku, jak Matěj s Klínčekem hledali rybník, to je poslední knížka, která mě před měsícem vyšla v Bratislavě. No, takže já jsem teda točil pro bratislavskou televizi a zaplať pámbu za to, vzniknul ten 100dílný večerníček. No ale protože už jsem za 13 roku blokoval studio a kamery, no tak po 13 letech jsme po těch 100 dílech jsme skončili. Ale udělal jsem na Barandově 111 filmů, ještě dalších 11 dalších jiných a jsem za to vděčný. Celkem mám udělaných s amatérským filmem, mám přesně 200 filmů kreslených udělaných.
0: Už se nehodláte pouštět do takové práce nadále?
1: Ne, to už bych nevydržel, protože u toho musíte od rána do noci sedět a dívat se do prosvěcovací skřínky, aby jedna fáze navazovala na druhou, protože když jsem přišel na ten Barandov, tak mě produkční paní Štantejská říkala, pane citatou, normální technologii, mě to dělají všechny ostatní. Vy zůstaňte u ty svý amatérské. Já jsem si totiž vymyslel svou amatérskou technologii. Já jsem neměl ultrafány, tomu se, co se říká, ten průhledným fóliím, na které se kreslí film. A to máte tu výhodu, že na jeden ultrafán nakreslíte tělo figurky a další ultrafán dáte navrch a třeba hnete jenom ty figurce rukou, či dalších třeba 6 ultrafánů navrchu je pohyb ruky. A ta figurka ve spod vám zůstává pořád nehybná, to já jsem nemohl. Já jsem ty ultrafány neměl, to byla devizová záležitost, to mě je nedali. Takže já jsem si musel vymyslet svou technologii, kde jsem to dělal jako v amatérském filmu, že jsem nedával do spod, jak se to dělá normálně, krajinu a navrch na těch ultrafánech figuru, která běží nebo něco dělá. Já jsem to musel dělat opačně. Já jsem věděl, odkud kam mě figura půjde. Tam jsem v krajině musel vystříhnout otvor, čili tam zůstala díra v té kulise. Pod ní jsem naložil čtvrtku bílou a na tu čtvrtku jsem rozkresloval tu figurku. Takže takhle vznikal celý ten můj večerníček, takhle vzniknul a tím pádem jsem musel nakreslit 100 000 kreseb, opravdu 100 000. Když si to vemete, těch 1000 kreseb na jeden díl třeba, a já jich nakreslil 100 a plus další. Takže to jsou 100 000, tak to byla šílená práce a dneska už bych to nemohl dělat.
0: Nicméně možná právě téhle práci vděčíte za svoji skutečně vytříbenou kresebnou linii, ne?
1: No asi tak to je, protože tuhle tady seděl doktor Bělobrádek, který fandí mým věcem a já jsem říkal, pane doktore, já myslím, že už bych měl změnit nějak svůj výtvarný projev, abych prostě neustrnul, nebo abych nešel ještě naopak dolů. A on vylíz ze židle a dal ruce na hlavu a říkal, pro boha, jenom to ne, podle toho vás každý pozná právě. Tak já nevím, jestli to je pravda asi, jo.
0: Je to pravda. Je skutečně, jak jsem říkala na začátku, vy nemusíte své obrázky podepisovat, protože každý člověk, který se podívá, okamžitě ví, aha, to je kresba Jaroslava City. A na svých filmech jste pracoval nejen jako výtvarník, ale také jako autor, scénárista, režisér. Čeho jste chtěl dosáhnout? Co jste chtěl dětem prostřednictvím svých filmových příběhů, knížek a nepřeberného množství různých obrázků, komiksů a tak dál předat?
1: Chtěl jsem jim předat tu věc, aby měli rádi lidi, aby se měli navzájem rádi, aby jeden druhému neškodili, aby byli rádi, že tady mají krásnou přírodu a tak dále, aby si vážili čestnosti, pravdomluvnosti a tak to chci těm dětem dát. Já třeba se pamatuju, jak jsem kreslil jeden díl, jak Maťo s Klínčekem Konej šilí kopec. Oni mají za chaloupkou, za Šneší chaloupkou mají 3 kopce. 2 postraní jsou plný travičky a kytíček, jsou zelený a pořád se usmívají, pořád si dělají legraci z toho prostředního, protože on je vysoký, ale je plešatý, je to samá skála, prostě na pohled nehezký kopec. No a tak oni se radě, jak mu pomoct a nakonec mu taky pomohou. Z vápna mu udělají čepici, říkají, to je ledovec, ale on to ledovec není, když to smeje a jak prší, tak oni potom ten kopec potapetujou kytičkovou tapetou zelenou. On je na chvíli šťastný, ale zase jak to lepili po dešti, tak to odprejskne ty tapety a tak oni ho chtějí nějak udobřit, tak ty tapety trhají a s posledním kouskem tapety vytrhnou kus skály z toho kopce. A teď zjistějí, že v tom kopci jsou nádherný, třpitivý jeskyně, který zvonějí křišťálem a to prostě najdou krásu uvnitř toho kopce. Jako to bývá u lidí. Nemusí být člověk hezký na povrchu, ale může mít krásný nitro. Tak tohle takovýhle myšlenky já dávám těm dětem v těch příbězích.

0: Abychom nezapomněli, pane Cito, na dospělé, pro nás je Jaroslav Cita zárukou skvělého, suverénního, kresleného humoru. To jste tak veselý člověk, že máte na rozdávání.
1: Asi jsem, já mám rád legraci a vždycky všechno převedu do humoru. Málo kdo se mě dotkne, abych se naštval a vrčel na ně. Já to neumím prostě. Já jsem třeba v životě, je mě těch 80, já jsem v životě nedal někomu, jak se říká, přes hubu. A ani jako kluk a byli ve třídě rváči, ale já jsem to nedokázal prostě. Vždycky jsem napřáhnul ruku, že mu ji šlehnu a ruka se mě zastavila před jeho tváří a nedokázal jsem to. No. A tak bych chtěl, aby byli druzí lidé taky takový, ale ono to nejde. No. Jsou mezi námi všelijací a nejde to prostě.
0: Vy jste svých kreslených vtipů, kresleného humoru za svůj život rozdal skutečně nepřeberné množství. Kde stále berete ty nápady a jak vůbec má podle vás vypadat správný kreslený humor, správný kreslený vtip?
1: Já už jsem to říkal několikrát, možná se budu opakovat někomu. Podle mě kreslený humor má mít vtip v kresbě. A všimněte si v novinách, v hradeckých, já nevím, tak spousta kreslířů, kteří umějí dobře kreslit, opravdu umějí, nakreslí obrázek, ke kterému já vymyslím 100 dalších textů a budou tam všechny sedět. To není podle mě kreslený humor, to je ilustrace toho povídání jenom. Ale kreslený humor má mít for v kresbě a ono to je těžký. Ale já mám zaplať pambu na tohleto jednostranně vyšinutý mozek, jak tomu říkám, a já kreslím jeden fór a už mám v hlavě další dva. Protože já si vymyslím nějakou humornou situaci v kresbě a na to pak napasuju ten fór, který chci jako udělat. Takže pro mě to není problém, mně se to rojí v hlavě.
0: To takhle jdete třeba na procházku se svým psem a napadne vás vtip a pamatujete si to všechno nebo děláte si poznámky a pak sednete a jednou za týden to třeba všechno nakreslíte nebo jak to je v praxi, to si neumím představit.
1: No tak takhle to není, protože když jdu s pejskem, tak tu půl hodinu taky přemýšlím o tom. Teďka jsem psal další knížku o tom Šnekovi a Skřítkovi a tam začínám, jeden díl Černíšku se taky jmenoval, jak Maťo s Klínčekem šťouchali vodu. A jsem si říkal, o čem já budu tu knížku další psát. A přišel jsem na to, že je spousta her, které já znám a s těma je legrace třeba Kolumbovo vejce, když se řekne postavit syrový vejčko na špičku a tak dále, naučit je hluplavat, chytit zdů do dlaně a ukázat něho. To jsou takové kouzelné věci, nebo říct tomu druhému, sedni si tam, kam já si nesednu. A tohle to já všecko znám, protože to od mládí sbírám a tak jsem to dal do ty nové knížky a tak jsem přemýšlel, tam je totiž jedna kapitola, jak Maťo s Klínčekem šťouchali vodu. Šnek se Skřítkem sedějí u potoka a Klackem šťouchají do vody a chtějí do ty vody udělat díru a ono to nejde. A ten Skřítek se prořekne a řekne, ať si mě veme čert, jestli to nedokážu. A za ním se ozve čert, protože ta knížka se bude jmenovat, jak Maťa s Klínčekem pozvali čerta a oni ho pozvou do chaloupky do svý, pak se ho nemůžou zbavit a je tam soud taky s čertama, který mají rej na tom paloučku a dělají tam neplechu. A představte si, že když jsem tu knížku psal a přemýšlel jsem, když jsem šel s pejskem večer, jak teda z tohohle vybřednu, z toho úkolu, aby udělal do vody díru, ono to jde udělat. A taky v poslední kapitole to udělá a tím ho ten čert neodnese, protože přijde pro něj na Vánoce a venku jsou závěje sněhu, což je vlastně voda a ten čert Klínček řekne, počkej chvíli, já se jdu k babičce, kterou má, jako tam k ní chodí na návštěvu, já se jdu napít, mě vyschlo v kvrku. A čert mu říká, nechoď s nikam pít, nemáme čas, nalízej se sněhu, však je to taky voda. A tím pádem jako Klínček přijde na to, že když tím Klackem dělá do závěje díry, tak ty díry tam zůstanou. Čili i tohle se mně podařilo vyřešit a to jsem vyřešil právě, když jsem šel s tím pejskem na procházku. Ale fóry si nevymýšlím jináč. Takhle venku s pejskem. To si vymýšlím doma u stolu.
0: Tak pane Cito, jak jste tak s tím svým životním optimismem a smyslem pro humor šel životem, tak jste oslavil 80. Na přelomu srpna a září se ve výstavní síni regionálního muzea v Náchodě uskutečnila výstava, kterou muzeum uspořádalo u příležitosti tohoto vašeho významného životního jubilá. A tak se toho Náchoda a okolí taky musíme trošku dotknout. Pokud jde o náš kraj, tak cítíte se být lokálním patriotem. Máte to tady rád?
1: Mám to tady strašně rád. Jednak jsem tady chodil do školy v Náchodě. Žiju tady teďka. Narodil jsem se ve Vysokově, což spadalo pod Náchod. Tam jsme třeba neměli poštu, tu byla pošta Náchod a tak dále. Čili já tenhle kraj mám hrozně rád, proto jsem tady namaloval taky spoustu obrazů. A ty své knížky, ty své pohádky taky často vrazím tady ději do toho kraje a jmenuji tam lidi, který jsem měl rád a kteří třeba ten život, jako ten Listonoš Pokornej, on se rád napil, ale přitom to byl nádherný člověk, poctivácký a dřič a taky je taky v jedný mý pohádce, v jedný mý knížce, v tom dobrým slova smyslu. O tom špatným se tam nezmiňuji, že? No a takhle to jde dál a dál, nebo se tam zmiňuji o tom našem kraji, jak se jmenoval Krejkout v lese, Mníchové z Březinka, Panský les a Lůha. A já chci, aby to zůstalo zachováno, tyhle ty názvy pro ty naše děti a pro mý vnuky a pravnuky. Já už jsem totiž 7krát pradědečkem.
0: Tak to vám gratuluju, neumím si představit nic krásnějšího, než mít za dědečka a pradědečka autora tolika krásných knížek a příběhů pro děti. Pane Cito, vedete životem s optimismem a co víc, celá léta ho rozdáváte ostatním. Rozhlížíte se po světě velmi vnímavýma očima a tu krásu vkládáte do linií a barev vašich obrazů a kreseb. 80, to je takový vhodný okamžik k tomu, aby se člověk alespoň na chvilku zastavil, ohlédl a bilancoval trošku. Co pak vidíte a jak jste spokojen?
1: No vidím, že jsem udělal strašnou spoustu práce. Ani si to nedovedu pořádně uvědomit, ještě právě, když vezmu tušku a začnu počítat, čeho kolik jsem nakreslil, tak až žasnu, že to je možný. Ale když člověk od mládí soustavně jde za tím svým cílem, a já jsem už od mládí chtěl bavit lidi, to byl můj cíl, abych prostě rozdával lidem radost. Proto jsem psal ty estrády a tak dále, proto jsem hrál na harmoniku, i když jsem to pořádně neuměl a proto píšu knížky, protože bych chtěl lidem dávat optimismus a radost ze života a nemám rád nějaký násilí a tak dále.

Náchodský výtvarník Jaroslav Cita se narodil před 100 lety. U příležitosti tohoto výročí jsme pro vás z archivu vybrali pořad, který s ním v roce 2006 natočila Romana Joudalová. V Náchodě ve výstavní síni Muzea Náchodská bude do 10. ledna k vidění výstava Jaroslav Cita film, která zájemce zavede přímo do magického světa animovaného filmu. A u příležitosti letošního výročí vyšla také kniha Pohádky ze Starého hradu s ilustracemi Jaroslava City. Jejíž autorkou je trutnovská kronikářka Alena Křivská.

Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To bude téma dnešní noční linky Českého rozhlasu od 23. hodiny. Těšíme se na vaše příběhy a vyprávění. A ještě předtím divadlo pro vaše uši po 22. hodině. Scénky, komediální výstupy, vyprávění a četby z rozhlasového archivu. Dnes otec a syn Dejlové. Tak to bude určitě zajímavá, příjemná hodina mezi 22. a 23. Zdravíme vás, kteří budete dál ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové a připomenete si třeba i dnešní setkání s herečkou Jaroslavou Obermajerovou. Byla hostem u Alex po 13. hodině. Pokud jste neslyšeli po 20. hodině, budete mít příležitost. Karel Sladký přeje krásný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové. Za 2,5 minuty bude 19 hodin, na to vám nabídneme zprávy a po nich další písničky, které máte rádi. Ať už to bude Michal Tučný, Michal David, skupina Keksa nebo Marcel Zmožek. Krásný večer s námi.

0: 19 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Opravy Kočárova okruhu v Hradci Králové omezily dopravu na dvou linkách městské dopravy. Senát odmítl novelu stavebního zákona. Prodejce na Náchodsku nabízel pravděpodobně padělané zboží a zítra čekáme bouřky. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Oprava části frekventovaného Gočárova okruhu v Hradci Králové pokračuje podle plánu. Práce se týkají téměř kilometrového úseku silnice mezi okružní křižovatkou Brněnská a křižovatkou Tesla. V obou směrech teď můžou řidiči projíždět jen jedním pruhem. Cestující na linkách 25 a 31

0: jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
1: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
0: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
2: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
0: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Celníci při kontrole kamenného obchodu na Náchodsku zadrželi víc než 3000 kusů zboží kvůli podezření z porušování práv duševního vlastnictví. Jde například o bezdrátová sluchátka nebo nabíjecí adaptéry. Hodnota originálů by podle odhadu přesáhla 10 milionů korun, říká mluvčí celní správy Jitka Fajstavrová.
4: V současné době běží zákonná 10denní lhůta, během ní se mohou vlastníci dotčených ochranných známek případu vyjádřit. Bude-li následně potvrzeno porušení práv duševního vlastnictví, bude s odpovědnou osobou zahájeno řízení o přestupku. Za přestupek může být uložena pokuta až do výše 10 milionů korun.
3: 36 nepřerušených výjezdů ještědu na kole absolvoval Jakub Adamec. Dvakrát tím pokořil převýšení Mount Everestu. Uspořádal v rámci toho sbírku pro Dům pro Julii, jediný dětský hospic v České republice. Sbírku pořádá nezisková organizace Domestici. Dlouhodobě se věnuje podpoře paliativní péče prostřednictvím sportovních výzev, říká její zakladatel Martin Souček. Za sebou má spolupráci s 54 ambasadory.
5: Já prostě pokračuju v té mé původní myšlence, že já něco udělám a řeknu lidem, nedávejte peníze mě, ale dejte je do sbírky na hospicovou paliativní péči v Česku. A my vlastně k tomu poskytujeme už jakoby jenom transparentnost, nějakou garanci toho příběhu.
6: Počasí.
3: Zítra bude většinou oblačno, později odpoledne přibývání oblačnosti a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Večer na celém území déšť, přehánky a místy i bouřky, které můžou být velmi silné. Teploty do 26 stupňů a na horách maximálně 20.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Pozor na porouchané auto, dejte na 73. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. A dobře dojeďte.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Z Rychnova nad Kněžnou nám napsala posluchačka Vladěna, ráda poslouchá naši rubriku Hezky česky. A paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ptá se na slovo hostka. Prý každý den slyší v reklamě anonci na balet na Labutí jezero, kde říkají speciální hostka. Nikdy jsem slovo hostka neslyšela, zdá se mi velmi divné, proto se obracím na jazykovou poradnu, kterou si nenechávám ujít. Budu se těšit na váš názor. Názory můžeme mít různé, ale fakta jsou fakta. Lze říct hostka?
2: Úplně v pohodě. No, ono je to totiž tak. Je to přechýlená podoba slova host a dlouhou dobu se v češtině to slovo host používalo jako takzvané vespolné, což znamená, že má gramaticky jen mužský rod, ale míní se tím oba přirozené, nebo dneska všechny přirozené rody. Takže když bychom řekli, že vítáme hosty, tak to znamená všechny, nikoli jen muže. No, ale doba se mění, což je fajn vlastně, a mladí lidé, mladí mluvčí češtiny přišli s tím, že to není dostatečné, že například těch pojmenování profesí je v těch vespolných, to znamená jen v mužském gramatickém rodě v češtině, příliš. A začali přechylovat.
1: Takže říkáme taky instalatér, instalatérka. Takže není důvod říkat host a host ženě. Na druhou stranu, nutí nás někdo k tomu, nebo můžeme i pro ženu stále využít slovo host?
2: Nikdo nás nenutí. Dneska jazykovědci velice moudře k tomu užívání, k tomu živému vývoji přistupují a nechávají lidem možnosti a neříkají, tohle je špatně, tohle správně. Někdy říkají, že je něco vhodnější a něco méně vhodné, ale rozhodně ten vývoj se už nesnaží nějak zastavit nebo přísně korigovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Aroma Vakeren.

Příjemný večer, právě 4 hodiny před 8 a jsem moc rád, že jste s námi. Lačo rad, tešukár šuniben. Dnes si budeme povídat s Miroslavem Zimou z brněnské organizace DROM a Miroslavem Brožem, interkulturním pracovníkem, který působí na Praze 1. Manga vlači rad, tešukár šuniben.

0: Posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Od letošního června působí přímo na úřadu městské části Prahy 1 interkulturní pracovník Miroslav Brož. Právě Praha 1 je specifická vysokým počtem cizinců, kteří zde žijí a pracují, ale také velkým množstvím turistů. Miroslav Brož jim pomáhá s komunikací s úřady a orientací v českém systému. Připravili Iveta Demeterová a Dušan Vagaj.
1: Ti cizinci často potom přijdou k nám na úřad městské části a něco, cokoliv chtějí řešit. A naráží často na jazykovou bariéru a nemusí to být jenom jazyková, ale může to být třeba bariéra, která spočívá v tom, že oni se neorientují v té struktuře toho úřadu a neví, kam přesně na který odbor se s tím svým problémem obrátit. Takže já funguji něco jako takový navigátor, který je navede, pomůže jim třeba přeložit tu komunikaci s kolegy a v případě, že ten člověk vlastně hledá pomoc na úřadu Prahy 1, ale ve skutečnosti vlastně ta jeho zakázka patří někam jinam, tak já ho doprovodím tam, kam patří, třeba na ten úřad práce nebo na jinou městskou část nebo do nějaké neziskové organizace, která pomáhá v té oblasti, ve které on hledá pomoc.
2: Kdo se na vás nejčastěji obrací a s čím lidé potřebují pomoc?
1: To spektrum je velmi široké. Já bych chtěl zdůraznit, že ti cizinci, kteří se na mě obrací, zdaleka ne všichni a vždy jsou nějací chudí cizinci, uprchlíci třeba v nějaké nouzi. Ale mohou to být třeba expati, kteří jsou tady dobře integrovaní, ale prostě naráží třeba na tu jazykovou nebo znalostní bariéru. Oni třeba můžou přijít s tím, že by chtěli zapsat dítě do školy a že si zjistili na internetu, že my jsme zřizovatelem školy základní, která má vzdělávací program v italštině, oni jsou z Itálie, chtěli by tam zapsat své dítě. V takovém případě já jim vysvětlím, že my jsme sice zřizovatelem, ale tohleto jednání o tom zapsání a o tom přijímacím řízení musí proběhnout mezi nimi a školou. Jsou to třeba i uprchlíci z Ukrajiny, kteří tady řeší věci třeba s úřadem práce nebo podobně.
3: Jak se tito konkrétní lidé, například uprchlíci, dozvědí, že interkulturní pracovník má pozici na městské části Prahy 1?
1: Z webových stránek a sociálních sítí Prahy 1, kde my vlastně tuhle tu pozici jsme propagovali tak, aby se o ní cizinci dozvěděli. A my se snažíme distribuovat letáky po Praze 1 a propojených neziskových organizací, které mají několik jazykových verzí a kde se o té pozici a o možnostech, co s čím já jim mohu pomoct, také dozvědí. A potom část těch lidí přijde a o tom, že ten interkulturní pracovník tam funguje, vůbec neví. Ale ví to ty moji kolegové, kteří se potom s nimi potkají nad nějakým tím problémem a zavolají mě ty kolegové. V případě, že ten problém, který oni potřebují řešit, nemohou řešit na Praze 1, ale jeho řešení najdou třeba na úřadu práce nebo v nějaké konkrétní třeba škole a podobně, tak já je doprovodím a předám na tohleto místo.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník z městské části Praha 1.

0: Dospívali Rudolf Sivák, Milan Demeter, Kristýna Gunárová a Simona Šenkyová. Pěkný večer. O víkendu se v Brně konaly oslavy romské hrdosti Romipen, které pořádal spolek Romani Hub. Součástí programu byla pěvecká a taneční vystoupení a představili se také významné romské osobnosti z veřejného a společenského života. Jednou z nich byl Miroslav Zima, dlouholetý ředitel brněnské romské organizace DROM a bývalý člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Vyučil se zámečníkem, ale protože ho lákala armáda, nastoupil na střední vojenskou školu. V 19 letech vstoupil do armády, kde působil až do 90. let. Na jeho vzpomínky na srpen 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy napadla tehdejší Československo, se ho na festivalu Romipen zeptala Iveta Durdoňová.
1: V 78. jsem nastoupil do armády a pak už jsem tam zůstal, protože jsem pak absolvoval střední vojenskou školu a po letech služby jsem sloužil v Hodoníně, v Táboře, ve Znojmě, na různých místech v České republice, na štábních a velitelských funkcích. Pak jsem absolvoval vojenskou akademii. Jako přiznám se, že zpočátku jsem chtěl utéct, jakože to bylo těžké zpočátku, ale pak jsem si zvykl i do příjemně strávené léta.
2: Kolik vám bylo let v roce 68?
1: Asi 12.
2: Pamatujete si něco z té doby?
1: Něco málo. Já se přiznám, že pro nás jako děcka bylo zajímavé, že jsme mohli házet rajčatama na tanky a na takové, jako to bylo takové jako klukovské, no, tak jsme se bavili jako. A pak si ještě vybavuju jednu věc, že pak bylo někdy 69, 70, jsem byl s tátou na 1. máji a trošku jsem ho udělal ostudu, protože jako kluk malý, jo, tak jsem viděl ty sovětské vlajky a říkám, a to se nestydí, že nesí ty sovětské vlajky. No, tak jako to byla taková klukovská hra, než prostě něco vážného. Tenkrát jsem vůbec tomu nerozuměl, nechápal.
2: A jak to vnímali vaše rodiče?
1: Tak to bylo komplikované docela, no, jakože byli z toho vyděšení, nevěděli, co se bude dít. Já když jsem pak nastoupil do armády, tak jsem se potkal s řadou těch vojáků z povolání. Často to byli vojáci, kteří byli postiženi něčím, že vlastně souhlasili s těma protestama, takže museli opustit svoje funkce. Na druhé straně jsem si pořád uvědomoval, že ta armáda je, jako by měla být nepolitická a že by se nemělo na to brát ohled. Jako je pravda, že to jsou velmi složité situace, jak se zachovat, když máte zasahovat proti někomu, použít zbraň proti někomu, to už je extrém, ale jako já jsem v podstatě měl vždycky strach, že bych se dostal do takové situace, kdybych měl použít proti někomu zbraň.
2: Co vás nejvíce bavilo na vojně?
1: Technika. Že jsme se učili jezdit s veškerou technikou, že jsme minovali z vrtulníku, že to bylo pro mě zajímavé. S BVPčkama jsme jezdili, s tankama jsme jezdili. Na všechno jsme museli mít, jakože jsme to museli umět řídit. Jako naučil se tam spoustu věcí člověk, minování, trhaviny, takové zajímavé věci.
2: Vy už jste v důchodu?
1: Mě už by nepovolali, protože já už mám 69 a to je do 65, myslím. Takže já už jsem starý pro vojáky. Možná do nějaké fabriky nebo něco, ale myslím si, že ten povolávací rozkaz, že ztratil platnost, myslím, v 65. roce mým životem.
0: Jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbách zor tesa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Na Přerovsku se v noci zřítila větrná elektrárna. Podle odborníka byla zastaralá. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky. Postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
2: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
3: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
4: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu.

0: 5 do Česka přijala už jako použitá.
1: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. O 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
0: Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadnul na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
2: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 71. kilometru směrem do Brna dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Je v odstavném pruhu, ale zasahuje i do pravého jízdního pruhu. A na dálnici D10 na 26. kilometru směrem do Turnova je hlášený požár návěsu nákladního auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak Hledáci špenát, či V babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě. Tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás. A to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriály, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy jsme, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina a protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, nešťastným baletem.
1: No protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na toho učitele. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: No, už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo. Jako malá, když vás pustí, jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, tak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkal jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych... Byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně, mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně jela autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý,

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého byste třeba přijímala, řekněme, rady, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak. No.
0: Vy herci samozřejmě se i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? No, třeba ježdění na koni nebo jazyk nějaký?
1: To vám
0: nějaký.
1: Řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. A prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koně, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměl ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se
0: dobléra nějakého.
1: Tak, jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvnická. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, a já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci. Teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný. A pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný. A ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo, prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já
1: to jmenovalo.
0: Já to mám před očima.
1: Ale krásná, ale krásná holka, ano, to byla. Ano. A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní. A oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta. Hrozně. Ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: No, myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o Renée Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže
1: no, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo. Prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakli, že tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý pozdějc. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Já, domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já se říkám, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce, ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujela. A když ty známí vymluvili a že musím, no chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností. Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě, rozhodl dnes soud. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností. Informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejvíce zasažená je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve. Ty poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
4: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
3: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích.

0: naše odpadní vody do čističky. A určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhodou. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy. Sport.
1: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce. Počasí. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 na kilometru 318 směrem do Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru popadalo dopravní značení a zasahuje do pravého pruhu. A na dálnici D5 na 13. kilometru směrem do Plzně stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
3: Budeme vám jako vždy vyprávět tklivý příběh dvou lidí, kteří život prožili ve vzájemné úctě, s porozuměním a zamilovaní.
4: Osud je spojil na Vánoce už před 67 lety.
3: Jeden druhého našli při tanci pod vánočním stromečkem.
4: 21-letý mladík se zakoukal do 17-leté slečny a bojoval o její srdce.
3: Honoré de Balzac napsal, za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí. Za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat. Za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příběh zlaté lásky pro vás dnes vybrali Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Dnešek bude patřit Marii a Bedřichu

0: Gloserovým z Poličky na Vysočině. Ona už oslavila 84. narozeniny, on je ještě o 4 roky starší.
1: Manželský slib si dali před 65 lety. Od té doby si užívají každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a s písničkou na rtech.
0: Jsou šťastní. A proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Já vás vítám, pojďte dál.
3: Rádi půjdem, přijmem pozvání, na povídání.
4: No, na povídání, no. Běžte nahoru, manžel na vás tam čeká.
3: Dobře, tak já mám pro vás kytičku a dám ji až nahoře, ať to zvládnete po těch schodech.
4: No to budu moc ráda, protože já se musím chytat ještě za bradlí.
3: Tak já jdu za manželem zatím, jo?
4: Tak jo.
3: Tak Marušku jsme poznali. A tady máme Bedřicha asi. Manželka mě poslala za váma, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: My si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu a co všechno jste prožili.
5: Doufám také.
3: Tak už jsme konečně nahoře.
4: Konečně vás vítáme u nás doma.
3: Tak můžu konečně předat tu kytici pro vás.
4: Děkuju vám moc. Děkuju vám srdečně.
3: Když začínáme to povídání, jenom na úvod řekněte, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: Manželé jsme od 22.10.1960.
3: To je 65 let?
4: To znamená 65 roku.
3: Jste si tak oddychla?
4: Ne, jakože jsem se zadechala na těch schodech trošku, to víte, no.
3: Tak si odpočinem. Kde vám se bude lépe sedět při tom povídání? Asi
4: no,
3: na gauči?
4: My jsme zvyklí, tady máme každý své křeslo, takže prostě jsme zvyklí na křeslo, tak jestli vám to nebude vadit, tak bych vás pozvala tady do toho křesla, teda na ten gauč, nebo tam.
3: To už mě dlouho žádná ženská nezvá do křesla.
0: Své vzájemné štěstí a lásku začali na Vánoce roku 1958. Byl boží hod a mladý Bedřich se na svátky vrátil z vojny. Se svým bratrancem vyrazili na tancovačku.
1: Gymnázium v Poličce pořádalo 25. prosince tradiční setkání s tancem pod vánočním stromečkem. Mladinká Maruška ten večer pomáhala v šatně.
0: Bedřichovi se natolik zalíbila, že neváhal a přišel si pro ní ze sálu s pozváním k tanci.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Osud to tak chtěl, no, že jsme šel pro mě do té šatny. Já jsem se bránila, protože jsem nevěděla, jestli můžu opustit tu šatnu, když to bylo přes, já nevím jak dlouho, přes 50 metrů. Byl černovlasej pěkný kluk, tak jsem šla s ním tancovat. No a stalo se mě to osudným. No
3: dobře.
4: Ale takový jako krásný osud, protože kousíček mě doprovodil a když jsme šli, to bylo v Tylově domě tancování pod stromečkem, tak mě doprovodil teda až sem domů ke dveřím. A pamatuju si, že byl takovej celkem tolerantní k tomu, že se mu nechtěla dát pusu. Ten první den.
3: Proč?
4: Protože já jsem se styděla tenkrát. To bylo prostě jako, no bála jsem se, že co kdyby jsme se jako rozešli. Nejenom, že by se něco daleko většího stalo, ale jen ten políbek byl. No a tak nakonec jsem mu ho ale dala, protože manžel mě řekl, to přece se, když se dva setkají, tak se má dát pusa. Tak já jsem už tenkrát ho poslechla a tu pusu dostal. To byla opravdu pusínka, jenom tak pusínka dvou lidí na rtu, na red.
3: Jak vypadala Maruška tehdy na ty Vánoce?
5: No, tak to bych vám chtěl říct, protože to bylo tintítko tenkrát. To byla taková holčička, outlonka, že jo? Líbila se, no.
3: Kdy jste poznal, že tak jako o tu Marušku máte zájem, že byste ji i rád už ten první večer doprovodil? Kdy to tak člověk jako pozná? Při prvním, při druhém tanci? Nebo jste se zapovídali? Čím vás okouzlila?
5: Okouzlila mě svým vzhledem a s tím, jak se chovala dobře. No a jednou bylo takové špatné počasí a stáli jsme tady mezi verty.
4: To byla první zima a to byly opravdové zimy ještě v té době. Ne jak teď, že... A právě byl velký mráz, chumelilo a bylo tak nafoukaný, že když jsem otevřela dveře, tak mě spadla závěj jako na nohy. A manžel přijel v té vánici z toho Bystrého. No a moje maminka tenkrát říkala, přece ho nenecháš stát venku. Řekni mu, ať jde dál. Po těch dvou měsících zhruba.
3: Šel jste?
5: Šel jsem, babička mě měla velmi ráda. Ta mě viděla už jako, že bych se hodil, mohl jsem pomáhat tady a ona viděla, že jako se žádné práce nebojím.
4: A maminka si ho hned velmi oblíbila. A po čase, když jsem měla nějaké připomínky k tomu, že pořád je někde venku, pořád jezdí, já musím na něj čekat. Psal mě dopisy, ale ten dopis přišel třeba jednou za 14 dní. To prostě se mně zdálo, že je moc daleko. A tak jsem brečela, kolikrát jsem měla různé připomínky a maminka mě tenkrát říká, nebreč, budeš jednou ráda, že ho budeš mít.
0: Maminka Marušky milovala oba dva. Pro mladého Bedřicha to bylo velké štěstí.
1: Vlastní maminka mu zemřela za války v roce 1945. Když mu bylo pouhých 8 let.
5: Čili to je taková dost někdy tragická, protože v 8 letech, když vám zemře maminka a teď pro otce to bylo tak, jak to řešit, pak bylo hospodářství, někdo musel, no tak tenkrát to bylo tak, že ty vdovci prostě tam byli takový ty opravdu, jak to je v těch operách, jak to ty dohazovači takový, jak to Smetana zhudebnil. A on teda jeden takový mu prostě tu maminku našel.
3: Druhou.
5: Ale je fakt, že prostě ona byla už starší a přišli okamžitě děti další, protože ona chtěla mít svoje děti, pochopitelně. Takže to jako pro nás, jako pro děti prvního manželství, znamenalo uhnout. To je vždycky tak. Ale rozuměli jsme si celý život, jako jsme si rozuměli. Žádný problémy mezi náma nebyly, že by byly. Maminka druhá se snažila, vyprala všechno, ale jinak prostě ty lásky bylo dost málo a to je někdy problém.
3: Byl tohle, myslíte si, důvod, proč jste přilnul k mamince tady Marušky a ona k vám? Že jste si tak jako našli spíš tu cestu k sobě?
5: To určitě.
3: Jaká ta vaše láska byla, jak vy jste to prožívali, jak byste popsali tu zamilovanost, kterou jste tehdy procházeli, tu lásku, kterou jste si budovali. Co tak člověk v tom srdci cítí v tom mladickém věku před tou svatbou, když toho druhého miluje?
5: No, to se dost těžko na tu dnešní dobu odpovídá, protože dnes prostě, jak se říká, jde se hned na věc. Což u nás nepřipadá v úvahu.
4: Až potom asi pár týdnů před svatbou jsme spolu i spali tajně ale ten začátek skutečně to bylo tak. Manžel musel si lehnout v té ložnici na gauč. To byl takový ten otoman, jak byl jenom otoman. A v kuchyni byl teda gauč, tak já teda jsem šla na ten gauč a no ale to víte, že když potom ke konci před tou svatbou, tak to už jsme nevydrželi úplně, to jsme, aspoň jsme museli se držet za ruce.
5: Když ale byli jsme poctiví do svatby.
4: To je pravda.
3: Jste dodnes jste rádi, že jste se našli, že jste se na Vánoce nadělili?
5: No. Zcela jistě. Víte co, my jsme měli hodně společných zájmů. My jsme skoro 50 let zpívali v chrámovém sboru tady.
4: A já 65.
5: No tak já 50.
3: Zpíváte si ještě někdy dneska?
4: Tak jsem tam někdy a teď jsem tam manžel. No máme oba špatný zuby, no. Ale manžel si někdy zpívá.
5: Za rohem někde, pořád takže dokola. Ona mě slyší, Maruška, že ještě zpívám někdy. No. Ale to musí být taková nálada a prostě pocit.
3: Máte nějakou svoji písničku?
4: Máme. A manžel mě ji taky občas zpívá. A kusom si freje.
5: No jo.

0: Oblíčka, ale oči černé nemám.
1: Malovala,
0: malerečka, no, víte, už nám to ani nejde.
2: Je to hezký, je to od srdce.
0: To je pravda, no. To je pravda, ale už prostě, už asi navíc už nemáme, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatou lásku si užívají celý svůj společný život Marie a Bedřich Glosserovi z Poličky.
2: Rok 1959 prožili jako zamilovaný pár. Ke konci tohoto roku už věděli, že jejich láska není jen mladistvé poblouznění.
1: A tak začali uvažovat o svatbě. Kdo jejich touhu vyslovil jako první?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, přišel s tím návrhem manžel.
4: No, už jsem cítil, že doba pokročila tak, a že je potřeba něco řešit. Že nemůžem spolu věčně chodit jenom a prostě tu rodinu nezaložit.
3: On měl sestru v Praze, žila v Praze a my jsme mezi tím byli několikrát za tou sestrou v Praze a to byla velmi moudrá žena. A měli se taky velice rádi s tou Stáňou, jmenovala se Stáňa, že se poradil taky s tou svojí sestrou. To byla taková trošku náhrada té maminky jeho.
5: Co vám poradila sestra tedy?
4: No, ať prostě do toho jdu.
5: Šel jste žádat o ruku i rodiče Marušky?
4: Ano, žádal jsem vlastně po roce známostí, takže u vánočních svácích prostě jsem požádal, že, jako, že bych, jsme se zasnoubili, jsem říkal, jestli je můžu poprosit, že bych chtěl, aby ta svatba byla 22. října. To byla promyšlenost už.
5: Jak si ten den žádání o ruku pamatujete vy, Maruško?
3: No, poměrně dost živě si to pamatuju. Já jsem byla spíš taková jako rozpačitá. Byla jsem prostě hloupá holka, jak bych to řekla. No. A pozvali jsme teda oboje rodiče, přijeli o svácích k nám. Udělali jsme takové slavnostní odpoledne, protože to bylo odpoledne, přijeli, že? A při té příležitosti požádal teda o moji ruku Beďa. A že to řekl tak, jak prvé bylo řečeno, že řekl, že 22. bychom se rádi vzali, protože mám 23. narozeniny. Takže jsme všichni koukali jako hloupí a náš dědeček, můj otec teda, řekl, no vy jste to měl opravdu promyšlený. Vy jste si to opravdu dobře vymyslel.
1: Bedřichovi se vlastně Maruška zjevila o Vánocích roku 1958. A o dalších vánočních svátcích si jako dárek nadělil budoucí svatbu.
2: Jejich velký den bylo třeba nachystat, jak se sluší.
3: Od rána jsme pobíhali, bylo to tak, že to se vyklidila celá jedna místnost, aby byla ta jedna, jak byla ta ložnice, tak se to vystěhovali postele, aby bylo úplně prázdno, aby se tam mohli dát vypůjčené stoly. A v kuchyni se zase vařilo, protože to nejen, že se 14 dní předtím peklo doma, všecko doma, ale ten den se vařilo. A on vám, manžel, prozradí, jak to dopadlo potom. My jsme tam měli několik kuchařek a bylo domluvené, jak to všecko bude. A nakonec se potom zapomnělo na jeden chod, protože se nám ty kuchařky opily.
1: A pak přišel velký den 22. října 1960. Ženich s nevěstou nejdříve zašli na městský národní výbor v Poličce, kde je sezdali před zákonem.
3: To bylo normálně, to bylo tenkrát běžná jako záležitost a až jsme měli to potvrzení, tak nás mohli oddat v kostele.
5: Tady v Poličce?
3: Tady v Poličce, ano.
5: Jak si to pamatujete, příchod toho kostela, ten dojem, vaše pocity v té lodi kostelní?
4: No tak my jsme zpívali v chrámovém sboru, takže pro nás to nebylo novou.
5: Ale byla to vaše chvíle?
4: Ano, to ano, jistě.
3: Měla jsem krásné bílé šaty, vyšívané zlatým tady nahoře zlaté. Já je mám skovaný.
5: Máte ještě do dneška?
3: No dneška, no. Já vám je můžu ukázat, ale to už je dneska takový hadýrek na vyhození.
5: A byla jste co nervózní, rozechvělá?
3: Byla jsem velmi rozechvělá. Ano. Já jsem prostě se jím nechala vést.
5: Vy jste se mu doslova oddala. Tak byly to, sezdali jste se vlastně.
3: Ano. Já jsem se mu pak úplně, ano, pak úplně oddala, protože on ty názory měl dobrý, pěkný. Jako mohli jsme na těch vzájemných vztazích budovat společný život.
5: Na co jste tak myslela, když se pronášel ten svatební projev, ta řeč a mělo dojít k tomu okamžiku, kdy si dáte první polibek, vyměníte si prstínky, co tak člověku běží hlavou?
3: Já jsem slzela. Měla jsem slzičky na kraji. No.
4: Tenkrát, no tak ono bylo spoustu lidí, protože samozřejmě zpíval chrámový sbor Marušce. Já jsem šel potom.
3: My jsme byli poměrně známá rodina, protože otec můj zpíval a tenkrát to bylo jako velká událost, jo, pro všechny. Oni nám pak tleskali, že bylo to, když jsme vycházeli a prostě bylo to krásný, no.
4: A druhý den jsme měli další činnost, protože kuchařky samozřejmě neuměly nádoby žádný. A my jsme měli to nádoby půjčený z restaurace a ti ho chtěli mít 10 hodin zpátky, aby měli na oběd nádoby. Takže jsme s Maruškou vstoupili.
3: A ráno jsme...
4: Přesně to nemůžeme, aby to mohla babička dělat, že jo, tenkrát už to by prostě bylo pro ní namáhavý. Tak jsme druhý den jsme začali úklidový den, umývali jsme nádoby.
5: A už jste to dělali spolu?
3: Už jsme to dělali všechno, pak už to bylo všechno spolu.
5: Pro vás jako věřící ta svatba kor musí být důležitým momentem v tom životě, ano, krokem.
4: Ano. Vidíte, že jsme vydrželi tak dlouho spolu, že nám to teda ten Pán Bůh to zdravíčko dal takový, jaký máme, že jsme schopni se obstarat. A to je, myslím, to nejpodstatnější, co z toho života člověk může žádat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
2: O své zlaté lásce nám dnes vyprávějí Marie a Bedřich Goloserovi, kteří nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu, tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
3: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velké digitální rádio a také dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
2: O ničem nevědí a Patrik jim tajně vše nachystal u nich doma v obývacím pokoji.
4: No to my děkujeme moc krát.
5: Ale to budeme čím chlubit.
4: To budeme mít teda čím chlubit, opravdu. To nemá jen tak někdo.
6: No. To máte vy za ta léta společného manželského života na kávu, na čaj, já nevím, i na slivovici, i to se z toho dá pít, Beďo.
5: děkuji, ale jinak nápad skvělej, no.
4: To je hezky.
6: To je poděkování za ten váš život, za ten příběh, co jste poslali, tak takhle dopředu.
4: To si ani nezasloužíme.
6: A není to všechno. To je drobnost na, řekněme, každodenní použití. Teď už můžete pít ve zlatě, rozumíte? Ale vy si taky můžete třeba tu zlatou lásku pak poslechnout i na vašem novém digitálním rádiu, které jsme přivezli a máme sebou.
4: Jo, no teda, no.
5: To nemyslíte no, vážně teda?
4: To snad ne.
6: Jo.
4: To my si opravdu nezasloužíme a budeme to umět to vládat.
5: Nepláč.
4: To je dokonce jako ve dřevě, no to je úžasný.
5: Fotičku. Děkujeme moc.
6: My za to, že jsme si vás mohli poslechnout a vy jste vyprávěli.
4: No jestli jsme vás nenudili.
6: Má někdo pocit u vysílání? Nemá.
4: Ne.
6: Chcete vzkázat něco manželům Kostkovým, Petrovi a Carmen?
4: No, že jim moc děkujeme a ať vydržej tak dlouho jako my, oni jsou delší dobu spolu, ne?
5: Že ho máme rádi, že jsme ho tady jednou viděli, Carmen, tak jednou jenom myslím.
6: Tak třeba se s nimi někdy potkáte, s Carmen a s Petrem.
4: Já, moc by mě to teda těšilo, no.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Posloucháte další dojemný a optimistický příběh zlaté lásky dvou krásných lidí, manželů Gloserových. Tak jako v každém životě i je, postihly těžké okamžiky.
3: Bedřich je 20 let po první operaci kolene, kterou tehdy dvakrát předělávali.
2: Před 8 lety prodělal reoperaci, kdy mu nejdříve dali do kolene léčivou sádrovou vložku a po 3 měsících se měl vrátit do nemocnice na doléčení.
4: Jenomže to se nestalo, protože právě přišel ten covid. Poslali ho domů, ale nesměl si na to koleno stoupnout, takže byl okamžitě ležící pacient. A protože ten covid se nechtěl ustoupit a trvalo to tak dlouho, takže nakonec měl rok tu náhradu v koleně. Rok nesměl stoupnout na nohu, když už to bylo půl roku a tak aby mohl aspoň na WC, tak jsme ho vodili. Nejdřív jsme ho vozili na vozejku, potom vodili a tak dále. A no bylo to hrozný, můžu vám říct.
6: Jaké to je pro ty dva, pro vás? Je to samozřejmost, že máte vedle sebe manžela, kterého milujete, tak se o něj postaráte, i kdyby no prostě jste musela padnout?
4: Ano, to je úplná samozřejmost. To neexistuje, že bych uvažovala nějak jinak.
6: Co vy, Bedřichu, byl jste rád, že máte vedle sebe Marošku, že se o vás i takhle doma postará?
5: No samozřejmě, bez toho by to nešlo ani, protože já jsem tu nohu měl v takové ortéze a ten rok vlastně jsem nebyl vůbec schopen. A to se podepsalo potom na tom, jak ta noha se operovala, protože vlastně, vidíte, mám jenom 80 stupňů, čili je to po operování dá se chodit, ale skoro se nedá stávat. Když vám potom řekne, buďte rád, že máte nohu, tak jako vám trošku zatrne a už radši nechcete doktora ani vidět.
6: Byly chvíle, kdy jste se třeba o manžel bál, že by právě třeba díky tomu odkladu, dlouhému léčení, to taky nemuselo třeba dobře dopadnout?
4: To víte, že jo. Bála jsem se a nejen já. Celé naše okolí. Je to prostě tak, že musí vás podpořit právě i ty děti, který musíš, maminko, musíš věřit, že to dobře dopadne a že no ale je teda taky pravda, že jsme se za to modlili, aby to dobře dopadlo všecko.
6: Pobrečela jste si třeba i?
4: Taky.

0: Americká novinářka Anne Quindlen kdysi napsala: slzy dají hlas vaší bolesti.
1: Nejvíc to poznáte u svých dětí. Marii a Bedřichovi se narodily dvě holčičky, Lenka a Marie. A moře slz proplakali, když přišel 9. říjen 1997.
2: Nám ovdověla dcera, měla 35. Měla obrovskou kliku v tom, že jsme, Maruška byla půl roku na důchodě a já jsem byl týden na důchodě. Takže jsme se, ona měla 3 děti malinký, takže jsme se o ně mohli postarat úplně. Já jsem nějaký čas dělal maminku dětem, protože ona byla, dcera byla tady s Maruškou, aby teda zpamatovala ze všeho. A já jsem teda staral se o děti.
3: Zůstala sama, že tak nejen potom do půl roku se jí právě, jak byla v tom velkém stresu asi, tak se to projevilo tím víc. Ona si naříkala pořád, že má takový zažívací potíže. Ano, projevilo se to tím, že se jí vytvořila, udělala se jí rakovina, měla rakovinu tlustého střeva, tak velkou jako slepičí vejce. Dopadlo to teda tak, že jí odoperovali, že jí zachránili a ona opravdu to přežila a byla tak špatně na tom, že mě ten doktor řekl, že musí mít jako trvalou péči. A díky tomu, že jsme byli už oba dva teda na důchodě, tak já jsem se starala o ní a manžel se v tu dobu už staral sám o ty 3 holky, oni měli 3 holky. O ty 3 holky a byli v Bystrém, jak tam bydleli. Bylo to těžké. Můžu vám říct, že do dneška, když si na to vzpomenu, když mě ty děti prosili, babičko, prosím tě, zachraň nám maminku, ať máme aspoň maminku, když nemáme tatínka. Jo. Tak to je prostě strašný, no. Do dneska se mě ženou slzy do očí.
2: No, je to velmi, velmi obtížné nějak se z toho dostat psychicky, ale tady právě v tomhle případě nás podrželi ty děti, že jsme se museli o ty děti starat. To asi bylo to nejpodstatnější, že pro nás bylo automaticky, že jsme se starali, že jo. Nejen v životě jsou dobré věci, jsou i špatnější věci. A zaplať pánbu, zatím prostě my dva jakž tak jsme schopní, ale pokud takhle můžeme spolu, tak to jde.
4: Když přijdou tyhle ty chvíle, že si člověk vlastně uvědomí, jak je fajn, že je na tom světě s někým, ve dvou, že není člověk
3: to,
4: sám.
3: No to víte, že jo, to je velká, posila pro nás, protože jeden druhýmu, když se takhle, když se něco přihodilo, tak to jsme se opravdu mohli opřít jeden na druhýho.
4: Když se ohlédnete za tím svým životem společně, manželským, jste rádi, že jste ho prožili, nebo byste něco měnili?
3: No, já, když se zamyslím nad tím vším, tak samozřejmě, že jsme rádi, že jsem já, mluvím za sebe. Přesto přeze všecko jsem ráda, že jsme ho prožili tak ve vzájemné lásce a úctě jeden k druhému.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která vám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Bedřicha Gloserovi, kteří jsou spolu už 65 let.
2: Chceme zjistit, jak dobře znají svůj společný život a jeden druhého.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
2: A my teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Pamatujete si, čeho jste si na sobě poprvé všimli? Co bylo to první, co vás na tom druhém zaujalo?
4: Měl krásné tmavé vlasy.
3: Pamatujete si, čeho jste si vůbec poprvé všiml na Marušce? Co vás zaujalo?
5: No, výraz v obličeji. Takový zajímavý výraz.
3: Psali jste si milostné dopisy?
4: No, později potom ano, ale za začátku moc ne, protože právě manžel mě jako se omlouval, že já to neumím, já jsem tohle to všechno nezažila.
5: No, já na to milostný dopisy moc nejsem, já jsem spíš psal o situaci, v jaké se nacházím.
3: Jak jste v dopisech svou ženu oslovoval?
5: Marie. Mariško, ne, to až teď.
4: Milá Marie, mě napsal, milá Marie. A mě to tohle trochu na něm jako štvalo.
3: A už je říká Maruško.
4: Tak laskavé. Jo, ano, to už jo.
5: Až jsem zjemněl trošku.
3: V čem jste nosil peněženku?
5: No v kapse, vepředu.
4: Normálně v kapse zepředu, ne, nenosil ji vzadu, jak se nosívá.
3: Jaká je její nejoblíbenější barva?
5: Růžová.
4: Teď, co můžu, tak si pořizuju spoustu modrého.
3: Jaký jeho zlozvyk jste se naučila mít ráda?
4: Yeah. To můžu jít i do takových těch intimních částí našeho vztahu.
3: I takové otázky na ně dojde, takže můžete i teď a rovnou.
4: Tak já to řeknu trošku tak, trochu jako kulantnějc. Jak to mám říct kulantnějc? Že ho vždycky po nějakým obědě trápí nadýmání.
5: No, tak po jídle, ano.
3: Kam dáváte v lednici máslo?
5: No, v krabičce.
4: Mám na to takovou dozu. Beru si to z té dozy.
3: Kdo je hlava rodiny?
5: No, Maruška tvrdí, že já, no.
3: A vy?
5: No, já si to myslím trošku taky, no.
4: On, ale já s ní točím s tou hlavou.
3: Kam se u vás odkládá špinavé prádlo?
4: Máme na chodbičce takový koš proutěnej a do toho koše dáváme špinavé prádlo.
5: No, máme tady koš na špinavé prádlo.
3: Kterou vůni má ráda?
5: Tak to vám budu těžko odpovídat. Já myslím, že levanduly má dost ráda.
3: Kterou vůni máte ráda?
4: Takovou jemnou květinovou.
3: Jak se na vás váš muž nejraději dívá?
4: Snad se na mě dívá hezky.
5: No tak já si myslím, že jako s úsměvem.
3: Jaký jste byl nebo jste milenec?
5: No, já si myslím podle Marušky, že asi nic moc, ale je to otázka, no.
3: Jaký byl váš muž, nebo jaký je milenec?
4: Dobrý, i když je pravda, že jsem celý léta vyčítala, že byl málo mazlivej takovej.
3: Kdy jste ho naposledy pohladila?
4: Dneska.
5: Tento týden určitě aspoň jednou nebo dvakrát.
3: Jaké jsou pro vás ty její ruce? Co v nich vidíte?
5: No tak rozhodně, když hladí, tak jsou velmi jemný.
4: já se o něj vždycky ohřívám, protože on měl vždycky teplejší ruce než já. My jsme se dlouhý leta drželi za ruce i třeba v divadle.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie i Bedřich jsou příkladem toho, že ani po 65 letech manželství láska neslábne a vyžaduje teplý lidský dotek.
1: Jaký je jejich návod na šťastné manželství? Čeho si jeden na druhém váží? A o čem ještě sní? Co by chtěli ještě společně stihnout?
4: No, tak to já určitě mám, ale je to i nad moje síly. Já jsem si vždycky říkala, že bych ještě chtěla strašně ráda vidět moře. A to už bych dneska, i když děti by mě určitě vyhověly, ale bojí se, že by, abych se prej vrátila.
3: Že byste tam jako zůstala?
4: Ne, že bych jako tam zůstala, ale abych z těch zdravotních důvodů, i když srdíčko mám dobrý teda, ale jako mají špatnou zkušenost, protože zeď právě takhle pozbyl maminku taky, že jela do Turecka a maminka mu zemřela v Turecku.
5: Já
4: a manžel
5: se bojím.
4: A Beďa nevím, jaký má, jakou touhu ještě.
5: Tak já mám touhu, aby nám ten život ještě nějaký vydržel v tom stavu a to je největší touha.
4: Víte co, hlavně já nějaký ty tužby mám, ale na druhou stranu zase si říkám, buď ráda, že seš tady, že jsme dva, že mám Beďu a že máme kde bydlet, kde prostě všecko mám. Máme zázemí a kdyby to někdo měl, byl by třeba šťastný taky, ale my, takže jsme spokojení a jsme šťastní.
5: Ona už to není tak ta fyzická láska, jako ta duševní taková. A my jsme tady pro lidi se vyznačovali tím, že jsme všude byli spolu. Celý život. Jako prostě bez vědomí jednoho nebo druhého jsme vlastně neudělali, ať to byla kultura, nebo sport, nebo cokoliv, tak jsme dělali vždycky společně.
3: Co hezkého bylo na tom životě takhle ve dvou s Bedřichem?
4: No, co hezkého, to poznáte právě v těch okamžicích, kdy se vyskytne velký problém a vy víte, že se tomu člověku druhému můžete svěřit, že nebo on mě objal, on mě objal a to bylo právě, to jsou takové ty nejkrásnější chvilky, které můžete spolu prožít. Že se prostě k němu useberete jako a můžeme hladit jeden druhého. Protože to je takovej ten, jak bych to řekla, taková ta skála, o kterou se můžete opřít.
5: Já hlavně na ní si cením jedno, že teda převzal na sebe úkol takovej toho styku s dětma a jako ti vnoučata a pravnoučata něco plně mít, to na to já prostě nemám. Já si myslím, že nejdůležitější je ta schoda taková. V určitém věku skončí sex. Tím se spoustu problémů urovnávalo v každém manželství. A teď už stačí pohlazení nebo takový pěkný pohled, nebo já nevím, slušný takový zacházení a to nahradí všechno tohleto. To láska prostě těch dvou.
3: Dá se říct, že od těch slov a velkých činů přejde jenom třeba ke gestům, k pohledu a i to
5: určitě
3: stačí.
5: Určitě.
3: Ale pořád je to hezké mít toho druhého vedle sebe.
5: Já si myslím a myslím si, že jsme k sobě dost tolerantní oba dva.
3: Milujete svoji ženu?
5: Určitě, to bych tady nebyl. To je jasný. Dělá mě to klidnějším.
3: Milujete ho?
4: Miluju. Miluju ho celý život. Pěkně spolu a vytrvat.
3: To je to přání, které máte.
4: Ano, vydržat co nejdýl. Vydržat.
5: Samozřejmě.

0: Marie a Bedřich Grosserovi si uvědomují, jak se čas krátí. Když se ohlíží za svým životem, vidí lásku, pochopení, toleranci a touhu být stále spolu.
1: Jejich život je jako ty jejich písničky.
0: Plný energie, která je spojuje, naplněný radostí a stále je jim do zpěvu.
1: Jak řekl Oscar Wilde, nemiluješ nikoho kvůli jeho vzhledu, jeho oblečení nebo jeho parádnímu autu, ale protože zpívá píseň, kterou můžeš slyšet jen ty.
0: Važme si jeden druhého. Očima nahlédněme do duše a nechme srdce ovládnout city. To je láska.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Na střední Moravě začala sklizeň chmele. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
2: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník, například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
3: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
2: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
4: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. To si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
2: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na Hané dnes začala sklizeň chmele. Jako první česačky rozjeli zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Zítra je budou následovat v Žalatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá taky největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Byly tady tropické dny, vysoko nad hodnotu těch tropických teplot, rekordy, a každý rekord zemědělství je špatný. Potřeba byl normální průběh počasí, normální průběh srážek, a to tady v letošním roce nebylo, proto to bude podprůměrné.
1: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností na jihu Moravy. Další velmi silné bouřky dorazí do Česka zítra. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne

0: oblačno až polojasno, odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je na 26. kilometru směrem na Turnov po požáru auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D1 na kilometru 222 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto Avida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
1: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
2: Děkuju, Heine.
1: Na, Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
2: Ale po práci, jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No,
1: nic. Napij se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
2: To je život. Kreuz, Himmel, Kruci, Fagot, element. Já bych do toho...
1: Dej to pambu, Anton.
2: A co já si teď počnu s tím mým klukem? My jsme šli domů a žebrem.
1: Wenzel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
2: Toho neznám.
1: Aha, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Počkej, Anton.
3: Karlše!
4: Co je?
3: Co?
1: Máš tu krajana.
4: No. Ty jsi Čech?
2: No jo, od Budějic.
1: Karlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A teď jsi v rejži, co?
2: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
2: Tak, hlavně aby byla.
4: On, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlík Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
2: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: Jo. Zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
2: Jo.
4: A kluka máš s sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Jsem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. Jo, no tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
2: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordiáka.
2: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přisluhovat.
4: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
2: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
2: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
2: Teda flíkhornů. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
1: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
2: To jdem, ne?
1: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem, to přijdem.
1: A toho kluka mi tu zatím ne.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
2: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
2: No můj bože, co je zas tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořádného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh pravou nohou. Jdeme k direktorovi.
5: Já Heráň. Heráň.
4: Dobrý den, herr direktor.
5: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
4: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
5: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
4: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
5: Je z oboru?
4: Ne, ale je to krajan.
5: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
4: Přímá.
5: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
6: Karas Antonín, pane direktore.
5: Anton, no dobrá, vyřízeno.
4: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
5: Sapristi, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
4: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže a spát bude s námi v 8, pane řediteli.
5: No, když myslíš, tak tady je poukaz na 7 marek, Anton. A ostatní ti poví Kerholec. Adieu.
4: Naschledanou, pane řediteli.
6: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste Karlíku, kam si mě to zavedl?
4: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
6: Kam?
4: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
7: Servus.
4: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
7: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bídlo.
4: A to se ví, to je ono, hoď to na no, seba, Anton. No. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
6: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
4: A dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starej uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
6: Jášku, Karlíku.
4: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba Princmetálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská vídeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužském klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
6: Jášku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Copa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
4: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
6: Měj rozum, copak já jsem nějaký cirkus.
4: Měj si, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se to trochu rozhlídli.

0: si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerholen. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já na nosní vodu Binkovi a ty dej koníku.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno, brože příku.
3: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš, ty Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Ano.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejtří po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil ses po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají? Nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koničkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: Hej, paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
9: Tak tady budeme spát.
8: Dějde, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u arcivévody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnojs. To jsem se bacil do hlavy.
9: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
9: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil lvy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u Kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
2: To mám rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol France.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
8: Zde.
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
11: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonnost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale já... ne, vyjádřil se přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prvé, než jí opustí.
2: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
11: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí nebo se směje.
9: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
9: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
9: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
11: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. Dojetím.
5: Copak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, vždyť tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
9: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Aha. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlili, to si přiznejme, pánové.
5: No, to si přiznáváme, to ano.
11: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. a vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
11: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
4: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
11: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
7: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
11: Tak co? Dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali na hoře Sinaj?
9: Ale dejte pokoj.
11: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
11: Dobrá, podvolují se přes sile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
7: O jakém?
11: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
7: Zadržte, zadržte ho.
11: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne? No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích, zkrátka přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
8: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
7: Neříkejte.
11: Vyprávějte, pane Fransi.
8: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned pod měšina chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
11: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
4: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
11: Tak? Víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
4: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. jednou ukradl pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dalem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dalem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dale a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polotem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti za vděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl jsem mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěšské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počínal můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomně cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Začala poslední hodina 20. srpnového dne roku 2026. Začíná noční linka a její dnešní vysílání můžou posluchači a posluchačky využít ke chvále všech těch šikulů a šikulek, kutilů a zdatných organizátorů, kteří se vyskytují ve vašem blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné a že i ty pověstné zázraky vykonávají s přehledem a bez mrknutí oka. Ať už jsou to fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři, anebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle, dejte v příbězích, které sdělíte do vysílání, vědět naslouchajícím, že to zlidovilé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má mnohdy pořád ještě své opodstatnění. U mikrofonu noční linky v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900. Psát můžete už teď na náš web rozhlas.cz/linka. A na každého z vás a na každou z vás budu mít vlastně jenom jednu otázku. Máte příběh? Jehož titulkem by mohlo být Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linku začínající něco málo po 23. hodině 20. srpna 26 otevřela kapela Lucie se svojí verzí písničky Jaroslava Ježka Klobouk vekřový. A otevírá ji také, aspoň doufám, příběh paní Dany na téma Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Paní Dano, hezký večer.
1: Krásný dobrý večer všem vám i do studia a posluchačům všem, odkudkoliv. A já k tomu mám co říct, protože tak jako lovím v těch příbězích, já jsem teda si přečetla to téma a zaujalo mě a já mám a skláním velkou poklonu před všemi řemeslníky, to teda především takovými těmi, kteří jsou šikovní a opravdu ty zázraky udělají na počkání a nebo teda jak je to možné v krátké době. Ale já mám jednoho svého zručního, technicky nadaného partnera z těch, co teda byli instalatéři a tak dále, tak ty už prostě většinou už nežijí. A ty zdravím do nebička. Ale já mám jednoho zručného instalatéra. A to je elektroinstalatér, což je vám asi trošku podobné, blízké.
0: No, já bych se tím nerad probíral, protože já už, jak už několikrát zaznělo, si pamatuju pouze, kde je fáze v zásuvce. Raději pokračujte.
1: No, tak dobře, já budu pokračovat. No prostě já mám syna, který se vyloženě vyzná v elektrotechnice. On je sice dvakrát promovaný fyzik, teoretik, ale ta elektroprůmka, ta mu dala prostě mnohé a on je schopný v Praze, když si koupil byt se svojí ženou, tak vlastně tam přebudoval vlastně všechno, od podlah počínaje, koupelnu dělal, měl tam skladiště v dětském pokojku, ještě neměli dítě. No a to je takový technik prostě, takový šmátek, že kdykoliv, teda i když bohužel jezdí jenom 1 za 2 týdny, tak tady zrovna čekám, kdy mi vymění žaluzie. Takže on nejen od té elektrotechniky všechno opraví, vypínače, rozvody a tak dále, ale on prostě, my jsme takový hlavičky přemýšlivý, že vždycky to děláme nějak dohromady a prostě teď mě čeká zrovna výměna žaluzí, protože mě teď oprázdní, prostě jedna spadla, mě zemřávilo slunce, já jsem myslela, že se to pominu. Takže tak. Takže chválím svého syna Tomáše, který ač je studovaný a z té elektrotechniky už toho tolik neví, tak je prakticky, na co sahne, to se mu daří. A takový byl můj tatínek a prostě já vidím v Tomášovi prostě mého tatínka. Hej, opravdu my jsme tady spolu vymalovali byt, prostě my jsme tady spolu uklidili byt, když jsme převzali jako nový. Prostě všechno nám šlo od ruky.
0: Já využiju toho, že jako každé léto reprízuje televize seriál Chalupáři a řeknu, že váš syn Tomáš je vlastně něco takového jako Bohouš Císař, takový zasloužilý všeumělec.
1: Víte, ale že přesně takový. Já v něm vidím i toho Bohouška Císaře. Takže jo. On fakticky, já když jsem viděla jejich byt jako po měsíci, ještě se tam dělala dlažba, to, tak jsem tomu nevěřila. Na Praze 6 bydlí teda a bohužel jezdí sem kvůli zahradě, teda snaží se teda třeba jednou za týden, ale prostě jezdí sem maximálně těch pravidelně teda 1 za 2 týdny, pokud není někde ve světě na přednáškách, ale je to šikulka. Takže

0: chválím tě, Tomá. A děkuju ti za to, že jsi takový šikovný. Moje dcera zase převzala po mně cukraření, jo? Takže to je taky docela řemeslo. Výhodný. To já už nemusím dělat dorty pro svý vnučky a tak dále. Pro rodinu.
1: Já tady pozdravím oba dva, jak vaši dceru, tak vašeho pana syna.
0: Karolínka tak je šikulka, ano, přesně tak.
1: A děkuju i vám, paní Dano.
0: A děkuju a všechny zdravím a mějte se báječně a deště tak akorát, ať vám bouřky nezlomí všechno, co je možný zlomit a polámat a tak dále, ale předvěčně za ten déšť. Borku, zdravím vás moc.
1: Já vás taky a přeju vám dobrou noc. Jestli pak máte také ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ten už zmíněný titul Zasloužilý všeumělec, tématem noční linky jsou zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A pokud budete mít konkrétní příběh, který by se vešel, který byste, řekněme, vměstnali pod tento titulek, není proč váhat. Pište rozhlas.cz/linka nebo volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A Davida, který čeká na telefonu 731 800 900, se ptám, jaký je ten jeho příběh, který by se vešel pod zmíněný titulek. Dobrý večer, Davide.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem si vzpomněl na svého tatínka, který se jmenoval Karel a byl restaurátor, jako soch. A on, my jsme z Prahy teda, a on vlastně, jako ty zázraky, on přímo vlastně dělal do toho kamene, že jo, protože každá ta socha, kterou, on byl nejen restaurátor, ale i sochař, takže dělal vlastně, jakoby, vlastní práci a on byl z té oblasti, jak pan Preclík a jeho profesor byl Josef Wagner z Uměleckoprůmyslové školy a bohužel tatínek zemřel na rakovinu a už je to pár let teda, no. Ale já tady mám pořád jako jeho nářadí, že jo, a občas teď jsem zrovna tady něco dělal z jeho špachtlýho a prostě on dokázal třeba využít jakoby technicky prostě úplně jiný obory, jo. Třeba on měl ty to nářadí, prostě vymýšlel si vlastní třeba tečkovací stroj, to je vlastně, když přenášíte jakoby, to je taková věc, když přenášíte prostě jakoby jednotlivý sochu na kopii, když se dělá kopie, tak vlastně ty, to se dělá tak, že se přenese vlastně ty jednotlivý místa na ten kámen a pak se to vyseká, podle toho, no. A zkrátka, on třeba postavil v Krkonoších dům, jakoby se zedníkama, ale prostě spoustu takových věcí a jako hlavně ty maličkosti, mě prostě, když jsem četl třeba, jsem se listoval v jeho pracích, on třeba dělal taky ve Strži, Karel Čapek, kde byl, tak tam dělal vlastně památník Čapku a zkrátka, jakoby, on třeba taky vynalezal třeba vodní turbinu, která váží 8 kilo, a dokáže dát 15 W, jakoby to celý dům vlastně vyhřát na potok teda. Taková podlouha vlastně to. A spoustu věcí, které jako jsou úžasné, no. Tak jsem se na něho vzpomněl a chtěl bych mu poděkovat i za ten život a za to, že tady byl, no.
0: Zeptám se, Davide, váš tatínek, vy jste říkal, že dělal ve Strži, ve Staré Huti, ano? U Dobříše.
1: No, on je to tam, no, on, já
0: tu matku s dítětem, mám, ano?
1: Myslím, že jo, no.
0: Aha. No, já se chtěl zeptat, kde bychom na díla vašeho tatínka narazili, vy jste odpověděl, aniž bych se zeptal, a já vám za to děkuju. Vím, kam se půjdu podívat, až budu mít cestu tímhle směrem.
1: No, a to je úžasný, a právě víte co, mě to hrozně líto, že vlastně všichni ty jako starý mistři, nebo prostě ty lidi z toho okruhu, kdy to se týká i herců třeba, že jo, nebo prostě jakoby ta vlastně ta pevnost taková v tom umění, v tom všem jakoby, tak to je prostě milý to vlastně, že ty věci se třeba neobnovují nějak, no, nebo ta, nevím, no.
0: Já vám ale moc krát děkuju za to, že jste připomněl třeba i tohle téma. Obnovování soch. Děkuju. Davide.
1: Dobrý, naschle.
0: Přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.
0: Nejen na telefonu 731 800 900 můžete zanechat svůj příběh, respektive příběh někoho, kdo by si zasloužil ten už dvakrát zmíněný titul Zasloužilý všeumělec. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Kdo byl takový ve vašem okolí? Někdo z vaší rodiny? Někdo, kdo si dokázal poradit úplně se vším? Od, dejme tomu, výroby kvasu přes recepty dávno zapomenuté anebo řemeslné práce u vás doma? 731 800 900, to je ta první možnost, anebo pište na rozhlas.cz/linka.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Znovu se vám hlásím z brněnského rozhlasového studia, vážení přátelé, omlouvám se za drobné technické nedopatření. To víte, někdy technika zlobí, někdy to nejsou jenom jedničky a nuly, někdy ještě existuje další možnost mezi jedničkou a nulou, ale v tomhle případě je dobře, že už se zase slyšíme. Já tímto zdravím naše techniky v Karlíně, kteří rychle zaskočili. No a dávám šanci dalšímu z vás, který možná má příběh na téma zázraky na počkání. Nemožné do 3 dnů. Nevím ještě, kdo je na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
2: Dobrý večer, tady Miluška z Místku.
1: Já vás zdravím, paní Milušku.
2: Já jsem právě asi před hodinou takový zázrak na počkání zažila, takže bych se s ním ráda, tedy o něm ráda podělila potom.
1: Posloucháme na pětě, úplně všichni, jste totiž ve vysílání.
2: Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, dneska mě tak trošičku odešel střevíc. Z boku se mi vytrhnul a tak jsem se večer zmínila svému partnerovi, který má hodně přes 80 roků. A zatímco jsem se dívala na televizi, na film, tak střevíc byl spravený. A to není jenom tohleto. To u nás občas každou chvíli je něco takového. Můj partner je tedy vyučený kovář, ale spraví snad všechno na světě. Není to tak dávno, co mi odešla televize v kuchyni taková, kde mám takovou menší televizi. Jenom jsem se zmínila, no už jsem hledala na internetu, že si koupím novou. A když jsem se zmínila, přines šroubovák, řekl přidrž mi, sundal ji, přidrž mi, zezadu vyšrouboval zadní stěnu. Podíval se tam, něco tam udělal a stěnu zadní zpátky přišrouboval a televize šla. Opraví auto, opraví věci ze dřeva, vyrobí stůl, no prostě zlaté ruce. A říkám, to má hodně, hodně, přes 80 roků a stále je takhle fit a nesmírně šikovný.
1: Když jste začala s tímhle příběhem, že s tím, že vám odešel střevíc takzvaně, tak jsem se původně chtěl zeptat, čím je váš partner vyučen. Vy jste sama řekla, že je vlastně vyučeným kovářem. Ptala jste se ho někdy, kde všechny tyhle dovednosti, tenhle fortel získal?
2: No, nevím. Nevím, kde získal, no. Asi něco v rodině bylo, protože jeho otec i jeho děda vlastně jezdili po světě a pracovali v nějakých takových těch větších podnicích, já nevím, někde v Africe v nějakém státě a v arabském státě a prostě byli to šikovní lidi zruční, tak. No a má tedy 2 syny a ti jsou taky takový šikovní. Tak asi něco v tom bude, no. Ale taky, jak mi tak vyprávěl, tak taky je k tomu měl, aby ty ruce byly šikovné, aby dělal, no.
1: Takže zřejmě v tom hraje hlavní roli genetika, ale i ta se musí podpořit cvikem, řekl bych.
2: No, určitě.
1: Paní Miluško, já vám děkuji za váš příběh.
2: Já jsem se musela pochlubit, protože si ho za to nesmírně vážím a cením, protože já sama moc šikovná nejsem. A takže je to takhle. Mějte se moc hezky, přeju všem dobrou noc.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Noční linku, dnes na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Pan Franc je tím, kdo napsal na rozhlas.cz/Lomítko Linka, já se pokusím jeho pár řádků reprodukovat. Cirka před 30 lety jsem našel koženou pracovní tašku, kterou vlastnil můj pan otec. Bylo mi jí líto, že leží ve staré skříni v podkroví. Když jsem ji vzal do ruky, jakoby promluvila hlasem toho, kterému sloužila. No v té době bylo složité nalézt mistra, který by mi ji opravil. Jak se říká, kdo hledá, najde. Mistr Sedlářský, v řemesle již letitý, ač měl v té době zakázek Neurekom, hlavně ze strany Rakouska, vzal tašku do ruky a řekl, tato zakázka mi přinese vzpomínku na mládí, když jsem se učil řemeslu. Dojdi za 2 dny. Já jsem myslel, že neslyším. Za 2 dny jsem zaklepal na vrata tohoto člověka. Taška byla jako nová. Pro mě to byl zázrak. No a sloužila mi ještě 20 let. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, musím vám říct, že během toho krátkého výpadku dnešní noční linky jsem si říkal, teď bych tady potřeboval někoho, kdo by zvládl zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. No, naštěstí pomohl restart a jak říkám, snad se tahle technická závada nebude opakovat. Dobrý večer přeju vám, kteří nasloucháte, dobrý večer přeju i paní Staňce a vítám ji na telefonu.
1: Já vám děkuji, pane Vorku, já vás taky srdečně zdravím a zdravím posluchače.
0: Tak mi řekněte, jste to vy, kdo je schopná udělat zázrak na počkání a nemožné do 3 dnů, nebo někdo jiný?
1: Já spíš zorganizovat víte, ale jako něco takhle udělat nejsem až tak šikovná. Já jsem měla tady šikovného muže, ale ten v 51 letech z tohle světa odešel. Ale o tom bych nechtěla hovořit. Dneska pro mě bylo velikým, velikým překvapením, poněvadž my tady v Bohumíně máme takovou dlouhou ulici, je to hlavní taková jedna ulice, jmenuje se Studentská. Na rohu je zdravá výživa a já koukám, jak to, že tam jsou stoly vedle toho krámu, mají krásné křesílka, krásnou výlohu, vlezu dovnitř. Můžu vám říct, pane Borku, že jsem byla opravdu v několika zahraničních cukrárnách, v několika našich cukrárnách, ale to, co mají tady a co dokážou tady v téhle cukrárně, přála bych vám to vidět.
0: Myslíte, já abych v tom měl trošku jasněji. Myslíte interiér, který se tam třeba nějak změnil, anebo...
1: Ne, to zboží. To zboží. Ten sortiment toho zboží. Mm-hmm. To skutečně ten člověk, který jako je majitelem téhle cukrárny, který to peče. Já jsem diabetik, tedy nesáhla jsem po zákuskách, ale sáhla jsem po štrudlu. Můžu vám říct, že ani vídeňský štrudl se tomu nevyrovná. Úžasné věci. Úžasné věci a klobouk dolů. Získal skutečně velké ocenění. Vážím si toho člověka, aniž bych ho znala. Ale co jsem chtěla říct, jdu o kus dál a vlezu do krámku, kde paní maluje vajíčka, a má nádherný krám, tak jí to vyprávím, jakože jsem navštívila tuhle tu cukrárnu. Já jsem nevěděla, že tady něco takového noblesního máme. A ona říká, a kde ta cukrárna je? A já říkám, no hned vedle zdravé výživy. A ona se pousmála, jak jsem se rozplývala tou úžasnou práci, která tam opravdu se nabízí. A ona říká, to je mého syna s takovou skromností. No tak jsem si říkala, jak se říká, jaká mať, taká nať, jo? Tak tentokrát jablíčko nepadlo daleko od stromu. Ale stejně máme tady šikovné lidi. V kasárnách máme úžasnou švadlenu, nějakou paní Bémovou, jo? Máme tady prodejnu obuvi a ten pán je ochoten vám opravit tu obuv. Ale tak krásně, s takovou pozorností, poněvadž a koupíte nové boty, třeba já mám problémy s těma nohama, tak zháním koženou obuv. No, prozatím mi nejvíc vyhovuje Tamaris. A on se nebojí, i když jsou to drahé boty, fungují nové boty, udělá všechno. S takovou důsledností, s takovou ochotou, že klobouk dolů skutečně, jak máme krásné město, já tomu říkám vždycky, že máme bohumilé město, jelikož naši radní se skutečně starají. Jo, jak pán zmiňoval ty práce sochařské, tak my tady máme taky takové nádherné, jsou soši, ale máme štukatelské práce, krásné domy, nádherně opravené. jsem hrdá na to naše město, opravdu, jo. A zaslouží si skutečně naše radnice velké, velké poděkování.
0: Paní Staňko, jo? Vy jste je tak vychválila, že mám skoro až strach, jestli to není předvolební kampaň. Pardon, já se omlouvám za tuhle nadsázku,
1: ale... Já ani nevím, kdo kandiduje, to opravdu ne, já tomu,
0: to nechme
1: tomu
0: být stranou, raději.
1: Pozornost, ale skutečnost je taková, že opravdu zasloužit tu pochvalu, víte? Takže...
0: Je to vždycky krásné toho sledovat někoho, kdo umí svou práci s tím fortelem. Komu to jde od ruky, ano. Na koho sedí to zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Ano. Já vím, že se dnes třeba i hodně nadává na sociální sítě, já jsem na ní taky, ale já se tam dívám třeba na ta kutilská videa, co všechno jde udělat ze dřevem, s obyčejnou překližkou. S jakou šikovností se ti, kteří to opravdu umí, dělí o svoje umění. A shodou okolností jsem tam párkrát viděl třeba i mistry cukrářské, když tedy jste o tom začala. Já jsem vůbec nevěděl, jak se dělají všechny takové ty čokoládové ozdůbky, které vypadají, že snad to vyrostlo samo.
1: Ne, skutečně tak. Opravdu, jak jsem stará, mám už přes 70, sježděnej, slítanej svět, něco tak nádherného. Skutečně jsem neviděla noblesní cukr.
0: No ale dávejte si pozor na cukr, pokud jste diabetik.
1: No tak, ale pokochat se můžu.
0: No tak to jo, to jo.
1: Mám 4x za den inzulin, to já vím. To si dávám pozor, ale jak člověk musí ocenit práci tedy druhého člověka a vážit si ji. Stejně tak jako ta jeho maminka, která má tak krásnou a útulnou prodejničku, maluje vajíčka jako kraslice, myslím. A
0: No tak zřejmě tady půjde taky o genetický ano. Klíč. Děkuji vám moc krát, paní Staňko. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky, že opatrujte se, taky dobrou noc a také posluchačům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky vám přeju, vážení přátelé. A zdravím paní Marii, která se svým příběhem na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů právě teď čeká na telefonu 731 800 900. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já musím podotknout, že mě také inspiroval ten pán, který hovořil o vstrži Karla Čapka, jako ve Staré Huti u Dobříše, protože já jsem v této obci tak byla ve škole zaměstnaná a z toho 14 posledních let jako ředitelka školy. Protože to byla malá vesnice, takže ředitel vlastně tam zajišťoval všechno. Třeba přestal odtékat vodovod. Mohla jsem dojít k pánovi, který sice pracoval jinde, ale uměl spravit. Rozbilo se kování u okna. Došla jsem k pánovi, který to uměl spravit. Utrhlo se lino. Šla jsem k pánovi, který to uměl zalepit. Takže bych chtěla říct, že někdo nemusí umět úplně všechno, ale tady je důležitá ta ochota. To byly skutečně zázraky na počkání, že tam přišli třeba se mnou hned a hned to opravili. A když už to neopravili oni, tak to zase vypadá to jako také předvolební nahánění, ale to není. Tak tam je takový šikovný pan starosta, že jeho manželka pracovala jako školnice a když už teda opravdu to bylo neopravitelné, tak to opravil pan starosta. Ten také uměl všechno. Takže já bych všem chtěla poděkovat. Oni už nejsou mezi živými, někteří pan Fist, pan Moc, pan Smetana, ale já na ně s láskou a úctou vzpomínám, protože škola pro ně byla na prvním místě a nikdy jsme nemuseli čekat. Dneska by to asi bylo horší, ale tehdy opravdu jsem si všech neskutečně vážila. Tak a udělali to samozřejmě zadarmo. Mě teda ani nenapadlo jim něco nabízet, že jo. Tak. Ale prostě udělali a udělali to rychle. Takže vzpomínám na ně opravdu s úctou a na vesnici je to úplně jiné než asi ve městě. Protože tam dělal každý všechno, postavili, opravili kulturní dům a spoustu věcí své pomocí, takže nevím, jak to vypadá dneska. No vypadá, já tam samozřejmě chodím, teď otvírali novou školu, ale to už teda dělal architekt všechno, no. Ale s láskou na celou tu vesnici vzpomínám, je to moje srdeční záležitost a spíš si připadám, já bydlím v Dobříši, takže to je kousek pěšky, že spíš jsem Huťanda. Takhle jsem to chtěla říct.
0: Paní Marie,
1: skutečně
0: a...
1: šikovní lidi, ano.
0: A co vy? Zkusila jste
1: jako
0: někdy...
1: jestli
0: jste někdy zkusila něco, co třeba není, nebo nebylo ve vaší pracovní náplni a pochválili vás právě tímhle stylem. No, paní Marie, vy jste, to je úplně zázračné a na počkání, anebo jste udělala nemožné do 3 dnů? Bylo něco takového?
1: No, tak to asi ne. Já jsem měla strašně šikovného manžela, který bohužel také už... Ale zase víte, jak je to pro člověka milé, když někam přijde a teď mi řeknou, hele, tenhle zámek ještě spravoval tvůj manžel. Takže opravdu to je takový, no já měla štěstí, že jsem, ne, že bych měla na všechno lidi, ale koho jsem poprosila, tak vždycky to udělalo. No.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, za to, že posloucháte Noční linku a přeji vám hezké léto.
1: A počkejte, a do té Staré Huti se opravdu přijďte podívat. Byl jste tam už u toho domu Karla Čapka?
0: Ještě ne, vím no, o tom, že tam je, ale neměl jsem bohužel ještě to štěstí. Nepoštěl jsem.
1: To je místo, které člověka nabije energií. Je to lepší teda na jaře potom, protože je tam krásný park, krásné stromy a tam, když přijdete, tak na vás spadne taková až posvátnost. Tak to jsem vám chtěla říct. Takže určitě ještě, než budete úplně starý, tak se tam prosím vás zastavte.
0: No to už bude za chvilku. Takže je mně jasné, že až budu mít aspoň trošku času, tak naberu po D1 směr Praha a odbočím na Starou Huť.
1: Ano, tak.
0: Mějte
1: a
0: se
1: tam,
0: hezky.
1: Kde budete odbočovat, je taky vynikající restaurace, tak.
0: Tak, ale to už by možná byla reklama, to raději nechme.
1: Jo, to ne, já taky neříkám, jaká tam půlky restaurace 3, ale mějte se a naschledanou dobrou noc.
0: Naschledanou dobrou noc. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů, je to takové, řekněme, okřídlené lidové rčení, ale kdy naposledy vás napadlo, že by si někdo konkrétní zasloužil diplom za to, že spravil něco, co ostatní spravovat nechtěli s tím, že už to ani nejde? Že vám pomohl že udělal nemožné do 3 dnů? Volejte, číslo znáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a vypadá to, že před námi je další příběh a možná, že to bude i příběh dvojitý, protože jsou to podle toho, jak se představili, vlastně dva pánové. Karel by měl být u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Karel a kamarád. Dobrý večer, Pavel.
0: Zdravím vás, pánové.
1: Musím strašně pozdravit vás a všechny posluchače. Rádi vás posloucháme a jsme takový jako vybíraví, že jsme si vybrali na poslouchání, protože toho času taky moc není, kolikrát někdy vaše rádio a rádio Proglas. A teď jsme slyšeli zajímavá témata, chtěli bychom třeba něco taky sdělili.
0: Ano.
1: To, že prostě na to počkání...
0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, rád to řeknu za vás, ale teď už vás poslouchám.
1: Přesně tak. No já bych jen krátký, aby se nehovořil zabíhavě a moc dlouho, aby se prosil druhým posluchačům, tak bych jako řekl, že prostě jako jsem věřící člověk, jako jo, a prostě dlouho jsem jako to, ale jako chodil jsem i k přijímání takhle a pořád vlastně to srdce nebylo tak otevřené pro Boha a jako bylo takové tvrdé kamene a takové, že člověk byl takový sebestřední a jako nebyl takový jako vydaný druhým lidem, jestli mě trochu chápete.
0: Já vás chápu, ale dovolíte-li, já vás teď o něco poprosím. Nejde o náplň toho, co říkáte, ale o technickou stránku, že vy mě máte na hlasitý poslech. Ne, počkejte, máte mě na hlasitý poslech, prosím.
1: Jo, ano, prosím, ano.
0: Zkuste si mě dát na normální poslech, protože ona i ta krátká ozvěna je potom příčinou nesrozumitelnost. Teď už je to lepší, takže vy zřejmě chcete pokračovat v tom smyslu směrem k zázraku, jestli se nepletu.
1: Ano, jestli se opravdu zázrak, jestli můžu říct, jako jo.
0: Ano.
1: A teďka jenom krátce vyjádřím se stručně, a abych nebyl moc obšírný, jak jsem to říkal jednou, prostě... jsem začal hledat jako takový živý vztah k Bohu, k Ježíši vlastně a tak jsem ho prosil, aby to moje srdce, tvrdé kamene proměnil se z masa z lásky, jak je to podle biblického vlastně a on jako, on to jako svým způsobem udělal, i když prostě ten proces je neustálý, protože všechno máme nádoby hliněné a můžeme to i ztratit, protože nic nemáme v životě jistého, že jo. Nikdo řekl, že jsou v životě jisté jenom 2 věci. Smrt a daně, jako jo, a prostě, ale jako, že prostě, jako, když jsem prosil, tak se mi najednou uzdravili oči, které dřív mě viděli, tak jsem viděl jsem, jako, neustále vidím, stále práci už nenosím brýle vlastně, vlastně to a vlastně i měl jsem uši tinnitus, jsem se mě uzdravil, ale ani jsem o to neprosil, to jsem dostal jako darem od Pána Boha navíc, za to, že jsem ho prosil o něco, co bylo souladu s Boží vůlí. Asi bych ho chtěl taky oslavit a potom bych chtěl vzpomenout, mohu ještě mluvit?
0: Samozřejmě, já vás poslouchám.
1: Ještě bych chtěl vzpomenout pana našeho děkana tady Havlíčka, protože Oldřicha Kučeru, který vždycky říkal, abych byl mužem modlitby. A já jsem kolikrát byl líný se modlit, a když jsem bral ten zřetel na to, že prostě ten vztah se musí nějak budovat, když já udělám třeba jeden kruček bude biblického, tak Bůh ke mně udělá dalších 100, tak musí pro to člověk něco udělat. Tak jsem se začal intenzivně jako o Boha zajímat, jako o to, abych mu hledal vztah, a on dělá prostě zázraky na počkání. Já si myslím, ty zázraky v tomto světě se dějí, jenom je lidé kolikrát nechtějí vidět, nebo je přehlížejí prostě pro ty bůžky různé, které jsou kolem nás, ať už to jsou třeba peníze, požitky, nebo cokoliv jiného, prostě nějaké automobily předražené, že jo, je prostě, jak se říká, někdo honí třeba vodu, někomu stačí obyčejný automobil, a to jsou také ty bůžky tohle světa, ale opravdu ten, kdo nás stvořil, ten, kdo život za nás položil, vlastně by se zasloužil tu nejvyšší úctu, aby byl v našem srdci a to se mi jako teďka daří vlastně a chtěl bych jako v tom vztahu dále pokračovat a vlastně vlastně mám takovou jako sílu jako od Boha, jo. Já, jestli se můžu prozradit, já jsem od mládí invalidním důchodu. Ale teďka se cítím jako lépe a chtěl bych jako, jako prostě, kdyby Bůh mě mohl uzdravit, pokud by to byla jeho vůle, já jsem prostě i přes ty těžké obtíže třeba i něco mohl vystudovat, nebo zatím říkat co, a třeba být, nebo prostě být společnosti, být společný. A taky jsem si uvědomil, že Bůh, vlastně Pán Ježíš, prostě že jsme od Boha darem pro druhé lidi. Že to nemáme žít sami za sebe, pro sebe, ale že máme svým životem obdarovat ty druhé lidi, pomáhat jim a vlastně to. A mrzí mě, že kolikrát třeba, když zavučím do jiného soudku, politici nemyslí na obecné blaho, ale i na, kolikrát se může zdát na svůj vlastní prospěch a to taky kolikrát není hezké, jako to a
0: Já vám rozumím, Karle, ale tady bychom mohli klidně skončit, protože politiku v noční lince neprobíráme. Já vás samozřejmě nechci nějak okřikovat nebo tak, ale Karle, já vám rozumím. Ano, rozumím. Karle, prosím, poslechněte mě.
1: Zemřík zůstane sám. Může mu to někdo vzít.
0: Nebudu vás překřikovat, neopravdu ne. Karle, já vám mockrát děkuju za váš příspěvek. Nezastírám, že to je sice trošku jiným směrem, než jsem původně zamýšlel, ale konec konců vešel jste se do toho titulku Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Byť jste to pojal po svém, ale i za to já vám děkuju. V tomhle ohledu já nedávám žádná omezení a děkuju a zdravím jak vás, tak vašeho kamaráda Pavla a jsem rád, že jste obohatil noční linku. Takže prozatím naslyšenou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, anebo vlastně i dobré ráno, či dobrý nový den, protože teď už platí datum 21. srpna 2026 a je tady druhá část Noční linky dnes a vlastně i včera, tedy v té poslední hodině včerejška, na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Ať už si vyberete to, jak se s tématem vyrovnali naši posluchači Dana, David, Miluška, Staňka anebo Marie, anebo to, jak se na zázraky zejména zaměřil pan Karel s panem Pavlem před malou chvílí. Budu rád, když zavoláte na číslo 731 800 900. Ale znovu opakuju, spíše jde o to, jestli je ve vašem okolí, blízkém okolí, třeba i v rodině, někdo, kdo je takovým tím všeumělem, který si se vším dokáže poradit a že ty zázraky vykonává, no, obratem přinejmenším. A nemožné dodává do 3 dnů. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát na rozhlas.cz/linka. Veronika tak to napsala. Musím se pochlubit, měla jsem dědu, který byl neuvěřitelně šikovný kameník, ale vyznal se v každé stavařské práci. Byl tak neuvěřitelně šikovný, že nestíhal. A byl po operaci žaludku, takže jsme se mu starali o jídlo. Zákazník tedy nemusel. Jeho strava při jeho síle byla hlavně mléko, krupice a vývary. No, prostě neuvěřitelné, co všechno dokázal. Veroniko, děkuju a váš vzkaz, stejně jako všechny ostatní glosy a poznámky, které jste zaslali na web rozhlas.cz/linka, týkající se tématu, bude po 1 hodině viditelný na zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček, teď dávám slovo dvojici Karel Gott, Lucie Bílá a za chvíli i vám a vašim příběhům na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Měli pravdu Karel Gott a Lucka Bílá. Mělo by to zůstat věčnou hádankou. To jenom v pohádkách se dozvídáme, co sudičky nad kolébkou novorozence dávají do vínku tomu mrněti. Možná, že to byla šikovnost, kvůli které teď telefonuje do noční linky paní Iva. Možná, že to bude příběh nějakého kutila či nějaké šikovné dámy, která vykonává zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů. Paní Ivo, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak co by se vešlo pod titulek zázraky na počkání nemožné do 3 dnů ve vašem případě?
1: No, v mém případě by se určitě vešlo mnoho věcí, ale tím nebudu zdržovat, protože budou následovat další telefonáty. Mám takovou čerstvou zkušenost. Před 6 hodinami jsem telefonovala na jeden magistrát jednoho města a žádala jsem SOS pomoc. No, ani se neptejte, jak to dopadlo. Ono to dopadlo tak, jak jsem čekala. Nijak.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to není zrovna zázrak.
1: Ne, ale já jsem taková kouzelná babička možná ve svých příbězích, ve svých knihách a ráda dělám zázraky, ráda pomáhám lidem celý život, ale 19 let, co bydlím na sídlišti, jsem tady za tu divnou bláznivou paní. Ale jdu dál.
0: Mm-hmm. Já vás poslouchám na pětě.
1: Ano, já to všecko beru takovým nadhledem, snažím se, ale ten jeden magistrát před těmi

0: 6 hodinami, no ono to bylo před více hodinami, jejich pracovní doba končila ve 3 hodiny, tak mě prostě dokázal to, co jsem čekala, že 6 let žádám o multikáru Zeminy, protože tady dělám krásno před panelákem. No, včerejší už telefonát mě dokázal to, co jsem očekávala, že nemám šanci tu Zeminu získat. Mhm. Mhm, ano.
1: Tak co s tím uděláme?
0: Uděláme s tím to, že s přítelem pojedeme ráno do Balmaxu autobusem, protože nemáme auto, a koupíme 2 pytle Zeminy a dodělám tu krásu, kterou se snažím dělat. A teď sedím u počítače a mám rozepsaný příběh do své knihy, který zároveň posílám na ten onen magistrát. To je všechno.
1: Takže ve vašem případě to bude spíše to nemožné do 3 dnů, než přijedete ano. zpátky s tím substrátem. Mm-hmm. Mimochodem, co to vlastně vytváříte? Bude to nějaká skalka, bude to nějaký ozdobný záhon?
0: Ano, já ve svých knihách, když se mi lidé ptají, jaké téma píšu, tak říkám, že píšu všeho chuť života. A je to záhon, byl to velký záhon, ale protože mi ho v loni vykradli v noci a nechali tam pouze prázdné díry, asi si to odvezli na své chatky, tak jsem velký záhon zrušil a dělám pouze malý, asi takhle.
1: Hmm. A pokud možno přikrýt mříží, jo? Ne, to byla hloupá nadsázka, omlouvám se.
0: Ne, nebyla. To bylo, víte co, já bydlím v paneláku naproti pivnici.
1: A tím se něco vysvětluje.
0: Ano, není potřeba nic dodávat. Ale jenom to zakončím tím, aby se možná posluchači hořce usmáli nad tím, co se děje na sídlištích. Já jsem teď upravovala cestičku, po které zakopávali lidé. Ano. Nejenom z domu, ale i z okolí. A dneska jsem se dozvěděla, asi 8. občan mého domu mě řekl, jako ať už jdu, ano.
1: Tam, kam chodí vítr spát, ano.
0: Ano, a protože já to slovo nepoužívám, říkám do zadele, tak jsem samozřejmě mu přitakala a jenom jsem se ho zeptala, proč teda 3 měsíce se na mě dívá a nic neřekl. A on mě poslal do zadele a šel domů, zabouchl dveře a šel si pustit fotbal.
1: Nepřipadáte si někdy jako Sisyfos?
0: Ano, já se tak připadám celý život. 35 let ve školství mě taky naučilo mnohé a moje nemoc mě naučila mnohé a setkávání s lidmi v okolí mě taky naučilo mnohé. A na závěr, to snad můžu použít, citaci pana Wericha, kterou jsem teď někdy přečetla v nějaké moudré knize. A třeba mě zastavíte a řeknete, že to nepustíte do vysílání, ale pan Werich řekl, blb se čte stejně pozadu i popředu. A mě to, není to na nikoho mířeno, ale připadá mi, že si prostě, a my to víme, že si nevážíme sami sebe a natož okolí.
1: Vy jste řekla hodně moudrých věcí a tohle byla jedna z nich. Mějte se hezky, paní.
0: Děkuju moc a všechny zdravím. Děkuju.
1: Naslyšenou. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To je téma noční linky, kterou posloucháte a doufám, že ji poslouchat budete ještě 45 minut. Bude to doba s písničkami, ale hlavně s vašimi příběhy, které vytvářejí noční linku. A píšete je a telefonujete je. Telefon 731 800 900, za chvilku ještě zopakujeme. A web, ten má adresu rozhlas.cz/linka. František tam už napsal, možná jste byli celý nesví, jestli se dnes ozve. Ozval. Já zkusím jenom drobný výtah z jeho řádku, které zanechal na zmíněném webu. My jsme malá firma a bereme si jenom menší zakázky, které se dají dřív udělat. Kromě zednických děláme lidem různé jiné práce, jako třeba dneska. Včera přišla paní, zda bychom jí nepřestěhovali klavír z domu na věžák do 4. patra v Židlochovicích. A víte dobře, jak je klavír těžký. Bez mrknutí oka jsme to udělali. Některé práce děláme expres. No, v pátek jedu s manželkou na 2 dny do Luhačovic, tak zítra ráno poručím klukům, co mají udělat. Musí to být udělaný dobře. Františku, já o tom nepochybuji. Zase napište.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes v ní mluvíme o příbězích těch, kteří by si zasloužili, no tak minimálně čestné uznání za svoji šikovnost, ale jak už tady vlastně taky zaznělo, na ty zázraky na počkání a nemožné do tří dnů se můžeme podívat z mnoha úhlů. Tak jsem zvědavý, který teď zvolí posluchačka Marcela, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer nebo dobré ráno, paní Marcelo.
1: Dobré ráno, zdravím všichni posluchače Noční linky a samozřejmě i vás.
0: Děkuji.
1: Takový kutil nebo práce všeho druhu byl i můj dědeček. Uměl pracovat ze dřevem, dokázal si ho sám navozit domů, nařezal si z toho desky, z toho vyráběl jak pro nás hračky, nábytek, žebříky, dokázal sproutí plést košíky, vyrábět metle. Kromě toho ještě uměl velice dobře šít na šicím stroji, jako muž nebyl vyučený žádným krejčím, z toho dokázal ušít potahy, záklony, povlečení na peřiny, sám sobě si šil košile, dokázal taky cokoliv pro nás navařit z těch starých jídel, jako třeba například láty, rohlíky s makem, stačila mu kostra z kola, se dokázal vyrobit úplně nové kolo, centroval klukům kola nebo vycentrovat na to kolo. Rozumíte mě, kolo?
0: Rozumím, rozumím. Ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil? Paní Marcelo, ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil?
1: Já nevím, to on tak to měl v sobě. Jeho to nikdo neučil.
0: A neptala jste se jej na to?
1: Dokázal to vlastně, asi to v ním bylo a zvěděl to po ním můj brácha. Ten je taky takový, který si dovedl na to vyrobit sám.
0: A mě to nedá. Já se musím zeptat, jak jste na tom vy s tím děděním těchto všeumělských schopností?
1: Když zase maminka moje vyprávěla o její mamince, tak ta byla vynikající kuchařka, taky uměla pest krásné věci. A já jsem, pro mě je jehla hranatá, prostě nemám proto vlohy, nevím po kom jsou, ale prostě nemám proto vlohy. Já se snažím se si sama vždycky něco vyrobit, ale jako jenom tak pro sebe, pro svoji radost, ale není to nikdy nic extra.
0: Takže
1: tak
0: ono to nějak to dopadne, prostě, ale není to prostě podle vašich původních představ, jo? Řekněme
1: ano,
0: to takhle.
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: Chystám se do toho, ale ten děda, to byl děda fakt nezaplacení. Našel kostru z kola a my jsme měli tak kola, které on opravil, vyrobil, nebo dřív ještě třeba lampiony, on to jsme byli jedni z prvních, co tam měli vlastně, že tam dal elektriku, že si na tyčku namontoval drát. Tak to bylo precizně vyrobené světílko už v té době, že jsme nechodili na lampionový průvod se svíčkama, ale s lampionama. Hmm. Děda byl prostě děda. Děda uměl všechno, na co sáhl. I řednický práce, chodil hledat co opravat. Všechno možné. Kdo ho zavolal, tak to on dokázal hledat co spravit a to by, no prostě, nevím, děda byl děda a nedokážu to popsat. Třeba hračky, bráchovi vyráběl garáže dřevěný, vrkač, jestli vám to něco říká na Velikonoce. Řestačku, jak ty malý, tak ty velký. Žebříky to on si, nebo sudy si opravoval, protože jsme měli vinohrad, tak sudy na víno, to si všechno on dělal vlastně sám a opravoval.
0: A Marcelo, máte ještě nějakou hračku, kterou pro vás vyrobil dědeček?
1: Ten vrkač je. A on jich vyrobil strašně moc, protože to, ale to nebyly jenom takové ty malinké, to byly ty velké.
0: Ano, ty, které mají dokonce i kolečko, aby se s tím dobře chodilo po dědině.
1: No, přesně tak. To prostě to je, to už to se nedá. On fakt na co sáhl, to i ty zednické práce, on všechno si doma dělal sám, opravil si, co se dalo sám. I kam na třeba, to taky dovedl všechno si spravit sám.
0: No být to dnes, tak je z něj hodinový
1: za,
0: manžel SRO.
1: A chodili opravdu třeba ti, jako kluci, co byli stejně staří, nebo jak to bylo na vesnici ve Zvíku, ne, tak tam toto tak kluci, co udělali si osmicu na kole, jak jezdili, tak ne, ten děda spraví, děda Malík nám to spraví, on nám to vycentruje.
0: Marcelo, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Vám taky a všem posluchačům hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak to někdy ohodnotíme. Velmi šikovný výkon někoho, kdo prostě má ten fortel, ať už je to žena, ať už je to muž, ten nebo ta, který nabere během svého života takových zkušeností a takových dovedností, že si potom třeba v 80 poradí jak s rozbitým střevícem, tak s opravou elektroinstalace a kdo ví čím vším ještě dalším. Takže zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A na tohle téma se ozval i náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, přeji vám dobrý večer a ptám se, jaký je ten váš příběh, který bychom mohli takto nadepsat.
1: Pane redaktore, to ani nevíte, jak já mám v sobě úsměv a jak já by vypuchnul smíchy. Páč, já vám to si musím řeknout. Já mám sourozence, kteří nemají čas. Mají toho nabito. A představte si, já jsem stranovic, já bydím ve Skotnici sice jako u Příbora, ale já ty děcka vzal a já bracha ani švagrova neměli jaksi času na ty dovolené. Práce je práce, to je jasné. No a představte si, já s nima chodil po podovánkách, po horách, po nořiču a všude možně okolo. A představte si s týma dětskama, oni mě vycucli, země vycucli veškerou sílu, ale tu sílu, že takovou tu lidskou sílu, takovou tu dobrotu. A oni ráno stanuli v 7 hodin a v 8 večer zavřeli ty klapajdy. A věřte mi, že já jsem sám a já jsem tak šťastný, že jsem ty děcka, já jsem s nima byl tak rád. Já jsem podnikal s nima takové pořád někde něco, pořád na kopec, nahoru někde vylez a já vám řeknu, že to bylo něco nádherného, že já... A pořád jsem slyšel jenom, já už jsem alergický na slovo strejdo, protože od rána do večera jsem to slyšel, ale víte co, když jsem se vrátil domů, do Spejskem domů, do Skotnic, tak taková ta samota, to opoždění, takové to, říkáte si, mě to chybí. On ty děcka, že pořád vám tam, pořád do vás důli od rána do večera a můžu vám říct, že jenom chci říct, že je to nádherné a jenom jsem chtěl říct, že lidé by se měli mít rádi, že lidé by měli být k sobě úctiví a já rád jsem se naučil jsem se cestovat vlakem a je mi líto, je mi strašně líto, když vidím, já vím, že tématu se to netýká, ale mě...
0: Právě o tom přemýšlím, kde najít ten příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, ale beru to jako, že jste chtěl udělat poklonu vašim synovcům.
1: Ano, víte, co je zázrak na počkání? Že ti malí pokémoni, jak se jim říká tým dětem, na třeba starý Hamer, jak jsem byl u Maričky McDonové, jaksik a takhle my jsme byli na tom památníku a Ostravici a tak dále a byl tam peleton, co jsme ani nevěděli a jeli jsme a viděli jsme to, co úžasné, byla úžasná věc. Já vám chci jenom říct, že děcka jsou neuvěřitelná smršť laskavosti. Já jsem gay, já vím, že jsem ze 4 sourozenců jsem se jaksi nepovedl, ale vím, že děcka mě mají rady, oni jsou na mě jak lepidlo a já s nima a pořád já slyším od rána, když jdeme do Trojanovi naším mamce strejdo a já jsem od rána do večera jenom strejdo. Víte, co vám řeknu? Je to úžasné, je to nádherné a je nejkrásnější byt. Lepší je byt hodný a dobrý strejda než špatný otec. Tak já jsem si říkal, že tak pán Bůh mi to tak zařídil v tom životě, že já jsem asi ten hodný strejda a já s těma dětskama, já s nima užiju tolik srandy.
0: Já tomu naprosto věřím a jak jsem říkal, můžeme tohle téma pojmout z různých stran. Vy jste se znovu dostal na mimo, řekněme, palebný perimetr, ale i tak vám děkuji za to, že jste obohatil noční linku. Jaroslave, mějte se hezky a přeju vám krásnou dobrou noc. Ano, bylo to antre, ale asi se nedostaneme k samotnému příběhu. Mějte se a naslyšenou.
1: Ano, jasné.
0: Dobrou noc. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Já sám něčeho takového moc schopný nejsem, ale věřím, že vy ten příběh na tohle téma ještě zatelefonujete. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, či snad dobré ráno, ale každopádně hezký nový den. Pokud jste třeba na malou chvilku zdřímli a už teď se probouzíte tím, že na vás mluvím, tak už máme 21. tedy 21. srpna 26. Ale paměť někdy bývá ošidná, takže já teď nevím přesně, jestli paní Magdalena, já si to tak matně pamatuju, volá z Pardubic, z Hradce Králové, tam odtud, od někud. Zdravím vás, Magdaleno.
1: Ano. Já vás taky zdravím, posílám všem pozdrav Pománku z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, tak jsem si to aspoň trošku pamatoval. Zázraky na počkání nemožné do tří dnů? Zažila jste někdy někoho, kdo by se pod tenhle, řekněme, zlidovělý bonmot mohl podepsat? Platí to ano, na někoho?
1: Protože už se to vzpamatují, takže těch lidí znám několik, ale na začátek bych chtěla říct, jak hrozně důležité je, abychom my všichni se věnovali dětem. Ne, abychom je nechali sedět u tabletu, u telefonu, ale abychom jim ukázali, děvčatům třeba, jak se plete, jak se šije, jak se přišije knoflík, klukům zase, jak se drží šroubová pilka a podobně, protože dnešní generace tohle vůbec neznají. Já mám sousedku, která má kluky kolem 40 a oni nejsou schopni ji přišroubovat kliku nebo cokoliv, teď si nespomenu, co jí měli udělat. A tak mě to docela mrzí, že to ty děti neumějí. Ale já co pamatuji, tak můj dědeček, a to teda vím z vypravování, když bylo po válce, tak prostě k němu chodili děti a on je učil ze školy a on je učil včelaření, chování králíku, zajíců a podobně. To vím o otce. A náš otec pak naučil mě spoustu věcí, které jsem si dokázala opravit, naučil mě pracovat se šroubovákem, pilkou, naučil mě třeba natírat plot, teď si na všechno nespomenu, ale naučil to i moji dceru a ta dneska říká, že je vděčná dědovi, že ji naučil prostě těmhle těm pracem. Pro ní není problém si vymalovat byt, natřít topení nebo cokoliv udělat, opravit i jednoduchých věcí za autě, což já si nesmírně vážím, protože když se mi něco stane, tak volám v tu ránu SOS a vím, že mě to udělá a ona je navíc maximalista a musí mít všechno prostě pinklich.
0: Pinklich, ano, teď jsem hledal to správné slovo, řekla jste to za mě. No ono to jde do určité míry, jo, takové zateplení domu, to už asi těžko zvládnete jenom tak sama od sebe, že byste to někde odkoukala, anebo dejme tomu instalaci hromosvodu, že jo?
1: Ne, ale prostě když jim dělali renovaci, zaprvé, když jim dělali renovaci bytu a i domu, tak prostě když pozorovala ty dělníky u práce, tak jim říkala, co a jak se dělá.
0: Museli mít radost.
1: Tak je upozornila, že to musí i hned opravit.
0: No, tak stavební dozor se tomu říká. Ano.
1: Ano.
0: Ano.
1: A další mám sousedku, sice taky už pokročilým věku, tak si umí, i mě to dělá, výměnu baterie, protože dneska sehnat instalatéra a dobrýho a vyučenýho je problém. A protože kdejaký řemeslník, já bych to řekla slušně, lemplík se ledve najde, tak opravdový takový poctivý málo kde. A myslím si, že je to právě tím, že zaprvé ubyly učilský obory, snad se to zase zpamatuje trochu. A budeme mít zase kvalitní udržbáře a podobně.
0: No chtělo by to, ano.
1: A ještě bych chtěla pochválit předsedu naší organizace, nebudu jmenovat jaký, je, já nevím, jestli má školu, nebo je vyučený elektrikář, hned po škole bo potom vyučení si založil firmu, kterou má maximálně 3 roky, ale má takový úspěchy za to, že dělá poctivou práci, že ho jako pokládají jako příklad na školách, kde jim chodí na besedy a vypráví jim, jak je možný se stát úspěšným podnikatelem a poctivým podnikatelem.
0: No to ještě chvilku potrvá, než se opravdu vrátíme k tomu, že řemeslo má zlaté dno. Zatím máme hodně manažerů, to je pravda, ale možná, že nás čeká ještě nějaká změna v tomhle ohledu. Paní Magdaleno, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, za to, že jste v úvodu zmínila to nejpodstatnější, že důležité je věnovat se dětem a nenechat se dět jenom u tabletu. No ale k tomu, jak jste říkala, jak se člověk může naučit třeba jenom odkoukáváním, tak mám jednu drobnou poznámku. Ona i technologie se vyvíjejí, jo, takže když jsem naposled potřeboval vyměnit ten zahradní ventil, a nevěděl jsem, jestli se ještě prodává koudel na utěsnění toho závitu, vím, že teď jsou ty silikonové, nebo kdo ví, jaké teflonové nítě, to nevím přesně, tak jsem to radši nechal odborníkovi, než bych to já udělal špatně, raději, ať to udělá odborník. A zvládl to. Děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký zbytek léta.
0: Děkuju, naslyšenou. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a na to, abyste svůj příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů zavolali nebo napsali, číslo 731 800 900, web rozhlas.cz/linka, máte už jen necelých 20 minut.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a zázraky na počkání, nemožné do tří dnů, jak už jsem jednou, možná víckrát říkal, obecně známý bonmot, který na mnohé sedí, teď přichází ještě navíc ilustrovat paní Marie. Zdravím do Krušných hor.
1: Dobrý večer, nebo lépe řečeno dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Já bych se chtěla podělit o takovou osobní zkušenost. Přede mnou několik posluchačů mluvilo o tom, že jablko nespadne daleko od stromu a že když je šikovný dědeček, pak dědeček a tatínek a syn a tak dále. Já mám opačnou zkušenost. Já měla velmi šikovného manžela. Prožili jsme spolu 67 roků. Odešel je to 2 roky. Na té chaloupce udělal tolik práce. Nebyl vůbec vyučený v oboru, ale pustil se do všeho. Dřevo, práce se dřevem, zednické práce, dokonce i elektriku, to si nastudoval všechno z těch prospektů a tak dále. Ale on se to neměl vůbec od koho naučit. Nebyl, to už jsem asi řekla, že nebyl vyučen v oboru, ale jeho otec byl sice vyučen v krejčí, ale pak už to nedělal, protože byla konfekce, tak dělal víceméně dělnické práce. Ten neuměl, dej mu pamu lehký odpočinek, já ho měla hrozně ráda. Pomalu zatlou třebík do zdi. Takže můj muž se to neměl kde naučit. Opravdu to neměl ani kde odkoukat, protože šel brzy z domova a tak jsem mluvila o tom, že byl velice šikovný a že se do všeho pustil. Takže jablko padlo docela daleko od stromu a teďka my máme jedno jablko syna, které je teda už taky přes 60 roků. A ten teda je celý dědeček. Kultura, divadlo, koncerty, četba samozřejmě, to jsme četli celá rodina, čtu i já, i manžel čet hodně. Ale co se týká ruční práce nebo manuální práce, na to není. Ale on je si toho vědomý, on ho to i mrzí. Ale on se mohl od toho svýho otce odkoukat, ale on se neodkoukal. A ten otec mu to nenutil, tu práci. Takže vlastně viděl, že tatínek dělá to a to a to, ale mě to nebaví, já mám jiný zájmy. No a teďka má tu chalupu, já jsem tady teda, ne s ním, já jsem tu sama, protože si ještě pracuje samozřejmě. No, a teď už se pomalu dává tak do takových menších činností, ale já jsem ráda, já jsem vám jenom chtěla říct, 3 generace, každá jiná, ale takhle víte co, byly to chlapy, který mám ráda, ty 2 už jsou nahoře, na ty s úctou vzpomínám na oba, no a to kluka, to nejmladšího, to mám taky ráda, i když není to úplně nemehlo, pane redaktore, ale jakože by byl šikovný, to taky není. Takže to se nám jenom chtěla říct svoji osobní zkušenost.
0: No ono je pravda, že každý, jak se říká, máme to svoje. No někdo je zběhlý v jaderné fyzice, někdo umí zatlouct skobu, no ale já si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví a to, co umí, tak nejlíp, jak to umí, že je vlastně potřebný každý. Ať už jsou to ti, řekněme, intelektuálně spíše zaměření, anebo ti manuálně zaměření. Bez toho by to prostě nešlo. Takže zejména jsme zmínili to, že jablko někdy může padnout daleko od stromu, což by mohlo být zase někdy hezké téma noční linky. No a já vám i za tenhle váš příběh děkuju, paní Marie. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju a naschledanou.
0: No a protože už se opravdu nezadržitelně blíží 1 hodina, tedy oficiální závěr noční linky pro tentokrát, jako vždycky v jednu, tak vám dávám právě teď šanci dovolat se ještě jednou na 731 800 900 a uzavřít tak noční linku na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak kdo bude na telefonu? Tady je Borek, brněnské tak rozhlasové
2: je
0: studio.
2: Z Brna. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Jindro.
2: Já vás srdečně zdravím.
0: Prosím, vypněte si, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Vypněte si rádio.
2: Jenom jsem se otočila.
0: Ano, já chápu, že voláte a máte puštěné rádio, abyste slyšela, jestli ještě vysíláme. Dneska už se mi to taky povedlo. Tak, dobrý. ale vždycky je dobré to vyprávět. Tak, poslouchám.
2: Ale já mám jiný příběh. Dneska ráno jsem dřímala a poslouchala jsem samozřejmě rádio a bylo 9 hodin. Já jsem tak podřimovala a najednou slyším pana redaktora, jak se zdraví se svým kolegou, tak vřele Karlíku a teď prostě takový závan čerstvého vzduchu. Já jsem úplně cítila, to jsem nezažila, aby s takovou chutí někdo se zdravil hned po ránu a vzpomněl ještě včera, co se dělo, nebo nějakou zmínku, já nevím, kytičky na balkóně, nebo počasí. A najednou prostě jsem si uvědomila, že je to každý ráno, nebo tento pozdrav takový tak krásný, že jsem prostě měla zavřený oči a slyšela jsem ho ještě chvíli potom, kdy sám už se věnoval v redakci, tak jsem vstala a s takovou chutí jsem šla posnírat. A můžu vám říct, že tyto rána, když slyším, jak ten pan redaktor se zdraví, tak ho vždycky obdivuju, kde má takovou prostě srdečnost v sobě, jak je to možný, že někdo to dokáže. Za to bych jako řekla, že bychom měli být vděčními posluchači. To je asi tak všechno.
0: Já bych vlastně mohl říct totéž, co jsem před malou chvilkou říkal paní Marii. Každý máme to své, každý umí něco. A pokud to, co umí, dělá opravdu tak nejlíp, jak umí, tak to nemusí
2: to
0: být,
2: právě.
0: Tak to nemusí být, no. Já nevím, lámání kamene v kamenolomu, nemusí to být výroba plastových oken, nemusí to být jaderná fyzika, může to být třeba, já vím, že mnozí si myslí, že tady sedíme a hrajeme si písničky.
2: Ne, to bylo takový pohlazení, to si neumíte vůbec vy představit,
0: myslím,
2: jak
0: že
2: to
0: umím.
2: Působí na člověka, jako když už člověk je starý, tak těch vlídných slov neslyší okolo spousty a v té rodině je takový spěch, že prostě nemáme ani čas si pořádně říct mám tě rád, jako bych řekla skoro. No děkuju, že jste mě vyslechl.
0: Já jsem vás vyslechl velmi rád a jenom si dovolím ještě jednou zopakovat, umím si to představit, jak to může působit. Třeba na ty, kteří potřebují blízkost někoho každé ráno. Mějte se hezky.
2: Ale dneska ráno to bylo jako když sluníčko se mě tady objeví, víte, a ten rozhovor tak vřelý, to snad není ani možný, že to lidi v sobě mají. Máte to, no. Děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. A naslyšenou. Noční linka na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A paní Jindra vlastně o takovém drobném zázraku mluvila, i když trošku oklikou, tak noční linka na tohle téma už je na svém konci. Já už se s vámi musím rozloučit, ale nebude to trvat dlouho a znovu se ozvu. I zítřejší, tedy vlastně ne zítřejší, dnešní, tedy příští noční linku budu trávit společně s vámi. Ovšem, vzhledem k datu je, myslím si, jasné, že téma bude trošku jiné povahy. Jak se po srpnu 1968 změnil život naší rodiny. Budu čekat na příběhy našich posluchačů a posluchaček a budu se těšit, že zavoláte nebo napíšete. Telefon znáte důvěrně 731 800 900 no a webová adresa rozhlas.cz/linka ta je vám doufám taktéž známá. Takže dobrou noc a hezké sny. U mikrofonu byl Burek Kapitánčik.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika usměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten S malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
0: No, poňáči jsou teplé 4 roky.
1: A proč nejsou teplá 4 roky?
0: No, poněvadž ti není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
0: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
0: No, vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strejčku, tamhle ta?
0: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
0: No víš, miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
2: Dal se mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl, tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně. Proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak. Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
0: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
0: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
0: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
0: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
0: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
0: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
0: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
0: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
0: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
0: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
0: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
0: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma tě taky nadávají.
0: A to není od nich hezký.
2: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes, asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
0: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strejčku?
0: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
1: Já budu funět.
0: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
0: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
0: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
2: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to. A proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welcl. Polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z Dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welclovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welclových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v Pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím,

roku to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby znenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přezkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo ovšem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvoničkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všetkému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jistou mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dal prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na zlatým severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povrám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil. A on to taky udělal. No tož jako co? Tak jsou to nějaký náravný pastě, alebo co? Ještě Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak, jenom myslíte pastě a pastě. Od jeho on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mět v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo řvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo řvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj,
které bude na tu zvěře sám řvat po těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře žve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl, zašel k saňám a dones z votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo, jako když liškaš čeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělá, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali ji špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to náhle líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje Bill postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různý pastě. Napřed 5 kroků dal první past, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak valeček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nový, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si trofala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje Billa koupili 5 takových Edisonových vynalezení na zvěřechytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje Bill jezdil s těma gramofonem dlouho a dlouho po dalekém severu, prodali hromadu a hromadu. No tož, ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdal, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě.
No a taky Karabuje byl, začal potom vozit k tému gramofon všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tém a s všelijakou různou hudbou. No a tak se potom už gramofon nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kužovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo. Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sordinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No, vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis, který to je?
4: Pardon, gis, tadyhle gis, to ne cis.
3: Jo,
4: gis,
3: to je, jo, to je tam ten křížek.
4: No, no, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číst noty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na Alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpolední se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Friderik Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně, a jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaničková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mytí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. dostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči k Nechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 18:00 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapsy a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářili se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené, skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let. Co jsem ho vytáhl? Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli otrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme a vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pámu ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlastce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha. No ne, Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny a jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Maunders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Ha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě. Ha, ha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobeň dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.